když mě poprvé táta ves na své čezetě. Na zadním sedadle trůnil jsem si jako král a on vlasy ve větru

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěžka, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co si změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den, kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo. Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo. A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak

0: Suroviny všechno je třeba připravit.
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
0: To bude dobrý.
2: Pochoutkový rok.
0: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
0: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
0: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělení?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
0: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme, přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
0: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme
0: kolečko.
1: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
0: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
0: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
0: Jak poznáme, že jsou hotoví?
1: Vzhledem k té náplně oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
0: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
0: Kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
0: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
0: Tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
0: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml. A v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
0: Houstne to rychle.
1: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
0: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
0: To je nějaký geneticky upravený.
1: Znáš mě druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opeptíme. A necháme ještě provařit.
0: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na polojemno, bych řekl, ano.

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažen, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo? Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Tvarohový
0: těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Do díže se vyklopí majonéza,
4: do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
1: Jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
1: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovýrok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jaká, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a ty já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestálo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No spadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak to, jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kule nebo někdo u motoru.
2: Mně to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí se tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most drahý, most dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most drahý, most dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někdo v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo voražství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na voražství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro voražství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhaly chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky vorařských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vorařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vory bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku. A oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jináž z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používá.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostej unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tady fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžní klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý křece, tomu se říkalo splas nebo vaziště, a tam se vlastně připravovalo stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak. Tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do pošti.

Řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je vraceli do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili a dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nový části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme pro to, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové Voražské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální Voražské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři. Tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, kde ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlovou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerkem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný takzvaný, který byl tedy vpředu, hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vodovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor

0: postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špeditérské lodě nebo špeditérská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli morový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě, no a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda, nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vůr, jemuž se říkalo šív. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vůrů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavily se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly, i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaný koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku od pokácení stromů stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu. Jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat. Mm-hmm.
2: Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní. Ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně. A ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezizubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo bejt. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivost těch zubů, takže se to kazilo, různě vrtalo. Následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub, takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazvala zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici, na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která se samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním stupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivé zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďku bych to mohl jako si splíct a mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým by potom koušel. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Ale no, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes
3: já
1: to vypadá,
3: začala,
1: že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře, asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: takový
3: oříšek.
1: Dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, tak mě si toho vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, ano.
1: A děkuju, že jste děkuju, přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Jesenická základní škola požádá o prodloužení nájmu modulárních učeben. Na Poděbradech u Olomouce se můžeme koupat bez obav ze zdravotních rizik. Čaková na Bruntálsku začne tento podzim s výsadbou nového lesa. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Téměř 2 roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv. Více ředitel Dominik Liberda.
2: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města v rámci toho dotačního titulu Živel. Je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Voda v jezerech Poděbrady na Olomoucku má stále dobrou kvalitu. Lidé se tam můžou koupat bez obav ze zdravotních rizik, říká mluvčí olomoucké krajské hygieny Markéta Koutná.
3: Co se týče koupací oblasti Poděbrady, zde voda dosahuje stupně číslo 1, to znamená, že voda splňuje hygienické požadavky a při koupání představuje pouze minimální riziko vzniku zdravotních obtíží. Vyhovující jsou také smyslově hodnotitelné ukazatele, jako jsou průhlednost, barva a zápach vody.
0: Naopak v Plumlovské nádrži na Prostějovsku se kvalita vody podle hygieniků zhoršila. Rekreanti by se měli po koupání v přehradě osprchovat. Radnice v Čakové na Bruntálsku vysadí nový les. Vyroste ve střední části obce pod novým vysílačem. První práce začnou na podzim. Samotná výsadba je v plánu na jaro příští rok. Dotace pokryje 100% nákladů, říká nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý. Jde o poslední pozemek obce, který bylo třeba opět zalesnit.
4: Původně tam byl smrkový les, který zničil kůrovec a vítr, který vyvracel ty zbylé stromy, tak to byla potřeba jako to obnovit ten les. A rozhodli jsme se ho vlastně obnovit tím, že tam vysadíme nový, ale si už smíšený les, aby se neopakovalo to, co tady bylo v minulosti. Sport.
0: Motocyklista Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto 2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 8 desetin sekundy. Sprint elitní kategorie MotoGP ovládl na okruhu v Silverstoneu další Španěl, lídr šampionátu Martín.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a povane slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pavlovické ulici v Olomouci na silnici 46 na místě stykové křižovatky s ulicí U podjezdu je vozovka zúžená na jeden pruh z důvodu stavebních prací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné pozdravení, brzké dobré ráno, to s datem 9.8. pěkně zdravíme. No a pro jistotu tato rána, tyto dny, je dobré ujasnit si, jak je, jak bude. To jsme slyšeli, zatím třeba v Olomouckém kraji rozličné teploty, lehce nad 10, ale i klidně ke 20 stupňům Celsia. A v centru Olomouce aktuálně 16,5 stupně. No a jinak dneska 9. srpnový den, Romeo Ratibor, ale především Roman, zastoupen třeba v Olomouckém kraji téměř 5 000 nositeli. Romanům zahrajeme.

0: Dobrý už ráno, pá, para, papa, 5:09 ráno, brzké 9. srpnové a den dnešní třeba i v historii, pane kolego Jungmane.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 9. srpna, svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
3: Hej, Římani!
2: Nositelů jména Roman. A tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fat Boy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
3: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
2: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
3: Je Martin Fuxa olympijský vítězem!
2: Martin Fuxa vyhrál v finále kánojí oparník stylem start-cíl.
4: Jsem teda olympijský vítěz, ne?
5: Ano, ano.
4: Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
2: Kulatou 50 slaví rodačka z francouzského Beaumont.
6: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
2: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda, herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli. You got it!

0: je 17:45 přesně, neděle ovšem, neděle 9.8.5.15.
1: Počasí.
0: A někde 15 stupňů Celsia a za týden prý klidně až 35. Vyhlídka meteorologů za týden, pátek až neděle, příští týden nejdřív 27 až 32, postupně 30 až 35 stupňů Celsia. Ve čtvrtek předtím do 30, ale sever, severovýchod republiky kolem 23 stupňů Celsia. A teď přece jenom detail, kterého se nám ovšem dostává průběžně také co půl hodiny ve zprávách. Tak kdyby někdo neslyšel, nevěděl, dneska neděle v Olomouckém kraji jasná, polojasná, s teplotami 27 až 31, na horách kolem 22, vítr slabý od východu nebo jihovýchodu. Noci na zítřek 17 až 13 stupňů Celsia, ale zítra vstup do toho nového týdne už vlastně ve znamení hodnot nikoliv 40 stupňových, ale možná v těch 30. Zítra 30 až 34, jasno až polojasno. Odpoledne a večer pak v to pondělí přechodně zvětšená oblačnost a možnost lokálních přeháněk nebo bouřek. No a úterý s teplotami 24 až 28, zpočátku oblačno, polojasno, takové má být zatím úterý u nás v regionu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí.

0: samozřejmě žádná trápení nechceme trápit, nechceme vám dopřávat žádná trápení. 5:21 dopřejeme třeba zpravodajský servis vlastně opravdu co půl hodinu, v nejbližších chvílích tedy za 9 minut o 17:30. Dopravní komplikace i dneska musí řidiči, řidičky očekávat v Lipníku nad Bečvou mistrovství světa v koloběhu, no aspoň, že je to hlášeno, že to tedy pouzavíráno a dopředu organizováno, protože jinak je to na těch chodnicích s koloběhem takové živelnější. Teď ještě třeba zveme na kapelu Marcias, respektive jejich zpěvačku Zuzanu, anebo pana Fogartyho zpěváka Creedence Clearwater Revival v zápětí, tedy těsně před zprávami. No a zveme taky do říše rekordů, kuriozit a nejrůznějších roztodivných zvířátek s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami.

0: stranami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dva hlasy, které jsme avizovali, Zuzana Michnová před chvílí, teď John Fogerty, Creedence Clearwater Revival a teď také John Faltýnek. Krátké ranní nedělní zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: S dopravními komplikacemi musí i dnes počítat řidiči v Lipníku nad Bečvou. Kvůli mistrovství světa v koloběhu motoristé neprojedou po silnici na Nové Dvory. Objížďka povede přes Hlinsko a Pavlovice směr Sušice. Uvedl to vedoucí odboru školství a kultury Lipenského městského úřadu Eduard Rýček. Fakultní nemocnice v Olomouci spustila novou mobilní aplikaci s názvem Baby Apka. Budoucím rodičům má usnadnit orientaci v období těhotenství, porodu i prvních dnů s miminkem. Zájemcům nabízí nejen praktické informace, ale i videa odborníků, podcasty nebo důležité kontakty. Uvedl to mluvčí zdravotnického zařízení Adam Fritscher. Na dnešek připadá Den židovských památek. Zájemci po celém Česku můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. V Olomouckém kraji můžete zajít například na židovský hřbitov v Prostějově, kde se od 14 hodin koná komentovaná prohlídka. Sport. Fotbalisté Šternberka prohráli ve čtvrté lize v Břeclavi 1-3, Zábřeh zvítězil v Břidličné 2-0 a Olomoucké Nové Sady podlehly Slavičínu 0-1. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je teď silnice 635 v Křelovské ulici v Olomouci, a to v místě železničního přejezdu. Počítejte až do úterý 11. srpna s objížďkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě necelých 5 minut a bude 6:45 a už se rozednívá, už se ten den probouzí a bude opět jako malovaný, zase trošku teplejší než ten včerejší. Ono to počasí bude trošku na střídačku, teď každý den malinko s trošku jinými hodnotami, ale vidím ve zprávách 6 zase už prý výstraha před vysokými teplotami, ale snad ne před 40, spíš takhle chce přes 30 a jen občas ten následující týden. Za chvilku taky informace o počasí, no ale i dnešek bude určitě lákat k projížďkám a snad zodpovědným, snad i spatřičnou výstuží ochranou těla. Zatáčka za zatáčkou a silnice, která každoročně přitahuje stovky motorkářů, motorkářek také. Černohorské sedlo patří také k místům, kde policisté často řeší příliš vysokou rychlost. O víkendu tam proto spustili policisté jednu z největších kontrol letošní motorkářské sezony. 40 policistů pomáhali drony, radary i policejní Ferrari.
1: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, občanský průkaz vás požádám, jestli máte u sebe.
2: Ano, mám.
3: Policisté na Červenohorském sedle při velké preventivní akci zastavili dalšího z desítek motorkářů.
1: Jaký alkohol při výzvě do jízdy? Já vás vyzývám k dechové zkoušce, podrobíte se?
2: Ano.
1: Můžete podobu tónu výdech do trubičky.
2: Aspoň děkuju.
1: Mějte se, naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou.
3: Jiné motorkáře ovšem policisté usvědčili z porušení zákona, z čeho konkrétně to zhrnuje Martin Schubert, vedoucí dopravního inspektorátu na policejním obvodu Jeseník.
4: Překročení rychlosti máme vlastně nesprávný způsob jízdy, protože máme nasazenou nějakou leteckou techniku, takže předjíždění v místě, kde je to vodorovným značením zakázáno. Máme požití toho alkoholu, požití návykových látek, technické stavy.
3: Červenohorské sedlo obsadilo na 40 policistů a při kontrolách jim pomohla i nejrůznější technika, dodává Martin Schubert.
4: Máme tady motorky, máme tady vlastně kdyby takové takzvané štábní vozidlo, monitoruje vodorovné dopravní značení. Máme tady drony, které taky monitoruje dopravní značení, máme tady několik radarů, je tady i policejní Ferrari.
3: Kromě toho policisté využili také hlukoměr. Ten odhalí, zda daná motorka například po nepovolené úpravě výfuku nepřekračuje hlukové limity. Hlukoměr je v celé České republice ve službách policie pouze jeden, říká policejní mluvčí Tereza Neubauerová.
5: V tuto chvíli vlastně to je jediné zařízení, které se používá v České republice, které má vlastně k dispozici policie České republiky.
6: A proč zrovna Červenohorském sedle?
5: Protože je to místo, které vlastně je nejvíce navštěvované motorkáři.
3: Červenohorské sedlo je pod dohledem policistů i mimo velké preventivní akce. Hlídky sem vyrážejí každý víkend. Z Jeseníku Michal Poláček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tím počasím, jak trošku jako na houpačce, teploty někdy do třicítky, někdy přes 30 na konci týdenního výhledu k 35.
1: Počasí.
0: Ale hlavně i po ránu docela rozptyl, amplituda, výkyv, rozptyl tedy velký. Třeba teď ještě před 6 hodinou i v Olomouckém kraji. Někde, no k desítce, někde i pod 10, 9, 8 stupňů Celsia, panečku. A někde možná až k 15, 17 stupňům Celsia. 17 ta ulpěla na teploměru třeba v centru Olomouce. No a teď třeba ty zajímavůstky stran očekávaných hodnot. Dneska až 31 při jasné nebo skoro jasné nedělní oblohy. V noci postupně polojasno a 18 až 14 na horách kolem 14 stupňů Celsia. A pondělí s teplotami 31 až 35 na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Odpoledne a večer zítra přechodně zvětšená oblačnost a místy možnost přeháněk nebo bouřek. A jak to zatím vypadá? Úterý s hodnotami očekávanými do 28, středa u nás v kraji tak do 27.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou? Jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního? I o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Poslední 4 neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví 1/4. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

Slovakinsky zpívala Olga Lounová v 5.52, ještě česky jednu o slunci zvesela trošku možná na skotské či irské motivy s Helenkou Vondráčkovou. 5.52 české tenistky do 14 let vybojovaly na mistrovství světa družstev v Prostějově bronz. Také o tom třeba v jedné z reportáží, to bude tuším po 7, ale taky krátce zmínka ve sportovní části těch nejbližších zpráv v 6 hodin.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Meteorologové varují před dalšími vedry. Studenti se do opravených Fischerových kolejí v Olomouci vrátí až v září příštího roku. České tenistky do 14 let získaly v Prostějově bronz na mistrovství světa družstev. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Česko dnes zasáhne další vlna veder. V Olomouckém kraji by teploměry mohly ukázat až 31 stupňů, ale třeba na jihu Moravy i přes 32 stupňů Celsia. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
2: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Dělníci pokračují v Olomouci v přestavbě vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce za zhruba 120 milionů korun trvají už víc než rok. Opravené pokoje by měly studentům začít sloužit v září příštího roku, říká rektor univerzity Michal Kohajda.
4: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky. Nicméně z hlediska obsazování kolejí předpokládáme, že ten hlavní náběh by měl jít až v září 2027.
2: Borůvky v jakékoliv podobě budou příští víkend hlavním tahákem restaurací v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem. Turistická oblast v Jeseníkách bude hostit tradiční borůvkové hody. Pro návštěvníky bude připraveno několik tisíc borůvkových knedlíků, ale i řada dalších borůvkových specialit. Do hodů se letos zapojí 16 místních restaurací a gastrozařízení. Zásob mají letos dost. Borůvkám počasí přálo, řekl to koordinátor akce Boris Skeka ze spolku Veselé borůvky.
1: Sport.
2: České tenistky do 14 let vybojovaly na mistrovství světa družstev v Prostějově bronzové medaile. V zápase o třetí místo porazily úřadující šampionky ze Spojených států 2-1. O výsledku rozhodla až závěrečná čtyřhra, ve které Nicole Kurilová a Kristýna Nikodýmová ztratili první set, ale utkání dokázali otočit. Více Nicole Kurilová.
5: Já vlastně nemám žádný slova, já jsem úplně nadšená. Ještě pořád se mi klepou nohy. Ještě to ze mě vůbec nespadlo. A jsem jenom strašně šťastná a úplně jsem strašně dojata. Úplně neskutečný a je to neuvěřitelný pocit, že jsme to dokázali a jsem strašně šťastný.
2: Čeští chlapci obsadili poslední 16. místo.
1: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekáme jasno až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a pované slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Se zdržením počítejte v Lipovské ulici v Jeseníku. Kvůli opravám plynovodu a vodovodu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem až po Puškinovu ulici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: U
6: bude teplej, nebude snad 40, ale kdo by přece jenom výstrahu před vedry bral opravdu hodně vážně, tak myslím, že i třeba do jeskyní na Špičákova, no pravda, tak do 7 hodiny vezmeme pro případné ochlazení a stabilní podzemní teplotu. To bude v reportáži, za chvilinku ovšem taky na Plumlov, cože za velmi nevšední a zajímavý objev bylo učiněno před 100 lety na začátku srpna 1926 právě na Prostějovsku. Zjistíme také v jednom z příspěvků, tedy v rubrice Stalo se před 100 lety. A teď ještě do Mexika, možná pozůstatky vzpomínek na fotbal, na šampionát i na to českou účast. Michal Tučný, anebo za chvilinku bude hrát Petr Janda a kapela Olympic písničku Hrálo.

0: s Petrem Jandou, 6 hodin a skoro 13 minut.
1: Stalo se před 100 lety.
0: 9.8.2026, 6.13. Zajímavý objev učiněn byl na Plumlově, hlásali novináři deníku Našinec na začátku srpna roku 1926. Co se tedy na zdejším zámku tenkrát našlo, zajímalo pochopitelně i Ditu Vojnarovou.
2: Na nádvoří Plumlovského zámku stával jeden z nejstarších moravských hradů. Později majetek pánů Skravař a Pernštejna rozbořený Švédy. Psalo se v článku. Na návrší zmíněného nádvoří stavěla se v roce 1926 kašna a dělníci narazili na otvor v zemi, hluboký zhruba 35 metrů. Spustili do něj žárovku a zjistili, že se dole otvor rozšiřuje a že zdi jsou v něm klenuté. Psalo se. Již z nejstarších dob jest na Plumlově zachováno podání, že vedou podzemní chodby z Plumlovského zámku pod Podhradským rybníkem až do obce Krumsína a že do těchto chodeb se obyvatelé hradu v době nebezpečí ukrývali. Plumlovský zámek byl v té době hojně navštěvovaným místem, známým z knihy Letem českým světem a z Bezručových slezských písní. Proto novináři doufali, že se o objevu již brzy objeví detailnější informace, které předají svým čtenářům.

0: Přes den potom u nás v kraji 28 až 31, na horách 21 až 25 stupňů Celsia za jasné nebo skoro jasné oblohy při slabém jihovýchodním větru. V noci na zítřek 18 až 14, na horách kolem 14 stupňů Celsia, jasno, postupně polojasno, a pondělí s teplotami až 35. Jasno, polojasno, odpoledne a na večer přechodně zvětšená oblačnost a místy už možnost přeháněk nebo bouřek, někde možná dokonce i vítaných, a teploty potom do 28 v úterý přes den, do 27 ve středu u nás v kraji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

jestli pak ještě v tom Českém rozhlase Olomouc budou mít ty koštovací a šmukařovské vstupenky, či vstupy na Koštvín o pouti na sobotu 15. v 15 hodin a potom taky nejenom na Šmukařovu cymbálku, ale na večerní pořádnou veselici s tublatenkou. No tak někdy ještě třeba na toho 15. možná nějaké ty vstupy do Jakubovic mít budeme. Však poslouchejte dál i víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď ovšem s Miroš Birkou, za chvíli Madonou a čerstvými zprávami. Tam v těch nejbližších zprávách o 6:30 zase třeba výběr árií a oper Wolfganga Amadea Mozarta v Šumperku se začátkem v 19 hodin, ale podrobnosti za chvilinku.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: je prosím Madonna, to je prosím La Isla Bonita, neple s Ladislavem Bonitou. No a teď čerstvé zprávy, Honza Faltýnek.
1: 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dopravně vytíženou ulici Palackého v centru Přerova čeká od pondělí rozsáhlá oprava. Důvodem je poškozený asfaltový povrch. Kvůli pracím bude silnice 10 dnů úplně uzavřená. Práce potrvají do 19. srpna. Uzavírka se týká úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Sdělila to mluvčí radnice Lenka Chalupová. Víc než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu zrušil. Výběr árií a duetů z oper Wolfganga Amadea Mozarta nabídne dnešní koncert v kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Začátek je v 19 hodin. Vyplývá to z informací na webu pořádajícího festivalu Klášterní hudební slavnosti. Sport. Fotbalisté Sparty v sezóně šance ligy podruhé prohráli. Domácí Mladé Boleslavy podlehli ve třetím kole 0-2. Teplice remizovali s Plzní 5-5 a Bohemians zvítězili ve Zlíně 2-0. Dnes hraje i olomoucká Sigma, a to od 20 hodin v Brně s Artisem. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až skoro jasno. Teploty 28 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je teď silnice mezi Třeštinou a Dubickem na Šumpersku, a to kvůli opravám. Až do 25. srpna počítejte s objížďkou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Tak byli počasí také od zdroje z regionálního předpovědního pracoviště u nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc 9.8. Teď je 6.37, pokud by zase bylo tepro až vedro, startné už ke 40, ale možná budou opět lákat podzemní prostory. Vlny veder, dočasně uzavřená jeskyně na pomezí, ale také speciální baterkové prohlídky, co by lákadla. To jsou důvody, proč letos do jeskyně na Špičáku, nedaleko Písečné, míří víc návštěvníků než v minulém roce. Zatímco loni v červnu ji právě navštívilo zhruba 1600 turistů, ale to byl téměř dvojnásobek, jaký zájem zaznamenávají během těch letních horkých dnů a prázdninových dnů. A co dalšího návštěvníkům nabídnou, zjišťovala kolegyně reportérka Sabina Millerová.
1: Tak pojďte za mnou, prosím. Tak já vás vítám u vstupu.
2: Jeskyně na Špičáku nedaleko obce Písečná je v letošní sezóně jedinou zpřístupněnou na Jesenicku. Nedaleké jeskyně na pomezí totiž procházejí rekonstrukcí. To se projevuje i na návštěvnosti.
3: Takže se míří spousta lidí, turistů, kteří by jinak třeba zamířili právě k našim sousedům. Ten velký nárůst jsme pocítili už v jarních měsících,
2: říká vedoucí jeskyně na Špičáku Andrea Šfubová. Vyšší zájem potvrzuje i návštěvník Lukáš.
4: No, původně jsme chtěli do jiné jeskyně, ale ta byla zavřená a kvůli jsem neviděl žádnou další.
2: Dalším důvodem vyšší návštěvnosti jsou podle Šfubové i letošní vedra.
3: Jakmile se výrazně oteplilo, tak spousta lidí opravdu jezdí do jeskyně se schladit, aspoň na tu dobu té prohlídky, a máme tady poměrně velký nápor lidí. Ty prohlídky pořádáme co 20 minut, skoro celý den.
2: Před teplem se do jeskyně přišel schovat také Michal s rodinou.
5: V tom horku jsme nechtěli dělat žádný jako turistický trasy dlouhý, tak jsme si vybrali jeskyně, se ochladíme.
2: V loňském červnu jeskyně navštívilo zhruba 1600 lidí. Letos to bylo skoro dvojnásobek. Vyšší návštěvnost potvrzují i další letní měsíce, dodává Šfubová.
3: Nárůst pociťujeme samozřejmě i teď o prázdninách. Není tak velký jako v tom červnu, ale ta čísla jsou skutečně vyšší. U nás třeba během července bylo 6680 návštěvníků a loni jich bylo jenom kolem 4000.
2: Návštěvníky do jeskyně lákají také speciální baterkové prohlídky, které se konají každou prázdninovou středu, pokračuje Šfubová.
3: Jsou opravdu každým rokem, každé prázdniny velmi populární. Všechna světla zůstávají počas té prohlídky zhasnutá, takže jdete vlastně do té jeskyně po tmě. Samozřejmě všichni návštěvníci mají své baterky, čelovky.
6: Tak a ještě jsem se vás teda chtěla zeptat, jestli byste si chtěli vyzkoušet pravou jeskyní tmu.
7: Já.
6: Jo. Tak zase můžete pozasnout.
2: Součástí prohlídky bylo například seznámení se zvuky jednotlivých druhů netopírů, nebo také krátká hudební ukázka.
6: A sami teď můžete posoudit, jaká je zde akustika.
2: Prohlídka se líbila i návštěvnici Evě.
8: Líbilo se mi, že to bylo jiné než obvyklé prohlídky jeskyní a také magické.
2: Jeskyně je v sezóně otevřená každý den, kromě pondělí. Z jeskyně na Špičáku Sabina Millerová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Marian Gold se říká, tedy pravda zavedeným pseudonymem německý zpěvák. Anglicky zpívající dance with me, kapela Alphaville z Německa 6.44. Počasí. A pěkně nám to vyšlo, 9.8.6.44 oslavují Romanové třeba i prací a službou na regionálním předpovědním pracovišti Roman Volný. Gratulujeme a pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobré ráno a děkuji.
0: Jaké to nejenom sváteční ráno je a bude tedy nejenom v Moravskoslezském, ale nás zajímá především v olomouckém regionu.
1: A z pohledu počasí možná kromě horka bude bezproblémové, obloha jasná nebo skoro jasná. Ani v průběhu dne té oblačnosti příliš přibývat nebude, jak jsem říkal, maximálně nějaké to skoro jasno. Odpolední teploty nejčastěji od 27 do 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 23 stupňů. A vítr to bude provázet většinou slabý jihovýchodní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Ono i co do těch teplot, ten následující týden to bude zajímavé, trošku střídavé a vlastně i odlišné regionálně v rámci republiky, tak jak to vidí meteorologové v noci a zítřek v tom olomouckém kraji.
1: Začátek bude velmi horký, noc stále málo oblačnosti, jasno, postupně možná polojasno, noční teploty od 18 do 14 stupňů, ten vítr stále jen slabý, jihovýchodní. Postupně se bude měnit na jihozápadní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu a zítra zpočátku málo oblačnosti, ale v odpoledních a večerních hodinách každopádně té oblačnosti bude více a právě v těch odpoledních a večerních hodinách se mohou objevovat místní přehánky, možná také bouřky. Co se týče zítřejších maxim, ty budou opět vysoké, většinou mezi 31 až 35 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 27 stupňů, vítr to bude provázet mírný jižní až jihozápadní většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu. V těch odpoledních a večerních bouřkách bude přechodně zesilovat a k večeru se potom bude měnit na severozápadní.
0: Pan Volný, Český hydrometeorologický ústav a předpověď pro olomoucký region. Moc děkujeme, hezký den i vstup do nového týdne. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině. Radim Zapletal ve své dílně v Lipníku nad Bečvou stavěl lodě pro řadu divácky úspěšných a oceňovaných filmů a seriálů, jako například Čarodějka, Aféra s náhrdelníkem, Mlhy Avalonu, Vikingové nebo Hra o trůny. Aktuálně se podílí na tvorbě koprodukčního snímku Válka s mloky, který kombinuje reálné prostředí s animací. Suchozemce, kterého práce vede na vodu, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jedna čmeláčí árie v 6.59. srpnového rána v Českém rozhlase Olomouc. Dobře, že posloucháte. Budou mít ještě pro nás, pro posluchače, vstupy domluvené přímo na místě v Jakubovicích v sobotu 15. od 15. hodiny. Na toho Jošku Šmukaře, případně večer, taky na zábavu s Tublatankou. No já myslím, že budou třeba právě teď, pokud byste chtěli.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Budou je mít, mají je právě teď na lince 221 555 444. Ozvat se můžete třeba i v následujících chvílích. Jde o dva vstupy, které vám domluvíme v Jakubovicích na Koštu vín o pouti v sobotu za týden. 15. v 15 hodin, to už začíná, když je to Košt vín o pouti. Pouťová mše svatá v kostele na Nanebevzetí Panny Marie, pak už hlavní slavnosti, jednak dechové orchestry, jednak cymbálka Jošky Šmukaře, no a pak zábava s Tublatankou, klasika. Tublatanka potom od 22. hodiny a taky myslivecká domácí kuchyně a vína, vínečka v Jakubovicích letos po 44. v sobotu 15. srpna s Joškou Šmukařem, s Tublatankou a třeba i se vstupem od Českého rozhlasu Olomouc. Pokud byste ten vstup chtěli, klidně se ozvěte i v následujících chvílích 221 555 444. Do Jakubovic vás pozveme.

požehnání a k tomu ještě vstupy na Koštvín o pouti. Tentokrát před chvilinkou domluveno, vyhráno, spácháno, prověřeno s paní posluchačkou Jiřkou, které moc gratulujeme. A na Koštvín o pouti zveme úplně všechny, ale vstup jsme domluvili pár šťastlivcům, výhercům. Tu blatanka. Jožka Šmukař 15. od 15. od 16. a pak od 22. hodiny. Třeba i s paní Jiřinkou. Gratulujeme.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouci dnes začíná tramvajová výluka mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dělníci dokončují veptení poslední úsek kanalizace. Knihovna v Jeseníku pomáhá seniorům s moderními technologiemi. Dnes bude slunečno a teploty do 31 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Ode dneška až do začátku školního roku nebudou mezi olomouckým hlavním nádražím a městskou částí Pavlovičky jezdit tramvaje. Omezení se dotkne taky zastávek před nádražím. Nebudou u nich stavět tramvaje ani některé autobusové linky. Uvedla to mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
3: V prostoru před nádražím nebudou obsluhovány označníky C, D a E. Autobusy, které běžně jezdí k těmto označníkům, budou obsluhovat zastávky G, F, I a J. Změna se týká linek 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 31, 50, 51 a 52.
2: Se stavbou posledního úseku kanalizace finišují dělníci v Holubicích místní části Ptení na Prostějovsku. Práce skončí v závěru srpna. Na nově vybudované rozvody se připojí 25 domácností. Pokračuje místostarosta Martin Horák, z TOP 09 zvolený za KDU ČSL.
4: My to do konce prázdnin propojíme s naším řádem, pak začnou nějaké administrativní úkony, jako tlakové zkoušky, nějaký zkušební provoz a tak dále.
2: Do projektu Moudrá síť, který nabízí seniorům bezplatnou pomoc s moderními technologiemi, se zapojila taky knihovna Vincenze Priznice v Jeseníku. Pomoc penzistům nejčastěji zajišťují studenti. Vicepředseda spolku Moudrá síť Tomáš Hubálek.
5: A my když získáme v té oblasti, třeba v Jeseníkách, toho digitálního asistenta, což je dobrovolník, tak se zapojí do té platformy, je proškolený a my říkáme potom skrze knihovny, organizace, kluby seniorů, že si můžou vlastně toho digitálního asistenta zavolat. A ta schůzka probíhá většinou v knihovně.
1: Sport.
2: Fotbalisté FK Kozlovice dnes vstoupí do nového ročníku čtvrté ligy. Obhajovat budou loňské druhé místo. Zápas se hrají dnes v 16.30 na domácím hřišti s Bzencem Vracovem. Trenér Kozlovic Roman Matějka věří, že se mu během léta podařilo poskládat silný kádr.
6: Ten tým je silný. To už cítím teď. Co dokážem, to už ukáže podzim. Jediné, co mi trošku mrzí, že se mi v přípravě trošku hrnou zranění. Takže doufám, že se z toho nějakým způsobem vybabřem. Ta divize bude mít svou kvalitu a vidím to, že tam bude 4-5 mančaftů, který se prostě, věřím tomu, o to špičku poperou.
2: Ve stejné skupině B tým Prostějova hraje v 10.15 na hřišti Brumova a ve skupině F v 16.30 Šumperk hostí B tým Frýdku Místku.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno až skoro jasno. Teploty 28 až 31 stupňů, v Jeseníkách 21 až 25 a povane slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D35 na exitu 267 Slavonín ve směru od Mohelnice na dálnici D46 na Brno. Stojí tam porouchané auto. A opatrně i na silnici 150 s Ohrozimi do Vícova. Osobní auto tam narazilo do stromu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Máme 7:04, máme dnes 9. srpna. Dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Ještě dnešek docela příjemný, přívětivý, no tak už to nebude zase 28, ale některé dny toho následujícího týdne do 7 do 28 stupňů Celsia, dnes asi lehce přes 30, ale zní to, co říkáte, lépe než 45. V Prostějově skončil 27. ročník tenisového mistrovství světa družstev hráčů hráček do 14 let a český dívčí juniorský tým na něm získal medaili ceny kov, ačkoliv tentokrát nebyl ani nasazen. Jak to je možné, všechno to rozklíčujeme a děvčata pěkně pozdravíme, povzbudíme už za chvíli v reportáži s mikrofonem za dívčím a dámským tenisem u nás v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Musí to být tahák lákadlo třeba i pro nové a nové naděje, no třeba i pro vaši rodinku, mladé juniorky, potenciální sportovkyně, tenistky, když třeba navíc ještě krajanka, relativně mladá kolegyně Linda Nosková získá tu mísu wimbledonskou. Tenisové mistrovství světa družstev do 14 let v Prostějově opět přineslo cenný kov pro české dívky, tenistky, naděje. Po triumfech v letech 2019, 22, 23 a 24 tentokrát české trio tenistek vybojovalo bronz. Ten v závěrečné čtyřhře po obratu ve skóre zajistil pár Kristýna Nikodýmová a Nicole Kurilová.
1: Bylo to hodně těžké, když jsme vedli v tom tiebreaku, byl tam takový splný míček, který nás hodně jako poslal dolů. Ale naše paní trenérka nás strašně z toho vykopala, věřila v nás a tak nějak jsme se zase do toho vrátili díky ní a jsem strašně ráda, že jsme to nevzdali, protože teď to je neuvěřitelný.
2: Usmívala se po závěrečném deblu a zisku bronzu na mistrovství světa do 14 let Nicole Kurilová. K medaili Češkám dopomohly nejen jejich vlastní schopnosti, ale také coaching a cenné rady od kapitánky a bývalé tenistky Petry Cetkovské.
1: Pro mě je to neskutečná pomoc, opravdu strašně velká. Poradí nám teda jak takticky, ale i tak nás podpoří, zase nás zvedne, sklíní nás a zase nás nemotivuje tím, že má to jistě zkušeností. To vlastně vždycky, co řekne, je pravda a kdybychom ji tady neměli, tak bychom v životě neměli šanci to vyhrát. Hraje to strašně velkou roli a já jsem za to strašně vděčná.
3: Paní trenérka výborně pozbuzovala a měla i smysl pro humor. Jako je to i takové odreagování, když si tam dosednou, tak většinou mi říká jako výborné věci, že mě to vždycky jako tak nabudí. Snažím se jí poslouchat, občas to jde, občas mi to nevychází, ale fakt jsem ráda, že to na té lavičce.
2: Shodují se Nicole Kurilová a Kristýna Nikodýmová o přínosu své trenérky. Petra Cetkovská jako kapitánka se svým týmem medailově navázala na 3 zlaté turnaje v řadě mezi lety 2022 a 2024.
4: Ta role kapitána je vlastně strašně zajímavá. Je tam strašně moc psychologie. V dobrý moment je potřeba je trochu nabudit, někdy je potřeba uklidnit, trošku jim srovnat myšlenky, protože když třeba hodně vedou, pak najednou prohrajou rychlý 2 gemy, tak začnou trošku panikařit, přestanou hrát tu strategii, tak zase se jim snažím jakoby nahodit na tu správnou kolej. Já vždycky si strašně přeju, aby si to i užívali. Ale i u toho makali. A tento týden opravdu musím říct, že strašně makali a dokázali si to i užít.
2: Popisuje bývalá úspěšná hráčka a světová 25, která při předávání rad svým možným nástupkyním při zápasech čerpá z vlastních dlouholetých zkušeností na okruhu.
4: Určitě, myslím si, že tohle je obrovská pomoc, že přesně vím, co ty holky v kterém momentu prožívají, když jsou nervózní, když se jim zastaví nohy, kdy je potřeba je hnát víc, kdy je potřeba je zase uklidnit, říct, že udělali všechno správně, že se nedá nic dělat, že prostě soupeřka taky může něco zahrát správně, ale že musí se zase soustředit na sebe a na to, že to všechno bude v pořádku. A tohle z toho opravdu to, že jsem to hrála, tak myslím si, že to je opravdu velká výhoda a hlavně hrozně velká výhoda je, že cítím, že ty holky mi věří. Když jim to říkám, že kdyby mi nevěřili, tak si můžu povídat, co chci, ale vidím právě, že tam je ta zpětná vazba a to jsem si tento týden strašně užila.
2: Spolupráce kapitánky Petry Cetkovské a všech tří mladých tenistek nakonec vedla k zisku světového bronzu na turnaji, na němž se v minulosti představili třeba i budoucí světové jedničky nebo grandslamové vítězky či vítězové. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tak jedna letní, jedna z nejletnějších od kapely Inner Circle.
1: Počasí.
0: A 7 hodin, 17 minut, 9. 8. někde možná dokonce 9, 10 stupňů Celsia, spíš brzy ráno, ale možnost tady pořádně konečně proluftovat, možná pořád ještě hodně, hodně horké domácnosti, byty. Třeba pod střechou. No ale někde je 17 stupňů Celsia jako těch 17 minut po 7 hodině. No a jak to bude s tím počasím? Dneska tedy vlastně ten den jeden z teplejších, nejteplejších v následujícím období, ale žádných 40, žádných 38, dneska nejčastěji 28 až 31 v Olomouckém kraji. Jasno nebo skoro jasno.

0: malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou, jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního. I o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Zapálit oheň ve mně, co by je lásková metafora v textu písničky Magdalena kapely Jelen, proč by ne? Atmosféra letních bouřek v jednom historickém songu také, proč by ne? Ale pozor, jsou zase výstrahy, průběžně o nich informujeme i kolem 30 stupňů Celsia hrozí požáry, když je takové sucho, tak to zvažte, to zapalování ohňu. Možná tak maximálně oheň ve mně, jak zpívá ta kapela Jelen. Teď atmosféra letních bouřek.

0: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Přejeme dobré nedělní ránko s datem 9. srpna a nabízíme další krátký dvouminutový zpravodajský souhrn Honza Faltýnek.
4: Je 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: S dopravními komplikacemi musí i dnes počítat řidiči v Lipníku nad Bečvou. Kvůli mistrovství světa v koloběhu motoristé neprojedou po silnici na Nové Dvory. Objížďka povede přes Hlinsko a Pavlovice směr Sušice. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Nahrazuje 4 dosavadní podpory. Prvním z více než 30 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Některým se podpora sníží. Na dnešek připadá Den židovských památek. Po celém Česku můžete zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Například na hřbitově v Prostějově se od 14 hodin koná komentovaná prohlídka. Od 10 do 17 hodin je zase otevřená hranická synagoga. Sport. Olomoucká vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy ve Francii 2. zlato. Den po triumfu v kajaku triumfovala rodačka z Prostějova taky v kánoji. Bronzové medaile pak vybojovali junior Tomáš Indruch a mezi muži do 23 let Adam Král. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až skoro jasno. Teploty 28 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Opatrně stále na sjezdu z dálnice D35 na exitu 267 Slavonín ve směru od Mohelnice na dálnici D46 na Brno. Stojí tam porouchané auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: podzem. 7 hodin 38 minut, tradiční čas také pro Plk na nedělo. No, možná už na téma září Jaroslav Seifert, košíčky jsou již vrchovaté, vy na květy však vzpomínáte a rozkvetly zružověly a děvčata a chlapci už jdou zase do školy. Možná i na toto téma překvapivě při 40, při 35 bude dnes povídat Stréček Křoupal.
1: A máme tady srpen. Nevěřili byste, kolik pranostik se váže k měsíco srpnu. Za starých časů se říkávalo, na svatýho Kajetána otevírá se stodol brána. Obilí bylo jož požatý a sváželo se do stodol, dobře stodulko za oploto. Muselo být dobře proschlý, aby neplesnívělo a na podzem, až bude na polo všecko podělaný a úroda sklozená, se na mlátě mlátilo cepama. Koncem 19. století přišly první jednoduchý mlátičky poháněný žentórem, také parní strojem či stabilákem. Tyto vemoženosti pomáhaly rolníkom v té těžké lopotě. 10. srpna je svatýho Vavřínca. Svatý Vavřínec, první podzímec. Nebo také na svatýho Vavřínca hop zemáke do hrnca. Pamatuju si, že touto dobou jsme mlátívali a bývali skutečně na oběd nový zemský, krásně žlotý, jak rozkvětlý slonečnice. Je máslem maštěný, s ohárkovým salátem z kéško. Pro nás děcka neskutečná dobrota. 15. srpna je svátek na nebevzetí Panny Marie. Říkalo se, slonko, když ona nebevzetí Panny Marie svítí, máme nadějo, hojností vína se nadíti. Aby, a nejenom tento deň, skutečně slonko svítilo, si přále vinaři a taky náš tatínek, který ho dobrým vínem zásoboval z Tonda z Kobily. Je, bévalo aj vežňa veselo. 29. srpna na svátek stětí Jana Křtítela, to jož byl podzem skutečně za dveřima. Naša stařenka říkávali, na svatýho Jana stětí majo se ožehnatí erteplovi nati. Nebo také na Jana stětí vlaštovke za moře letí. Tenkrát jsem temo slovo stětí nerozuměl, to jsem to vypostil z hlavy. Až po letech mě došlo, jak to muselo být morbidní, když temo Janu Křtitelovi ve skutečnosti osekle hlavu. Víte, napřed jsem si říkal, že toto nebudu ventilovat, ale nedalo mě to. Na koupališťo jsem točky zaslechl, jak volá jeden desetiletý senek na svýho kamaráda. Filipe, te vole, za měsíc jož idem do školy. Tož, milí rodiče, na Jana Křtitela stětí, chestéte do škole děti.
0: No já, vidíte, srpen, srpen, pranostike, pranostike a jož je toť škola. Stréček Křoupal na dnešní Plk napsal, namluvil Jan Jiří Vrba, technická spolupráce Zdeněk Prchlíka, režie Tomáš Soldán a odpoledne další Plk.

0: počasí.
1: Za necelou minutku bude 7:45, dnes 9.8. No a k mání je vždycky tak plus minus, aspoň trošku s přesností, jistotou vyhlídka tak na týden, tak třeba příští víkend, pátek až neděle, v noci panečku 14 až 9, ale pak postupně 19 až 14 stupňů Celsia. Zatím předpokládané noční minimální hodnoty a ty maximální přes den od pátku do neděle nejprve 27 až 32, postupně možná až 35 stupňů Celsia, předtím třeba ve čtvrtek do 30. V rámci republiky s výhradou severu a severovýchodu území České republiky kolem 23 stupňů Celsia, což platí také pro středu ve většině území republiky do 29, sever, severovýchod kolem 23 stupňů Celsia. A teď ještě možná trošku větší jistota a také den jako malovaný dnešní, vyčištěný, skoro jasný, polojasný den. 28 až 31 stupňů Celsia, to je neděle 9. v Olomouckém kraji. Zítra pondělní hodnoty očekáváme nejčastěji do 35 i u nás v kraji na horách až 28 a zpočátku jasno, polojasno, odpoledne na večer, zítra přechodně zvětšená oblačnost a místy už možnost přeháněk nebo bouřek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Olomouc,

0: patřičné střepojení zvukové zakončení, to bylo Zrcadlo v jedné z verzí od Karla Černocha. A teď Jinak to nejde, tedy Guardian Angel, anebo za chvilinku ještě jeden trošku rock'n'rollek Petra Spáleného. Je 7 hodin, skoro 54 minuty, tak ještě pozvánka k následujícím nejbližším zprávám o 8. Naskok na Vrbensko, Ludvíkov u Vrbna opraví své autobusové zastávky. Proč a jak? Jsme zjišťovali a zmíníme, ale samozřejmě i další záležitosti z regionu v 8 hodin ve zprávách. A teď ještě také písnička pár tónů těchto, anebo těch následujících pro všechny Romany, co mají svátek.
1: A

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Jesenická základní škola požádá o prodloužení nájmu modulárních učeben. Ludvíkov na Bruntálsku chystá opravu zastávek. Zámek v Čechách pod Kosířem zve na netradiční prohlídky. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 31 stupňů. Hezké nedělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Téměř 2 roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale přestane platit na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv. Více ředitel Dominik Liberda.
2: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města v rámci toho dotačního titulu živel. Je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem opraví své autobusové zastávky. Ty současné už nejsou v dobrém stavu a nezapadají do celkového horského rázu obce. Radnice už požádala o dotaci a pokud ji získá, rekonstrukce začne na podzim, říká tamní nezávislá starostka Dana Selingerová.
3: Určitě, aby byly celodřevěné s nějakými sedlovými střížkami, aby tam bylo vevnitř posezení, aby tam bylo místo na nějakou vitrínu, do které se dá informační materiály a aby tam byly i třeba nějaké malé knihobudky, prostě aby to suplovalo takové malé ičko v té obci.
0: Návštěvníky zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku čekají v pondělí netradiční prohlídky. S průvodcem si projdou zatím neopravené prostory východního a severního křídla památky, včetně kaple, sklepa a ledárny.
4: Akce není vhodná pro děti do 10 let a osoby s omezenou hybností. Sebou by si měli vzít zájemci čelovku, mobil a pevnou obuv. Rezervace je předem nutná. Další informace jsou na webu a sociálních sítích zámku. Prohlídka s průvodcem začíná v 10.30 a ve 14.30. Opakuje se ještě 24. srpna. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Sport.
0: Tenista hrající za prostějovský klub Jiří Lehečka skončil na tenisovém Masters v Montrealu v osmifinále po prohře 3-6-3-6 se Španělem Rafaelem Chodárem. A Tomáš Satoranský byl vyhlášený nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny. Tradiční anketu ovládl už po 9. Satoranský si ještě před odchodem do Hapoelu Tel Aviv zahrál s Barcelonou finále španělské ligy. Mezi ženami poprvé zvítězila pivotka Emma Čechová. Ta v květnu odešla z USK Praha do zámořské ligy WNBA, kde nastupuje za Minnesotu.
1: Počasí.
0: Jasno až skoro jasno, tak dnes bude vypadat obloha nad střední Moravou. Teploty 28 až 31 stupňů, v Jeseníkách 21 až 25 a povane slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D1 před Lipníkem nad Bečvou na kilometru 299 ve směru na Brno. U krajnice stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Kublížek, nebo spíš něco domácího od babičky, vonavého, čerstvě upečeného, nebo klidně ze včerejška. Proč by ne? Klidně teď 4 minuty po 8. No a dobré kafičko. Turkán nebo z kávovaru? To je na vás. Co bude preferovat Patrik Rozehnal za 2 hodinky v pochoutkovém roce? Dneska to bude trošku reminiscence pochoutkových let na sladko, protože vybíráme v rámci letošního jubilejního 10. roku a právě budou taštičky, budou na tvarohovo, na sladko. I když možná tam i masíčko bude, ale Roman Paulus a Patrik Rozehnal po 10. udělají samozřejmě chutě. No a bude tam taky herec Ypsilonky Petr Vacek a prý i asijské gurmánské zážitky. Teď hrajeme, máme krátce po 8. třeba jednoho jubilanta. Nemenuje se Roman, nemenuje se dokonce ani Marek, ale říkají mu všichni Marek ztracený, a jak jsme včera říkali a jak předevčírem říkal on na Letenské pláni jeden Šumavan, kluk z vesnice, Mira Slotičák, doběhl Letnou.

0: jsem to já, ta smolařská z 80. let od prototypu a Dalibora Jandy, anebo ta eruptivní za chvílinku od kapely Eruption. Eruptivní Eruption, One Way Ticket, Prázdný Express. Teď 8 hodin, 12 minut, už je 9.8. Jsou letní prázdniny dlouhé, krátké, no už se krátí, už se krátí. Trvají 2 měsíce, ale možná by předkové záviděli, nebo možná i obyvatelé, školáci z jiných částí země koule. Je to moc, je to málo. Martine?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: to je on Prázdný Express, to je taky ta erupce i eruption. A 8 hodin 16 minut One Way Ticket.
1: Počasí.
0: Erupce ani jiná slova na slunci snad očekávány nejsou, když kdo ví, co se tam děje. Nikdo tam nepřistál, ale co víme, takže úplný začátek a vlastně také to finále zítra začínajícího týdne bude teplé, horké, ne 40, ale zítra po republice klidně 36. U nás v kraji to vidí meteorologové vyladěno pro Olomoucký kraj tak do 35 zítra. No a pak tedy opravdu až v neděli zřejmě zase k 35 stupňům Celsia, ale předtím třeba středa, čtvrtek, tak 27, 28 v Olomouckém kraji. Dneska až 31, od 28 do 31 nejčastěji. Jasná nebo skoro jasná obloha, pak taky ještě jasná polojasná noc. 18 až 14 stupni Celsia. No a to pondělí tedy také u nás v kraji. Samozřejmě teplé, teplé. Zpočátku polojasné odpoledne a večer i oblačné a mohou se vyskytnout přehánky nebo bouřky. Zítra 31 až 35 pro Olomoucký region.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.
4: Řekl

0: Stalo se před 100 lety.
1: Co se stalo? Haló, milý Český rozhlas Olomouc. No, třeba zajímavý objev. Učiněn byl na Plumlově, hlásali novináři deníku Našinec na začátku srpna roku 1926. A pokračování z Plumlova, živě tedy z těch novin starých 100 let, ovšem s Ditou Vojtanovou.
2: Na nádvoří Plumlovského zámku stával jeden z nejstarších moravských hradů. Později majetek pánů Skravař a Pernštejna rozbořený Švédy. Psalo se v článku. Na návrší zmíněného nádvoří stavěla se v roce 1926 kašna a dělníci narazili na otvor v zemi, hluboký zhruba 35 metrů. Spustili do něj žárovku a zjistili, že se dole otvor rozšiřuje a že zdi jsou v něm klenuté. Psalo se. Již z nejstarších dob jest na Plumlově zachováno podání, že vedou podzemní chodby z Plumlovského zámku pod Podhradským rybníkem až do obce Krumsína a že do těchto chodeb se obyvatelé hradu v době nebezpečí ukrývali. Plumlovský zámek byl v té době hojně navštěvovaným místem, známým z knihy Letem českým světem a z Bezručových slezských písní. Proto novináři doufali, že se o objevu již brzy objeví detailnější informace, které předají svým čtenářům.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A naše rozhlasové olomoucké zprávy, Český rozhlas Olomouc, 9. srpna a správný čas po časovém znamení. A především ty zprávy nejen od nás z regionu. Honza Faltýnek.
4: 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Dopravně vytíženou ulici Palackého v centru Přerova čeká od pondělí rozsáhlá oprava. Důvodem je poškozený asfaltový povrch. Kvůli pracím bude silnice 10 dnů úplně uzavřená. Uzavírka se týká úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Sdělila to mluvčí radnice Lenka Chalupová. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Desítky z nich zaznamenali i záchranáři v Jeseníkách. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Výběr árií a duetů z oper Wolfganga Amadea Mozarta nabídne dnešní koncert v kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Začátek je v 19 hodin. Vyplývá to z informací na webu pořádajícího festivalu Klášterní hudební slavnosti. Sport. Fotbalisté Šternberka prohráli ve čtvrté lize v Břeclavi 1-3. Zábřeh zvítězil v Břidličné 2-0. A olomoucké Nové Sady podlehly Slavičínu 0-1. Dnes hrají doma v 16:30 přerovské Kozlovice s Bzencem Vracovem a Šumperk s B-týmem Frýdku Místku. B-tým Prostějová se utká už v 10:15 s Brumovem na jeho hřišti. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až skoro jasno. Teploty 28 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržet se můžete na dálnici D35 na 281. až 280. kilometru u Přáslavic ve směru na Olomouc. Kvůli pracím na silnici je tam uzavřený levý pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Písnička o souboji vztahu žárlím z 80. let od Holanových a Šípových. No a pak taky třeba ještě souboj, buď to prvorepublikový, jablíčkový a sleďový a zároveň salámový, anebo pak ten 70-kový z roku 76. Souboj vlašských salátů prý dneska po 10. hodině, uvidíme, která bude ta prapůvodní verze. No a souboj gurmánských citátů, ten bude třeba po 11. hodině na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.

0: který byl víc fajn, česká státní norma, československá státní norma, 76. rok, brambory, zeleninka, majonéza, na který jsme zvyklí, anebo prvorepublikový, prý úplně prapůvodní originál. Vlašský salát, prosím, se sledi, ale také pražskou šunkou a dalšími ingrediencemi, však se tomu budeme věnovat po 10. hodině v pohoutkovém roce, zdaleka nejenom o vlašáku, pohoutkových salátech a podobně. Myslím, že velmi letní bude taky recept potom po 11. na návštěvě u Jiřinky s Alenkou. Jestli už je nad úroda cukín a cuket, tak se asi ten recept po 11. hodině či předpolednem hodit bude též. No a teď možná i jedno upozornění z vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zatáčka za zatáčkou a silnice, která každoročně přitahuje stovky motorkářů. A taky motorkářek. Červenohorské sedlo patří ovšem také k místům, kde policisté často řeší příliš vysokou rychlost. O víkendu na Červenohorském sedle proto policisté spustili jednu z největších kontrol letošní motorkářské sezóny. 40 policistů pomáhali drony, radary i policejní Ferrari.
1: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Občanský průkaz vás požádám, jestli máte u sebe.
2: Ano, mám.
3: Policisté na Červenohorském sedle při velké preventivní akci zastavili dalšího z desítek motorkářů.
1: Jaký alkohol přijde do jízdy? Já vás vyzývám, kde chodí, zkoušte, podrobíte se.
2: Ano.
1: Můžete podobu tónu, výdech do trubičky. V pořádku.
2: Děkuju.
1: Mějte se, naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou.
3: Jiné motorkáře ovšem policisté usvědčili z porušení zákona, z čeho konkrétně to zhrnuje Martin Schubert, vedoucí dopravního inspektorátu na policejním obvodu Jeseník.
4: Překročení rychlosti máme vlastně nesprávný způsob jízdy, protože máme nasazenou nějakou leteckou techniku, takže předjíždění v místě, kde je to vodorovným značením zakázáno. Máme požití toho alkoholu, požití návykových látek, technické stavy.
3: Červenohorské sedlo obsadilo na 40 policistů a při kontrolách jim pomohla i nejrůznější technika, dodává Martin Schubert.
4: Máme tady motorky, máme tady vlastně kdyby takové takzvané štábní vozidlo, monitoruje vodorovné dopravní značení. Máme tady drony, které taky monitoruje dopravní značení, máme tady několik radarů, je tady policejní Ferrari.
3: Kromě toho policisté využili také hlukoměr. Ten odhalí, zda daná motorka, například po nepovolené úpravě výfuku, nepřekračuje hlukové limity. Hlukoměr je v celé České republice ve službách policie pouze jeden, říká policejní mluvčí Tereza Neubauerová.
5: V tuto chvíli vlastně to je jediné zařízení, které se používá v České republice, které má vlastně k dispozici policie České republiky.
6: A proč je na Červenohorském sedle?
5: Protože je to místo, které vlastně je nejvíce navštěvované motorkáři.
3: Červenohorské sedlo je pod dohledem policistů i mimo velké preventivní akce. Hlídky sem vyrážejí každý víkend. Z Jeseníku Michal Poláček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Léčivá, jak jen písnička Fields of Gold od Stinga může být. 8.46.
1: Počasí.
0: A i když budou tepla a i varování před požáry a zvýšenou zátěží na naše organismy jsou v platnosti, tak 40 zatím nepředpovídáme, do 35 třeba za týden, ale už pondělí s teplotami u nás v kraji, tak do těch 35 stupňů Celsia, 36 může být jinde po republice. Dnešek tady očekáváme ještě 28 až 31 a ještě také jasnou, skoro jasnou neděli, jako malovanou. V noci na zítřek 18 až 14 a postupně polojasno. No a zítra tedy jeden z těch horkých dní následujícího týdenního horizontu, 31 až 35 pro Olomoucký kraj a polojasno, odpoledne a večer přechodně zvětšená oblačnost a místy už možnost srážek, přehánek i bouřek z tepla. No pak zase možná to konejšení, ukonejšení 24 až 28 v Olomouckém kraji v úterý a prý maximálně do 27. To platí pro středu a Olomoucký region.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou, jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního, i o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.

prosím, rock and roll, Radko Tomáškovský, muzikantský. No a teď jiná hitparáda, rybářská, včera byla i ornitologická, ale stále východoslovenská. Myslím, že teď bychom se mohli posunout tak někam na jich, na jihovýchod, na Balkán, na letošní prázdniny. Nabízíme celkem 10 humorných vyprávění o rybářích a jejich ulovcích a taky výletech, nejenom za rybičkami. No a dneska tak někam směr, tuším, Makedonie, potom Zemplíně a východním Slovensko a snad už konečně nějaký úlovek v úpravě a režii Michala Bureše uslyšíme Igora Bareše.

0: Vyjeli jsme se ženou do Makedonie, to když ještě nebyla Jugoslávie rozdělená. Bydleli jsme ve městě Struga na jihozápadě země u severního břehu Ochridského jezera. Je to moderní a vyhledávané letovisko s řadou hotelů a pláží. Mezi více než 30 tisíci stálými obyvateli tvoří výraznou většinu Albánci. Každé léto se tady koná známý festival poezie. S rybářem Slavkem, který se stal mým rybářským společníkem, jsme se sešli hned druhý den ráno. Podíval se s úsměvem na můj proutek s navijáčkem a 100metrovým vlascem a pravil, zkusíme to trochu jinak, jo? Vyjel se svým velkým motorovým člunem na jezero a za pomalé jízdy vytočil z obrovského navijáku na boku lodi snad kilometr šňůry s dobře kilovou zátěží na konci a několika obratlíkovými ramínky, mezi nimiž byla ještě další olova. K těm obratlíkům postupně připevnil návazce s podlouhlými blízkači, lžičkovými třpitkami i smrtvými rybičkami. Uvidíme, co se jim bude víc líbit, povídal, když zase převzal řízení a stejnoměrnou rychlostí vedl loď středem jezera. Jeli jsme pořád k jihu. To už je Albánie, tam, co jsou boje, je hranice, vysvětloval mi. A pár kilometrů tímhle směrem je Řecko. Na horizontu zatím vidět nebylo, jen nekončící vodní plocha, jako na moři. Všechno pro mě bylo samozřejmě zajímavé, ale přesto jsem musel myslet hlavně na to, co se asi děje dole, ve vodě, v hloubce, kterou projíždějí naše třpitky a rybičky. To je jednoduchá věc, usmál se Slavko. Tak se přesvědčíme. Nejdřív se dívej, příště zkusíš vytáhnout šňůru ty sám. Dlouho točil klikou, než se objevil první obratlík s návazcem. Prázdný. Ani z dalších dvou nic nebylo. Slavko návazce zručně odpojoval od obratlíkových ramínek a přitom mě poučoval, jak se obsluhuje rumpál. V půli slova přestal a vytáhl prvního pstruha. Byl stříbrný a po těle měl samé černé tečky. Ani jednu červenou nebo oranžovou jako u nás. Za to měřil tak 50 čísel. První živý jezerní pstruh, kterého jsem potkal. Tolik jsem toho o nich přečetl a tolik toužil potom je vidět. Celkem jich bylo na šňůře 5. Přímo jsem nad nimi jásal, jak byli velcí a krásní. Slavko ale tolik nadšený nebyl. Je trochu pošmourno. Zkusíme dát světlejší blízkače, aby líp viděli, prohlásil a potom širokým obloukem obrátil loď. Když už jsme zase viděli náš hotel, přišla moje chvíle. Slavko zpomalil ještě víc. Tak do toho a vytáhni jich aspoň 10. Nejistýma rukama jsem odjistil rumpál a začal navíjet. Nebyla to žádná legrace. Musel jsem se do kliky pořádně opírat, abych ji udržel v pravidelném pohybu. Najednou jsem ucítil svého prvního pstruha. Nevypínej ho nad vodou, varoval mě Slavko, nebo ti vyklouzne a je pryč. Přendej ho nejdřív do člunu. Poslechl jsem ho ve všem. Pak jsem vytáhl dalšího, mnohem většího, snad největšího ze všech. A pak ještě dva prostřední, ale to už teď bylo jedno. Vůbec nezáleželo na tom, kolik jich je. Důležité bylo, že to byly jezerní pstruzy a že jsem je vlastníma rukama ulovil. Neváhal jsem a hned na břehu jsem si svůj prozatím nejvzácnější úlovek vyfotil. Po návratu do Olomouce jsem se těšil, až mi film vyvolají a já budu s fotkami obcházet kamarády rybáře a náležitě se předvádět. Film ani fotky se dlouho nevracely. Urgoval jsem to. Pak konečně přišel, alespoň film, nový a prázdný. K němu byla přiložena omluva, že se můj původní film zřejmě někde při expedici ztratil a proto mi posílají tenhle, abych se nezlobil a tak dál a tak dál. No jo, no. Rybářský pán Bůh nemá chvást, ale rád, připomněl jsem si a drobně se zastyděl.
1: Prázdninový sedmý z 10 dílů Rybářský historik z pera Vlastimila Broučka, Prozhlas napsal s hercem Igorem Barešem, režijně nastudoval Michal Bureš. V roce 2014 natočili v Českém rozhlase Olomouc. Nabízíme i reprízu vždycky příští následující sobotu v 8.50 ráno a další nové vydání potom z těch 10 dílů celkem vždycky v neděli před 9. A teď voňavá růž.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouci začíná tramvajová výluka mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Meteorologové varují před dalšími vedry. České tenistky skončily v Prostějově na mistrovství světa družstev do 14 let třetí. Dnes bude slunečno a teploty do 31 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. S výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí ode dneška do konce měsíce počítat cestující v Olomouci. Přerušení provozu si vyžádají opravy výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejí na tramvajové smyčce Fibichova. Více mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Tramvajová zastávka hlavní nádraží v obou směrech nebude obsluhována a bude nahrazena tramvajovou zastávkou kosmonautů. Stavební práce ovlivní i některé autobusové linky. V přednádražním prostoru dojde ke změně v obsluze u autobusových označníků. Náhradní autobusová doprava s označením X bude zajištěna v úseku hlavní nádraží Pavlovičky a zpět.
0: Česko dnes zasáhne další vlna veder. V Olomouckém kraji by teploměry mohly ukázat až 31 stupňů, ale třeba na jihu Moravy i přes 32 stupňů Celsia. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
0: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Ještě do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné. Sport. České tenistky získaly na mistrovství světa družstev do 14 let v Prostějově bronzové medaile. V duelu o třetí místo porazili tým Spojených států 2-1, když rozhodovala až závěrečná čtyřhra. V ní Nicole Kurilová a Kristýna Nikodýmová zápas zvrátili i po tom, co ztratili první set v tiebreaku a vyhráli 6-7, 6-4 a 10-7. Závěrečný zápas celého turnaje hodnotí kapitánka českého týmu Petra Cetkovská.
4: Tohle byl nádherný zápas. A tam bylo úplně všechno, kdy tam byly zvraty, emoce, krásné výměny, trošku zoufalství a trošku energie, bylo tam úplně všechno, myslím si, že i na koukání, že to bylo velmi zajímavé a jsem hrozně ráda, že takhle vypjatý debl holky tak dobře zvládly.
0: Naopak čeští chlapci skončili na posledním 16. místě.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno až skoro jasno. Teploty 28 až 31 stupňů, v Jeseníkách 21 až 25 a povane slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D1 před Lipníkem nad Bečvou na kilometru 299 ve směru na Brno. U krajnice stále stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Víkendové, nedělní a prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc a už je tu také čas dopolední 9.8. 9 hodin 4,5 minuty a tedy také čas vysílání i reprízovaných opakovaných připomínkových pořadů z cyklu Přímo z místa a dnes jednak současné pátrání po stopách, ovšem rodu slavného hlavně v 15. 16. století Bukůvkových z Bukůvky s Mirkem Kobzou a jeho průvodci Přímo z místa a letní repríza v zápětí.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Krásné dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vám dnes přeje Mirek Kobza. Začíná náš cyklus přímo z místa a dnes se vypravíme nejenom na zajímavá místa našeho kraje, ale zároveň se vlastně podíváme do historie pohledem jednoho významného vlazického rodu Bukůvků z Bukůvky. Mám rodinné vazby do Postřelmova a u tamního kostela stojí hrobka, kde když se podíváte do jejího podzemí, tak tam objevíte mumifikované ostatky členů rodu Bukůvků z Bukůvky. A vlastně, když jsem tam byl poprvé, tak mě to hrozně zajímalo, kde se tam vzali a podobně. Můj otec mi něco vysvětloval a pak už mě to začalo provázet celý život do té doby, dokud jsem nepotkal mého dnešního průvodce, historika Zdeňka Dobravského, který nejenom, že taky má kořeny v Postřelmově, ale zároveň se Bukůvkům věnuje už spoustu let. Před několika měsíci mu vyšla úžasná obsáhlá publikace, která se právě jmenuje Bukůvkové z Bukůvky a která vlastně tento úžasný rod provází od jejich počátku až do 30leté války. My jsme zrovna v Červené Lhotě a právě tady bychom možná tu jejich pout měli začít. Zdenku, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím posluchače Českého rozhlasu Olomouc. My stojíme v Červené Lhotě na místě, kde stála a stojí dodnes stará tvrz, kterou Bukůvkové koupili. Koupili Albrecht Bukůvka z Bukůvky, který už byl etablovaný na Moravě, protože jeho otec se podílel 1/3 na panství Vranova Lhota.
1: My bychom možná měli ale říct, že vlastně prapůvod těch Bukůvků a dokonce vlastně i ten přídomek pochází z východních Čech. Ta vesnice stojí do dneška, jmenuje se Bukovka u Lázní Bohdaneč, ale už tam nic nenajdeme.
2: Ano, potvrzuji, už tam nezůstalo vůbec nic, ale Bukovkáři, kteří se taky zajímají o historii Bukůvků z Bukůvky, udržujeme vztahy. Oni se už byli podívat u nás, my jsme se byli podívat tam u nich. Takže to povědomí o českém původu moravských Bukůvků tady existuje dodnes.
1: Mluvil jsi o Janu Sezemovi, to byl jeden ze dvou synů vlastně toho zakladatele rodu, o kterém víme, který právě žil na té Bukovce. A zmiňoval, že získal 1/3 na tvrzi ve Vranové, ta je dneska taky ve východních Čechách, ale patří samozřejmě
2: Moravě. Ano.
1: To byl počátek vlastně toho moravského života Bukůvků, který se rozvinul nejenom do několika větví, ale zároveň vlastně ti Bukůvkové s velmi chudých poměrů, protože oni nebyli nějak velmi bohatí, se postupně vypracovali, že jeden z nejbohatších vladických rodů.
2: Albrecht Bukůvka, ano, který tady kupuje to malé panství Lhota, tehdy ještě se nenazývala Červenou, vlastně tady s tvrzí a s tím hospodářským dvorem koupil jenom polovinu Řimic, polovinu hrabí těchto malých vesniček a to bylo vše, co on vlastnil. Skutečně nepatřili mezi bohatou šlechtu, ale Albrecht Bukůvka se zapsal do dějin Moravy jako právník. Dnes bychom asi ho takhle nazvali, protože se účastnil práce komise, která měla poprvé kodifikovat moravské zemské právo. Tam pracoval vedle 14 pánů panského stavu a dalších 6 vladyků, což byl nižší stav. Takže on vlastně, když si to tak vezmeme, že na Moravě tehdy žilo nějakých 150 až 200 příslušníků toho nižšího stavu, tak on se dokázal tady prosadit v této zemské správě právě při té práci na tom zemském soudu.
1: Denku, já na tobě obdivuji obdivuju jednu věc, protože to není tvoje první publikace nejenom o Bukovcích, ale vůbec o právě tady tom nižším stavu. A mě hrozně baví to, jak ty popisuješ vlastně, jak ti lidé žili, i ten jejich hospodářské zázemí, ten běžný život. A tady právě třeba je jedna zajímavá věc, že my vždy všichni máme pocit, že když byl někdo šlechtic, byť teda toho nižšího stavu, takže ho vlastně živili ti jeho poddaní. A ono to tak nebylo. A tohle je přesně ten příklad, kdy on vlastně svou právnickou činností si vydělával na to, aby byli schopni vlastně rozšiřovat ty svoje majetky.
2: Je to tak, ano. Ten Albrecht Bukovka a jeho syn Petr byli ti budovatelé toho rodového jmění a postavení rodu v moravské společnosti, urozené společnosti. Až teprve ty následující generace, z těch už se stávali rentiéři, kteří ten svůj majetek, který jejich předchůdci vlastně vybudovali, nejen udržovali, ale oni ho taky rozšiřovali a byli dobrými hospodáři. Teprve oni mohli také podnikat v rybníkářství, v chovu ovcí, prodej vlny a tak dál, půjčovali peníze. Takže oni vlastně až v těchto dalších generacích se stávají tou bohatou moravskou šlechtou, o které si právě ty hovořila.

0: Bukovkové sem přicházejí v 15. století. 16. století bylo pro ně, řekněme, takovou tou dobou toho největšího rozkvětu.
1: Je to tak, protože v těch dalších stoletích už dochází k určitému majetkovému úpadku, který ale je taky způsobený i tím, že je více členů rodu a majetek se potom dělí mezi ty příslušníky toho rodu, takže pak dochází tady k tomu, že vlastně hrabě Bukůvka, který získává ten titul, že jo, hraběcí, tak už vlastně jenom dům v Brně, jo, takže to jsou vlastně už takové velké rozdíly mezi tím 16. stoletím a potom tady tím stoletím 18., 19., kdy ten rod vlastně už mezi ty movité rody nepatří.
0: Ještě bychom měli říct, že stojíme u té vrchní tvrze tady, to je ta starší, kterou pravděpodobně ten Albrecht koupil v té době, kdy sem přichází do Červené Lhoty. Ale na druhou stranu Petr už měl svou tvrz a ta stojí tady o něco málo níž.
1: Můžeme se k tomu domu přesunout, ano, a tam si něco k těm tvrzím můžeme říct. Ale tady ještě u té tvrze bych upozornil na zbytek nápisu na nápisové pásce, která se tady dochovala, která pravděpodobně byla nad bývalým vchodem. Je tam napsáno, když se na to podíváme, Anna z Hau. To U je psáno písmenem V, tak jak se tehdy psalo. Než opatřili tu stavbu břizolitovou mýtkou, tak ještě bylo vidět K. Takže to byla Anna z Haugwitz. A Haugwitzové tehdy

0: Ona, ona.
1: Zaumřít.
2: No a my se pojďme podívat Petrově tvrzi. Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, které dnes věnujeme prapočátkům rodu Bukůvků z Bukůvky a jejich příchodu na Moravu, zejména tady do Červené Lhoty. My jsme se Zdeňkem Doubravským, historikem a autorem krásné publikace právě o tomto rodu, obhlíželi místní tvrze. Kdo neznáte Červenou Lhotu, tak je to opravdu malá vesnička, není to nic velkého. A teď ejhle, my tady řešíme dvě tvrze a oni jsou navíc ještě tak, já nevím, 50 metrů od sebe, ale ty říkal, že vlastně se dlouho vůbec netušilo, že by tady byly dvě.
3: Ano, je to tak. Totiž Petr Bukůvka, syn Albrechta Bukůvky, o kterém jsme hovořili, si vystavěl svoje sídlo tady v Červené Lhotě a byl jsem přesvědčen, že přestavěl starou tvrz, ale stará tvrz dodnes existuje, i když už samozřejmě s přístavbami pozdějšími, takže on si musel postavit novostavbu. A já se domnívám, jsem o tom přesvědčen, že tou novostavbou je tady budova číslopopisné 2, která se údajně nazývala kdysi, nebo ji tady místní říkali zámeček. A když se na ní podíváme, tak ta dispozice je podobná jako dispozice tvrze v Bartoňově nebo v Bohdíkově a nebo taky v Temenici a nechoďme daleko, i vlastně toho zámku v Třemešku. Mezi těmi dřevěnými selskými domy musela taková stavba vyčnívat, musela být dobře vidět. A co je zajímavé, právě od té doby, kdy Petr Bukůvka tuhle tu tvrz postavil, tak se začala Lhota nazývat Červenou Lhotou. Předtím to byla pouze Lhota. Zřejmě to vzniklo z toho, že měla červenou fasádu. Tehdy už začalo jít do módy z grafito, takže si myslím, že to bylo červeno-bílé z grafito, které zdobilo tady tuhletu tvrz.
2: Taky bychom si měli říct, že spousta z nás měla pocit, že tvrz je malý hrad, což v žádném případě není pravda. Je to právě takový velký dům.
3: Jsme vlastně v době, kdy ta šlechta už upouští od té obranné funkce, o které ty jsi tady hovořil, od toho, že by to měla být ta obranná funkce na prvním místě. Na tom prvním místě je najednou to pohodlí. Ten luxus toho sídla, to začíná od toho 16. století té šlechtě jít, aby si postavili něco takového pohodlného.

0: potomci Petra z Bukovky se zase rozprchli po té Moravě jinám. Tak kam se vypravíme teď?
1: No tak teď se asi vypravíme do Chromče, kde bychom navštívili další z těch tvrzí, a to bylo sídlo Zikmunda Bukovky z Bukovky, který byl nejstarším synem Petra Bukovky. Jak se tam vlastně Bukovkové na Šumpersko dostali? Petr nejdříve sloužil Pernštejnům v Náchodě jako náchodský hejtman, spravoval náchodské panství a později ho Jaroslav z Pernštejna prosadil do zemského soudu, kde byl úředníkem menšího zemského soudu v Olomouci. Byl tam komorníkem a komorník měl na starost, tedy jak to říká název, komoru, tedy pokladnu, byl správce financí. Nižší zemský soud byl výkonným orgánem soudu zemského. Tam se přijímaly žaloby, tam se připravovala soudní jednání a tak dál. A za to se všechno platilo. Takže kromě toho, že byl Petr taky honorovaný, tak
0: to prostě byla, se uplácelo, řekni to, jak to bylo.
1: Přesně tak, jo. Tak pobíral i tady určité všimné, že jo, tady od těchto těch lidí, kteří potřebovali tam nějak popostrčit nějakou tu svoji záležitost toho zemského soudu. A takže on nakonec byl schopný si koupit několik vesnic na Šumpersku, dolní Studenky,

0: Hrabisín, Loučky, Chromeč taky a Olešná, bych na ní nezapomněl. No a centrum bylo v Vrchnostenském dvoře v Třemešku. Takže potom vzniká to Třemešské panství, na kterém potom Bukůvkové určitou dobu žijí.
1: Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnešní putování se Zdeňkem Doubravským za rodinou Bukůvků z Bukůvky. My jsme se posunuli z Červené Lhoty do Chromče. Stojíme u domu, který byl nedávno ještě využíván pro zemědělskou výrobu. Je to na něm vidět, ale co je na něm taky vidět, že je to vlastně pozůstatek staré tvrze. A jak to souvisí s Bukůvky?
0: Chromeč získal Zygmunt Bukůvka, nejstarší syn Petra Bukůvky, a protože vlastně v Chromči tehdy žádné sídlo nebylo a vůbec nebyl tady ani hospodářský dvůr, takže on ten Vrchnostenský dvůr musel celý vybudovat. Tehdy musel vykoupit 4 půllány od zdejších podaných, aby mohl mít svoje vlastní polnosti, které by zajišťovaly jemu živobytí. Kromě toho tady taky postavil tvrz, ale já jsem byl přesvědčený, že tvrz vznikla v první polovině 80. let toho 16. století, ale Vladimír Březina, který už zpracoval genealogii Bukůvků, objevil zápis, kde si Zygmunt Bukůvka stěžuje nějakému řednickému mistrovi Honzovi z Šumperka, že mu poslal na dílo nějaké 2 vožralce, kteří sedávali za poledne na parném slunku, ožrali se, až k večeru šli na dílo a tu jeho setnici vyzdili velice zle. Ten zápis je ale až z 97. roku. No, pokud tedy z toho vyvodíme závěr, tak je jasné, že Zygmunt Bukůvka nejdříve vystavěl obytnou budovu, která mohla být třeba přízemní pouze a nebyla brána jako tvrz.
1: Na druhou stranu, ale pořád ještě stojí, jestli je to teda tenhle dům. Tak ožrali se dobře, ale stavěli taky dobře.
0: No ale myslím si, že po té urgenci tady mu to stavební mistr šel předělat nebo poslal někoho jiného, ne tady ty 2, jak on tam píše ožralce. Jo. Takže ono to pravděpodobně vznikalo dvoufázově. Dvoufázová výstavba té tvrze zřejmě souvisí s tím jeho zdravotním stavem. Představte si, že zhruba 35-letý muž myslí na to, že si postaví hrobku, aniž by měl dostavěnou tvrz. Takže tam něco bylo, já bych to neprozrazoval, ono je to na delší povídání.
1: Já jenom prozradím, že to nebyl jediný syn Petra Bukůvky, toho Červenolhockého. On měl ještě další 2, ale my se podíváme vlastně zatím.
0: Za tím prostředním se tady podíváme na Třemešek. To byl Jan Bukůvka, který z těch synů Petra Bukůvky se nejvíc prosadil, získal největší majetky a dá se říct, že se zařadil mezi tu nejbohatší šlechtu nižšího stavu na Moravě.
1: Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnešní putování za rodinou Bukůvků z Bukůvky nás zavádí na Třemešek, což je vlastně dneska už jenom malinká osada nedaleko Dolních Studének na Šumpersku. A právě, jak Zdeněk Doubravský už naznačil, tady se rod Bukůvků dostal k největšímu rozmachu. A tuším, že s tím souvisí ten dům, u kterého stojíme, protože to je zdejší zámeček, nedávno krásně opravený.
0: Ano, tady sídlil Jan Bukůvka. on získává taky to malé třeměstské panství a nemá tady sídlo. Nejdříve tedy sídlí na tom hospodářském dvoře, na tom vrchnostenském dvoře a zřejmě v nějaké obytné budově, která tam existovala. A teprve později si vystavěl takový malý renesanční zámeček, tehdy byl nazýván Tvrzí, který je již od poloviny 19. století přestavěn. Ale to, co se zachovalo, jsou ještě místnosti v přízemí, které jsou renesančně sklenuty, kde jsou dokonce i vtlačené rámy do hmoty té klenby, což bylo v době, kdy tenhle ten zámeček vznikl ódou. A co se tady ještě dochovalo, tak je ten vynikající zámecký portál, který je naprostým klenotem renesančního umění v tehdejší době. Co je na něm zvláštní, je zpodobení postav vlastníků zámku, toho Jana Bukůvky a jeho manželky Estery Sirakovské z Pěrkova.
1: Já bych zmínil, že po Bukůvcích sídlicích na Třemešku zůstal tenhle zámeček, ale zůstalo toho mnohem víc. Já třeba zmíním tady v Dolních Studenkách na tamním kostele najdeme vlastně náhrobní desky, které tam připomínají právě tu Esteru a její děti, které tam jsou pohřbené. Takže je vidět, že vlastně oni se tady podepsali výrazně do této krajiny. Byl to renesanční rod. Musím říct, že mi trošičku připomínají ty žerotiny, protože oni v té době také měli tu tendenci stavět něco, co mělo být účelné, ale zároveň hezké, a to je vlastně principem té renesance. Zdenku, ale nám ještě chybí prostě ta hrobka, my jsme s ní u ní začali, tak jsme ji nakousli v té chromči a nechali jsme ji tam. Tak jak to bylo s tím Zikmundem a s tou hrobkou?
0: Zikmund Bukůvka první polovině 80. let vlastně se stává vlastníkem chromče. Tam, jak jsem říkal, si zřizuje ten vrchnostenský dvůr a v druhé polovině 80. let najednou o něm mizí veškeré zprávy. Zase přichází první polovina 90. let a on je zase společensky činný, účastní se různých komisí, účastní se rozhodčích sporů a tak dál. Takže se tu něco děje, protože zase přichází druhá polovina těch 90. let a po Zikmundu Bukůvkovi není ani vidu, ani slechu. Teprve když jsem narazil na zápisky Karla staršího z Žerotina, tak on tam píše, že pan Bukůvka více leží, než chodí. Takže je jasné, že Bukůvka býval nějak nemocný a ta nemoc se mu vracela. A právě po tom prvním období, kdy on byl takto nemocný, staví po Střelmově hrobku.
1: Takže staví tvrz a zároveň hrobku?
0: Vlastně měl, dá se říct, to své sídlo rozestavěné a pak dává přednost výstavbě té hrobky, která byla dostavěna v roku 1592. A teprve, jak jsme říkali, v tom 97. roce mu tam ti dva vožralci tak špatně vyzdili tu seknici. Že? A nakonec můžeme říct, že tam asi došlo k té dostavbě toho jeho sídla chromči a dostavbě té tvrze.
1: Já bych zmínil ještě jednu věc v souvislosti s tou hrobkou, protože on vlastně uzavřel smlouvu s obcí Postřelmovskou. Nejenom, že tam teda postaví tu hrobku, ale že obec Postřelmovská se o ní bude starat. A to, jak přímo cituju, na věky věkův. A mě hrozně baví, že vlastně tady 400 let po uzavření této smlouvy, není to tak dlouho, se hrobka spravovala a docela nákladně. Takže obec Postřelmovská se toho stále drží. A já vždycky říkám, já znám smlouvu, která je stará více jak 450 let a pořád platí.
0: Ano, obec se stará o hrobku a si říkal, prošla rekonstrukci, byla restaurována mříž, kamenická výzdoba, která je tam velice zajímavá právě po té ikonografické stránce. Já to trochu upřesním. Ona ta hrobka stála na Postřelmovském hřbitově, který už dnes není před kostelem, ale jen za kostelem. A ta louka, tu právě Bukůvka daroval obci Postřelmovské, aby z ní užitek šel do pokladny obecní a na základě toho, aby se ta obec postarala o rodinnou hrobku Bukůvku. Bylo to proto, protože sám ten Zikmund Bukůvka byl nemocný a ten jeho syn Albrecht Rohovlad už za života Zikmunda Bukůvky trpěl taky nějakou nemocí a jestliže Zikmund umírá v roce 1612, tak ten jeho syn zemřel několik let po něm, ale naštěstí vnuk Zikmundův se dožil dospělosti a vlastně on byl pokračovatelem rodu Bukůvku, který vymřel vlastně po meči až na začátku 50. let 20. století.

0: že dlouho bychom mohli putovat po osudech rodiny Bukůvků. Možná k tomu dojde někdy. Já nechci slibovat, protože čas rozhlasový je omezený. Na druhou stranu bylo to příjemné povídání i dnes. Já bych možná pozval nejenom sem na Třemešek, protože my se Zdenkem půjdeme za chvilku na kafe, je tady výborná kavárna, ale třeba právě i do Hrobky, která bývá otevřena na Dny evropského kulturního dědictví a tuším, že na Postřelmovské hody. Nahlédnout můžete také, jestli schválně poznáte tvrze v Červené Lhotě, ať už tu starou nebo tu novou, případně i v Chromči, tam si myslím, že ano. A vlastně těch památek na Bukůvky byste tady našli ještě mnohem víc, tak je to takový tip, až nastane jaro, jak se vydat po moravské krajině a pátrat po stopách jednoho půvabného vladického rodu. Zdenku, děkuji moc, bylo to příjemné.
1: Já děkuji vám, posluchači, že jste vyslechli tohleto povídání o Bukůvcích. No a jak už říkal tady Mirek, já vás zvu do těchto míst, která hovoří o rodu, který se dokázal zapsat svými památkami do této krajiny.
0: Z Červené Lhoty, Chromče a Třemešku Mirek Kobza, Český rozhlas.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: též něco, aspoň málo nenuceného poučení a docela i někdy historická a turistická show, teď také v 9.50 v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Patří do souboru olomouckých barokních kašen, které jsou národní kulturní památkou. Vznikla, co by předposlední z těch barokních kašen, jaký výjev zobrazuje, jaká je historie vzniku, dnes tedy konkrétně Cezarovy kašny. Prozradíme teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc v našem prázdninovém fontánovém a kašnovém cyklu s průvodcem, popularizátorem nejenom olomoucké historie Tomášem Krylem.
1: Patří historicky do závěru toho tvůrčího procesu vzniku olomouckých kašen a fontán. Je pozoruhodné, jak rychle vznikla. Ono to celé bylo uskutečněno za pouhého půl roku. Na jaře byla zadána zakázka a na podzim na svatého Michala opravdu už takhle, jak na pozadí slyšíme, tryskala z fontány voda.
2: A kdo obdržel tu zakázku a kdo zhotovil Cezarovu kašnu?
1: Stěžejní osobností při budování olomouckých barokních kašen byl ve většině případů Václav Render. Legenda barokní Olomouce, duchovní otec čestného sloupu Nejsvětější Trojice i Morového. Často to byl i on, který přebral zakázku a bylo na něm, aby zorganizoval vše, co potom s těmi fontánami souviselo. Aby našel kameníky, pokud kamenickou práci neobstaral sám, a hlavně, aby našel také sochaře. No tady našel tedy sochaře par excellence, mladíka tehdy zhruba 25-letého, který krátce předtím přišel z Vídně ze svého rodiště sem do Olomouce. Jmenoval se Jan Jiří Schauberger, oni byli konec konců také sousedi v České ulici, dnešní ulici 8. května, a Schauberger tuto Cezarovu fontánu vytvořil jako své mistrovské dílo. Tovariš předkládal cechovní radě tohleto své dílo jako mistrovský kus.
2: Jako kameník tady působil zmiňovaný Václav Render. My když se podíváme na to sousoší, ke kterému můžeme vystoupat po pár schodech, tak jaký výjev vidíme?
1: Je to hluboká symbolika. Všemu trůní na sklisku vzpínající se kůň, na kterém sedí bájný zakladatel města Gaius Julius Caesar. Ten v pravé ruce drží takovou rouru, která má být schránkou na symbolickou zakládací listinu města Olomouce. Pod ním jsou dva vodní muži, kteří se drží za ruce, v druhé ruce vždy mají štít. Z jedné strany je to muž, který drží symboliku dolních Rakous, kterými protéká řeka Dunaj. Z druhé strany vodní muž, vodní božstvo držící symboliku Moravy, šakovanou orlici. Tedy jsou to Donaus a Moravus, a to sepětí rukou znamená jejich soutok v Bratislavě pod Děvínem. Nemůžeme zapomenout, často si lidé nevšímají, že pod ocasem koně je pes. Pes jako symbol věrnosti, v tomto případě symbolika personifikace samotné Olomouce. Olomouc je tady věrna Cezarovi a ten pán na koni podle obličeje totiž není v žádném případě Gaius Julius, ten vypadal jinak. Skutečný obličej patří Cezarovi s malým C, tedy císaři před 300 lety, císaři Karlovi VI, habsburskému tatínkovi Marie Terezie, který se konečně po 11 letech čekání, 2 roky předtím, než byla fontána hotová, nechal v Praze korunovat českým králem. Takže fontána svým způsobem je poděkování panovníkovi za českou korunovaci a zároveň také vyjádření věrnosti jemu a jeho panovnickému domu.
2: Ten výjev stvárňuje romantickou představu o založení města Olomouce.
1: Legenda vypráví, že v roce 57 před Kristem měl Cezar takto na koni, zřejmě i v doprovodu nějaké menší družiny vojenské, přijet sem na střední Moravu, na Hanou, na místo dnešní Olomouce, vystoupat na kopec, ke kterému jeho socha v kašně vzhlíží, tedy na Michalské návrží, a tam měl založit osadu, zárodek našeho města, které pojmenoval podle sebe, Julie Mont, Juliova hora, spisovně latinsky Julien Montium. Později, zase jak legenda přidává, pravda to nejspíš není, zkomolené na Olomucium, tedy Olomouc.
2: Říká místopředseda Asociace průvodců České republiky a také popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Písečné na Jesenickou pokračují opravy tamní základní školy. Karnovská radnice chce prodloužit ochranu oblasti pod Cvílínem. Fotbalisté Přerovských Kozlovic dnes vstupují do nové sezóny čtvrté ligy. Bude jasno až skoro jasno a teploty do 31 stupňů. Pěknou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dělníci v Písečné na Jesenicku pokračují v rekonstrukci základní školy. Poničila ji předloňská povodeň. V současné době pracují například na střešní konstrukci budovy. Celkově si opravy vyžádají zhruba 36 milionů korun. Hotovými by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
3: V současné době se provádí práce na fasádě. Části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
2: Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak rozhodně proti je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. To ale na jaře zrušil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Radnice v Krnově připravuje prodloužení přechodné ochrany bývalé pískovny a skládky pod Cvílínem. Současná ochrana končí v srpnu a odborníci doporučili její pokračování. V oblasti se totiž usídlila kriticky chráněná ropucha krátkonohá. Podle odborníků je tam třeba například navést písek a vysekávat vegetaci. Současná pravidla to neumožňují, říká Petr Suchý z krnovské radnice.
4: Městský úřad se to situací zabývá, projednájí, bude rozhodovat o dalším přechodné ochraně tohoto území, tak, aby jsme umožnili rozvoj populace, případně zvážíme i možná opatření na podporu biotopu.
2: Město o ochraně rozhodne nejspíš v září.
5: Sport.
2: Fotbalisté Přerovského FK Kozlovice dnes vstoupí do nového ročníku čtvrté ligy. Obhajovat budou loňské druhé místo. Zápas se hrají v 16:30 na domácím hřišti s Bzencem Vracovem. Trenér Kozlovic Roman Matějka věří, že se mu během léta podařilo poskládat silný kádr.
6: Ten tým je silný. To už cítím teď. Co dokážem, to už ukáže podzim. Jediné, co mi trošku mrzí, že se mi v přípravě trošku hrnou zranění. Takže doufám, že se z toho nějakým způsobem vybabřem. Ta divize bude mít svou kvalitu a vidím to, že tam bude 4-5 manšaftů, které se prostě, věřím tomu, o to špičku poperou.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až skoro jasno. Denní teplotní maxima 28 až 31 stupňů, v Jeseníkách 21 až 25 a povane slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici z Brodku u Prostějova na Ondratice, došlo tam k nehodě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni, 100%, a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz, a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Pravda Českého rozhlasu Olomouc.
1: Lidská sídla nabízí ptákům bohaté zdroje potravy. Je to však i řada pastí, které jako nebezpečné nevnímáme, přesto přinášejí smrt nejen ptákům, ale i dalším živočichům. Nádrže na vodu, duté předměty, velké skleněné plochy. Přitom odstranění bývá snadné. Jak vyloučit smrtící pasky u lidských sídel? Povíme si v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc s Evženem Tošenovským z České společnosti ornitologické. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
3: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
3: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
2: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
3: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
3: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělení?
3: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
2: Přidáme tvaroh.
3: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme,

0: červeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme...
1: Mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
0: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
0: Jak poznáme, že jsou hotoví?
1: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
0: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
0: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: Tak dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
0: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
0: Tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
0: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bechamel.
0: Houstne to rychle.
1: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. A ten česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
0: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
0: To je nějaký geneticky upravený.
1: Znáš Nedruda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opeptíme. A necháme ještě provařit.
0: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na...

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo? Jako.
1: Pro stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono. Mm-hmm. Hezký šťavnatý. Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.

0: CZ, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal. Děkuji Romanu Paulusovi a sledujte pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Čunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do tíže se vyklopí majonéza. Do tí se dá sterilovaná zelenina, veškerá opucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
1: Jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
1: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Proto určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
5: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadi Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadia připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásit?
2: Já nevím, jak jsem začal motovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si
0: to už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No vyspadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch rostodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru.
2: Mně to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Příběhy našich sousedů. Nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
5: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to. Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic. Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že je osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouci začala tramvajová výluka mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Promenádu v Jesenických lázních dnes rozezní dechovka. České tenistky do 14 let získaly bronz na mistrovství světa družstev. Odpoledne bude slunečno a teploty do 31 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Ode dneška až do začátku školního roku nebudou mezi olomouckým hlavním nádražím a městskou částí Pavlovičky jezdit tramvaje. Omezení se dotkne taky zastávek před nádražím. Nebudou u nich stavět tramvaje ani některé autobusové linky. Uvedla to mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: V prostoru před nádražím nebudou obsluhovány označníky C, D a E. Autobusy, které běžně jezdí k těmto označníkům, budou obsluhovat zastávky G, F, I a J. Změna se týká linek 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 31, 50, 51 a 52.
0: Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním domácnostem by měla podpora dorazit nejpozději ve středu. Většinou jde o lidi, kteří už v minulosti nějakou dávku čerpali. Některým se podpora sníží. Podle ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Na další ze série tradičních promenádních koncertů dnes můžou zájemci vyrazit na Ripperovu promenádu v Jesenických lázních. Vystoupení začíná v 15 hodin a představí se na něm Jesenická dvanáctka. Více člen kapely František Surmík.
3: Jesenická dvanáctka je jedna z nejznámějších a nejdéle trvalějších. Vznikla z dechové hudby ČSAD. Dá se říct, že prioritou repertoáru jsou jihomoravské i slovenské lidové skladby. Věnuje se taky ukázkám Big Bandových skladeb.
1: Sport.
0: České tenistky do 14 let vybojovaly na mistrovství světa družstev v Prostějově bronzové medaile. V zápase o třetí místo porazily úřadující šampionky ze Spojených států 2-1. O výsledku rozhodla až závěrečná čtyřhra, ve které Nicole Kurilová a Kristýna Nikodýmová ztratili první set, ale utkání dokázali otočit. Více Nicole Kurilová.
4: Já vlastně nemám žádný slova, já jsem úplně nadšená. Ještě pořád se mi klepou nohy. Ještě to ze mě vůbec nespadlo. A jsem jenom strašně šťastná a úplně jsem strašně dojata. Úplně neskutečný a je to neuvěřitelný pocit, že jsme to dokázali a jsem strašně šťastný.
0: Čeští chlapci obsadili poslední 16. místo.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě jasno až skoro jasno. Teploty 28 až 31 stupňů, v Jeseníkách 21 až 25 a foukat má slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 kolem 251. kilometru ve směru na Olomouc před Unčovicemi. Stojí tam osobní auto s defektem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A máme 4 minuty po 11. dopolední vysílání, to sobotní, to nedělní, s datem 9.8. Ještě určitě stihne pár zastávek, tak čeští chlapci, tedy mladíci, junioři v tenisu neuspěli, děvčata o to lépe ovšem, ale ať si z toho nic nedělají, třeba najdou talent i na novinařinu. Příběhy našich sousedů, to je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbelu pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a také tercí a kvart víceletých gymnázií. Oni totiž natáčejí, ať už audio nebo video příspěvky právě z příběhy našich sousedů, jejich sousedů z jejich části regionu. A ten další příběh nás čeká v dopoledním vysílání už za pár minut. No a teď hrajeme kapelu Kabát nebo Mikea Oldfielda s Maggie Reilly.

0: a hudební guru, tedy Mike Oldfield, taky ty kytary, klasické jeho. No a zpěv Maggie Reilly, dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, 11 hodin a 12 minut. Zveme ještě určitě také na návštěvu u Jiřinky s Alenkou předpolednem, ale všeho do času. No a teď také něco poučení a trocha i toho vlastně rozhlasového řemesla, které si osvojují mladí redaktoři a možná historikové, historičky. Myslím, že za chvilinku i uslyšíme na závěr vyloženě rozhlasový mikrofonní hlas, jak říkáme. Po celé prázdniny vám totiž v nedělním dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc nabízíme některé nevšední osudy pamětníků, pamětnic z našeho regionu, tak jak je zaznamenali žáci a žákyně základních škol, studenti, studentky gymnázií v olomouckém regionu. A dnes nás prosím čeká příběh Julie Suché z Dobicka v původním znění v hanáčtině.
1: Paní Julie Suchá se narodila během druhé světové války 13. ledna 1942 na samotě Holubice, která se nachází mezi Usovem, Medlovem a Pískovem nedaleko Mohelnice. Rodina vlastnila hospodářství, které jí zajišťovalo obživu. Když měla paní Suchá 3 roky, blížil se konec války. V jejich posledních dnech Sověti pronásledovali prchající německé vojáky. V domnění, že se Němci ukryli ve stavení holubické samoty, rozhodli se stavení zlikvidovat.
2: Ti vojáci otíkali se z fronty. Oni viděli, že skončili tam za našima a dál už je neviděli. Tak začali střílet do našich chalopů. My jsme měli úplně rozbitého chalopu. Před našima byla taková velká hroška, strom a ty granáty si zabožily do té hrošky. Ta nás zachránila, no.
3: Rodina paní Julie Suché se v tu dobu ukrývala ve sklepě domu. Dalším úkrytem byl bunkr vyhloubený ve stráně. Sovětští vojáci stříleli po těhotné mamince paní Suché. Ta v létě čekala syna Jindřicha. Tatínek tedy prohlásil.
2: Viděli, že jsem ženská. Jím to bylo jedno. Ženská, neženská, strefovala se do všeckého, co se pohlo.
3: Po válce tatínek dál hospodařil na svých polnostech, jenže v roce 1948 došlo ke komunistickému převratu. Začala se zakládat zemědělská družstva a hospodáři byli ke vstupu do družstva nuceni. Měli odezdat svá zvířata, zemědělské stroje, osivo, stodoly i polnosti a přenechat je družstvu do společného užívání. Tatínek dlouho odolával tlaku komunistů, aby vstoupil do družstva. Jednoho dne ale na zabrání hospodářství došlo.
2: A tak si vzpomínám, že měla jsem takovou oblíbenou kravku, taková hodná byla, měla moc dobrý mlíko. A jak jeho vidle, tak ona se bránila, tak u ní ho tak mlátila, že jí tykla krýv z nosa. To mám tak ve vzpomínkách na družstvu.
4: Rodina dál pracovala v hospodářství, tentokrát na družstevním. Potraviny, které si ale do té doby obstarávala sama, dostávala na příděl a v nesrovnatelně horší kvalitě.
2: No, dostali jsme lístky na chleba. Jako jeden ten lístek byl jeden pěcin chleba. To jsme museli předložit vždycky v obchodě. Tatínka označila, že jako kulak, tak dostali jsme málo. Že měla velkou plochu hospodářství, ale jsme na tím museli držet jak mordovatí. Protože museli splnit dodávky. To nesplnil dodávky, tak toho zavřeli.
5: Na konci 60. let si paní Suchá s manželem vyhlédli pro včelaření rozlehlé, dlouho neobstarávané a zanedbané údolí v Dubicku. Tento velký pozemek koupili, postupně jej vyčistili a zvelebili. Včelařili na něm a postavili si tam nový dům. Těsně před revolucí komunisté chtěli rodinu připravit o pozemky podruhé. Manžel paní Suché byl označen jako boháč a veškerá půda měla být vyvlastněna. Že se tomu tak nestalo, vděčí rodina sametové revoluci.
4: Tento příběh má ale nečekaný happy end. Julien mladší bratr Jindřich, ten, který málem zemřel i se svou matkou při střelbě, získal rodinné hospodářství na Holubici v restituci zpět. Kruh se uzavřel.
0: Redaktor, herec, příběh Julie Suché z Dubicka pro projekt Příběhy našich sousedů zpracovali Amálie Kondadová, Martin Novák, možná o něm ještě uslyšíme, Julie Poláchová, Eva Skácelová a Nikol Siserová ze základní školy Dubicko. Tak a teď ještě jeden příběh, ovšem v textu písně. Asi o lásce. a také jedna vzpomínková melodie. Jiří Korn, Tam u dvou cest, nebo za chvilinku ještě taky lákavý Dalibor s modrým nebem nad hlavou, Mám tě.

0: romantické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 000...

0: Pojďme na Výšlap ještě v reportáži v nedělním dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Obtisk našeho regionálního stopování a stopaře je kdykoliv k mání na sociálních sítích Facebooku, Instagramu Český rozhlas Olomouc a také na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Regionální stopař.
0: Sledujme ho, stopujme ho také online na webu olomouc.rozhlas.cz. Vezmeme vás teď ještě jednou na stěhování rozsáhlých archeologických depozitářů Vlastivědného muzea Olomouc z historické sýpky v Chudobíně do nových prostor, do nového klimatizovaného sálu. Ten se nachází ve třetím patře nové budovy depozitáře Národního památkového ústavu ve Wittgensteinově ulici, poblíž olomoucké teplárny a toho známého komína. Redaktora stopaře Aleše Spurného provedla vedoucí centra muzejní archeologie Pavlína Kalápková.
2: Dveře se zavírají, třetí patro. Dveře se otvírají.
3: Vezou se rohy a veze se i hrob. Zřetelné kosti tam byly.
4: Zbytek hrobu z Lutína od paní Kovářové, která vykopala při stavbě jedné z dalších fabrik firmy.
3: Sigmund Pumpy, jaké nejstarší nálezy jsou ve vaší sbírce?
4: Máme tady kolekce, které byly získány třeba v předmostí u Přerova na tom slavném sídlišti lovců mamutů 30 tisíc až 25 tisíc před naším letopočtem.
3: Jaké nejstarší objevy?
4: První nálezy tady máme od vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, to znamená od 80. let 19. století, kdy ten spolek vzniknul a vzniklo první České muzeum na Moravě.
3: Regály označené čísly, do nichž budete ukládat to, co přivážíte z Chudobína, kolik pojmou těch banánových krabic?
4: No, my máme pronajato zhruba místo na 3,5 tisíce banánových krabic. V téhle té fázi víme, že chceme zaplnit tak 2,5 tisíce míst pro banánové krabice a tu rezervu si necháváme na další sbírkové předměty, které přijdou do Vlastivědného muzea.
3: Dnes se stěhuje materiál ze sýpky z Chudobína. Je to jediné místo, odkud svážíte ty artefakty?
4: V první řadě opravdu je to ten Chudobín, ale menší část přivezeme také z depozitáře na Denisově ulici z Vlastivědného muzea.
3: Já jsem viděl třeba hlínu z hrobu s kostmi, přímo tak, jak to bylo vyzvednuto, tak je to uloženo do krabice. Viděl jsem nádoby už očištěné, teď jsme vezli výtahem nahoru nějaké rohy, asi kravské. Jaké předměty zahrnuje ta sbírka?
4: Prakticky všechen movitý archeologický materiál, takže materiály z kostí, parohu, popřípadě z mamutoviny nebo z kamene, z kovů, ať už je to bronz, měď, železo, popřípadě další kovy.

0: nebo ať jsou to předměty z vypálené hlíny, takzvané keramiky.
1: Napadá mě název knihy Bronzový poklad. Je to i nějaký poklad?
0: Ve vlastivědném muzeu připravujeme právě teď větší výstavku předmětů, které jsme právě nazvali bronzovými poklady, ale až tahle výstava skončí, tak samozřejmě tyto předměty přijdou sem.
1: Čím se liší ty depozitáře minulé od toho, v kterém právě teď stojíme?
0: Já bych řekla, že vším, protože jsme v klimatizovaném, dobře střeženém prostoru, má posuvné regály, to znamená, že se senka vejde skutečně obrovský objem materiálu a hlavně jsme v prostoru velmi čistém.
1: Ta sýpka barokní, z které se sem vozí ten materiál, je stavba možná zajímavější než tahle ta kostka.
0: To byla barokní sýpka, která měla sloužit pro to uložení jenom skutečně krátkodobě. To, že to tam muzeum nechalo více než 20 let, tak je potom bohužel otázka už jiná.
1: Třeba mniši pro stěhování i archeologové preferují banánové krabice. Tady jich máme spoustu. A musím říct, že jsem vůbec do dneška nevěděl, že existují třeba Lolita Bananas, ty jsou z Ekvádoru. A je tady to docela pestré, ty krabice.
0: Koupila jsem 1000 zánovních banánových krabic, do kterých přebarujeme tu sbírku z chudobína.
1: Co, až se ten prostor zaplní?
0: Až se tenhle prostor zaplní, tak doufám, že už budeme mít vybudovaný nový centrální depozitář Olomouckého kraje.
1: Kdy to plánujete?
0: Doufám, že do 5 let už aspoň stavba poběží, anebo už já doufám, že bude dokončena. Tento prostor máme pronajatý od Národního památkového ústavu, ale na dobu určitou.
1: Probíhá ještě výzkum toho materiálu, který je uložený v těch bednách?
0: Bude, protože my musíme udělat celou rekonzervaci této sbírky, musíme ji z těch krabic zase vyndat, v archeologické laboratoři ošetřit, znovu slepit rozbité, rozpadnuté nádoby, očistit, musíme udělat i revizi, zda máme všechno, tak jak bylo původně evidováno.
1: Vy jste rozšířili kapacitu a založili jste vlastně novou instituci.
0: Vznikalo od 1. ledna Centrum muzejní archeologie, které je společným pracovištěm Vlastivědného muzea v Olomouci, Univerzity Palackého a Archeologického centra Olomouc.
1: Co vám to umožní, jaký posun můžeme teď v archeologické sekci muzea, která se tím výrazně rozšířila, očekávat?
0: Já doufám, že to řádné správcovství sbírky a archeologických nálezů v majetku Olomouckého kraje, ale především prezentaci pro širokou veřejnost. Například teď máme archeologické léto.
1: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Lidská sídla nabízí ptákům bohaté zdroje potravy. Je to však i řada pastí, které jako nebezpečné nevnímáme, přesto přinášejí smrt nejen ptákům, ale i dalším živočichům. Nádrže na vodu, duté předměty, velké skleněné plochy. Přitom odstranění bývá snadné. Jak vyloučit smrtící pasky u lidských sídel? Povíme si v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc s Evženem Došenovským z České společnosti ornitologické. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: trošku gurmánský ráj, ale prý trošinku i souboj takových gurmánských pravd, mot či průpovídek a citátů tady dneska bude. No a pak ještě samozřejmě něco praktického. Co s těma cuketama?
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Minulou neděli jsi mi Jiřinko vyčetla, že všechno odkládám na neurčito. A tak jsem se doma pustila do úklidu knihovny. Šla jsem do sebe.
5: No sláva, to je dobrá zpráva. A tak si ty knihy probrala, odnesla do charity nebo antikvariátu a máš hnedka víc místa, pravda?
4: Ne, nestalo se. První kniha, kterou jsem otevřela, byla kniha citátu a hned mě zaujal skvělý citát od Marka Twaina.
5: Tak se poděl o informaci, co pravil slavný spisovatel, novinář a humorista.
4: No, byl to chytrý člověk, tak třeba. Jediný způsob, jak si uchovat zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co nemáš rád a dělat, co se ti nelíbí. Tak jsem se podle jeho rady okamžitě zařídila.
5: Umím si to živě představit. Zanechala si úklidu, namazala chleba ze sádlem a nalila si decko bílého, že jo?
4: Skoro. Jenom ten chleba jsem vynechala, ale jinak má Mark Twain určitě pravdu. No, potvrdíš, ne?
5: No, dobře si učinila. I já jsem probírala knihovnu. Chtěla jsem najít kuchařku od jiného humoristy a spisovatele Achille Gregora. Muž v zástěře se jmenuje. A tam jsou skvělé recepty a ten má také jeden dobrý citát. Rozumný doušek osvěží, rozváže jazyk a povzbudí intelekt. Máme-li jaký?
4: No jo, máme-li jaký. A budeme vařit podle něho, nebo co vymyslíme na oběd?
5: Nakonec ani ti nevím. Já tu jeho kuchařku beru do ruky vždy, když se chci zasmát. Nejsou tam jen skvělé recepty, ale hlavně kopa vlídného humoru. A tak jsem ji nezařadila mezi kuchařky, no a tak teďka ji nemůžu najít.
4: Aha, to máš ale z toho, že pořád doma uklízíš, takže jsem dobře udělala, že jsem se včas zastavila. Stejně jsem ti ještě neřekla, nebyl čas, že jsem donesla takové 3 větší cuketky, opět, ze zahrady od kamarádky jsem je dostala a tak bychom s nimi mohli něco udělat, ne? Co říkáš? Posledně jsme vyráběli ty cukety, ale na ty si, a ty si necháme na příště, ale něco bychom mohli, co?
5: To víš, že mohli, to je docela dobrá zpráva, že něco dostala zadarmo, ještě lepší zpráva.
4: Ano.
5: Hlavní potravinu bychom tedy měli, mám v lednici ještě vajíčka, sýr a kousek točeného, tak by mohla být sekaná v remosce, co říkáš?
4: Nic moc na té sekané pokazit nemůžeme.
5: Než dozní písnička, můžeš cukety nastrouhat a já ještě pohledám ze 2 brambory.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Jiřinko, před písničkou jsme se rozhodli prosekanou z cukety. Cuketky už jsem oloupala, přece jen byly už víc vyzrálé, odstranila jsem zrníčka, nastrouhala, osolila a teď už čekají v misce.
1: Jsi šikovná, Alenko, a já prozradím ostatní ingredience. Na cuketovou sekanou je potřeba, tedy mimo kilo cuket bez jader, jedna sklenička hrubé mouky, jedna sklenička olivového oleje, půl kilo brambor, jedna cibule, tři vajíčka, sýr, sůl, pepř a jeden prášek do pečiva.
0: Takže poloviční váha brambor vůči cuketě, všechno jsme nastrouhali, osoli jsme scedili, vymačkali. No a co budeme dělat dál?
1: Najemně nakrájenou cibuli, nastrouhaný sýr, stačí tak 20 deka, přidáme vajíčka, prášek do pečiva, který jsme rozmíchali v mouce a koření, které jsme zvyklí dávat dosekané.
0: Ještě trochu česneku a majoránky bych tam dala, Jiřinko.
1: Ano, ano. A ještě trochu pepře, ať nám chutná. A když máme vše smícháno, tak rozetřeme do vymazaného a moukou vysypaného pekáče. Pečeme v troubě vyhřáté na 180, než se nahoře vytvoří křupavá kurčička. Kdo má remosku, dá se kanou do ní a má míň starostí.
0: Od literatury jsme se dostali až k voňavému pekáči a to je dobře. Vždyť připravit dobré jídlo je také umělecké dílo, ne, Jiřinko?
1: Jasně.
0: Ne, nadarmo se říká, bylo to jídlo jedna báseň. A čím to zapijeme? Neříkala jsi, že máš v ledničce trochu točeného?
1: Jo, říkala, ale ne piva, ale točeného salámu jsem myslela, víš, že ho dáme do sekané, ale nakonec jsme dali sýr. Točený salám skončil zřejmě v bramborovém guláši už dávno.
0: Dobře, ale to pivko by po té kořeněné sekané bodlo.
1: A víš, že nakonec mám jedno v plechu? Chtěla jsem podlévat kůře a la kachna. Pak jsem si to rozmyslela a pivo zůstalo.
0: Tak vidíš, tak s pitím to taky není nakonec problém. Pivo je nápoj zdravější než celá kola. Například, že?
1: A zrovna s tím pivkem můžeme připít na tvůj svátek, Alenko, který máš ve čtvrtek. A zrovna ten den, 13. srpna, je také den obviňování někoho jiného, představ si.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Tak teď přemýšlím, z čeho bych tě tak obvinila. Třeba z toho, že nemáme to pivo? Nebo já nevím. Dobře, nebudu tě obvinovat z ničeho. Když tak spíš budu obvinovat sebe, protože jsem mohla něco přinést na přípitek, když se na ten můj svátek neuvidíme. A nebo ho oslavíme až příští neděli.
1: A nebo, taky dobrý. A toho 13. je také den leváku. Tak ať, Alenko, vykročíš k dalším svým svátkům tou správnou nohou, tedy levou.
2: Páni, to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio.

0: Nedělní poledne ohlásil souzvuk zvonů z chrámu svatého Bartoloměje v Zábřehu.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do konce září mohou lidé žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. Na dnešek připadá Den židovských památek. Česká tyčkařka Nicole Krutilová se stala juniorskou mistryní světa. Odpoledne čekejte slunečno s teplotami okolo 30 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Do konce září mají pacienti možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, na jaře anebo právě na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije zhruba 60 000 osob.
2: Zhruba třetina nových klientů loni přicházela k té největší v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovně.
3: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
4: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, o které pojišťovny jste registrován.
2: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Horská služba si v první polovině prázdnin připsala v Česku 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Nárůst zákroků souvisí i s letošní vyšší návštěvností hor. Jeden židovských památek zdarma anebo za dobrovolné vstupné je možné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celém Česku. Otevřou se i místa, která jinak nejsou volně přístupná anebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby pamětihodností, říká koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
5: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
0: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Například na židovském hřbitově v Prostějově se od 14 hodin uskuteční komentovaná prohlídka. Do 5 odpoledne můžete navštívit synagogu v Hranicích. Sport. Česká tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm. Navázala tak na Amálii Švábíkovou, která před 8 lety získala zlato ve finském Tampere. Po závodě byla Krutilová dojatá, původně totiž hrozilo, že vůbec nenastoupí.
6: Myslím, že tahle sezóna byla hodně trnitá pro mě, i když možná to navenek úplně nevypadá, ale opravdu se trápila s tříslem, pak prostě s propíchnutou nohou. Na závěr tady jsem fakt jako onemocněla a prostě jsem přemýšlela, jestli do závodu nastoupím, takže to, že jsem vyhrála, je prostě podle mě po to větší jako pocit a je to neuvěřitelné.
0: Česká výprava už získala ve Spojených státech amerických kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro, smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš. Počasí. Odpoledne bude na střední Moravě jasno anebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Teploty 27 až 31 stupeň, v Jeseníkách kolem 23, fouká slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Záchranáři zasahují na příjezdu do Hraběšic ve směru od Šumperku. Havaroval tam cyklista. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ne
7: Nedělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc začíná písničkami na přání. Hezky zdravím, u mikrofonu je Tomáš Kedzior a telefonní čísla jsou 221 555 444 a SMS-ková linka 723 70 33 51.

0: nesu tvůj žár.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc pan Rosťas Červenky. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc. Chtěl bych nechat zahrát následujícímu svátku paní Aleně Malíkové Stroubek. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a božího požehnání přeje Rosťas Červenky.
1: Děkujeme, zdravíme do Červenky vás všechny, kteří nás tam posloucháte a věnování je k dnešním 60. našemu kamarádovi Milanovi Borkovi z Lobodic. Hodně zdraví, štěstí a stále dobré nálady přejí Karel a Petr. Písnička pro maminku, babičku i prababičku Marii Cílečkovou do Litovle z lásky pozdravuje syn s rodinou. A pro paní Vlastu Beranovou ze Štítů, která dneska slaví narozeniny, jen to nejlepší, hodně štěstí a zdraví přeje Anna Jurenková z Raškova.

0: Marcel Zmožek a na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě teď pan Tonda z Bedihošti. Dobrý den.
1: Velice příjemný den všem posluchačům i rozhlasu Olomouc. Zahrajte prosím kamarádovi Romanu Smolkovi z Bedihoště. Hodně zdraví, vše nejlepší a úspěchy v rodinném i civilním životě přeje Tonda z Bedihoště. Ona si neposlouchá, ale jeho mama Věra Smolková, ano. Takže doufám, že poslouchá právě nyní a můj pozdrav vyřídí. Píseň patří všem Romanům, posluchačům Rádia Olomouc. Olomouckém rozhlasu vřelé díky a hodně zdaru do budoucna vinčuje Tonda Pospíši z Bedihoště. Pane Tomáši, moc krát děkuji, na shledanou.
0: Tak zdravíme, pěkná písnička bude patřit také mým vnučkám Katce a Lucce k dnešním narozeninám. Holky, vše nejlepší, zdraví, štěstí a lásku a ať se vám daří, píše babička Liborka. Naší mamince Olince Svítkové z Nového Malína přejeme ke včerejším 75. narozeninám. Hodně radosti, úsměvů, užívej si života a máme tě moc rádi. Píšou ti děti a rodiny a také Janka, Lenka a

0: Český rozhlas Olomouc a paní Alena Stroubek na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych nechat, nechci poděkovat Rostislavovi Kučerovi na Červenku za zahrátí písničky ke svátku. A já mu posílám písničku Dobré náladě a Dobré kávě a ať se mu daří. Děkuji, nakladanou.
0: No a já přidávám písničku ještě také do Prostějova i do Prahy Romkům Přikrylovým k tomu svátku. Zdraví, štěstí, lásku a boží požehnání přejí sourozenci Hela, Magdi, Pepa, Jára, Míra a rodiny ze Skřípova, Ludmírova, Litovle a Červenky. Písnička pro Martinu Medlenovou z Crhova, pozdravuje jí Radovan, naší mamince Lídě Loničkové a tetě Draze Odstrčilové, také Mirce a Mirkovi Navrátilovým pro hezký den a hodně štěstí a pohody, píšou Leona s rodinou a Karel.

0: A 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: Jsou tu nedělní písničky na přání a v nich teď paní Marie z Červené vody. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Já bych chtěla poslat pěknou písničku Janě Doroštění a manželovi jejímu a Janě Moravko je dostatečně pro radost a pro potěšení. Nějakou pěknou písničku jim dáte.
3: Písnička je připravená, posíláme ji také do Dolního újezdu paní Zdislavce Házové k narozeninám a hodně zdraví a štěstí a pana Maria ať jí chrání. Na další cestě života přeje posluchačka Lidka. Věnování pro pohodový den a zdraví Vrátíkovi ze Štemberka posílá Maruška, také do Luké Mařence Chytilové ke krásným narozeninám. Hodně zdraví, lásky a pohodové dny i boží požehnání přeje posluchačka Hela a všichni od stolu.
5: Žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně.

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatě.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

těložere a sanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena kýdlo.

0: Ovčárek s vnukem zůstal v Lidlu. Kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není. V domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký. A já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj. Je krátký jak not od svíčky. Byl občas zlej, však díky za něj. Tak na shledanou, lidičky.
1: Hymna českého důchodce Josef Fousek na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. A teď paní Martina z Přerova. Dobrý den.
2: Dobré poledne, já bych dneska chtěla pozdravit hlavně svoji babičku Marušku Slaměníkovou z Veselíčka, která bude mít teďka ve středu kulaté narozeniny. Babičko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, božího požehnání a ať se máte krásně.
1: Děkujeme, babičku, zdravíme a přidám k tomu věnování pro potěšení všem svým přátelům do Hulína, Olomouce, Rapotína, Předmostí a dále. Zdraví pan Břeťa Píska ze Štítů. Pěkné věnování panu Zdeňkovi Fabiánkovi z Bukovice k jeho dnešním narozeninám. Jen to nejlepší, zdraví, elán, pohodu a hodně štěstí a zdraví do dalších let, píšou Věrka a Vael, přání je až z Londýna. No a písnička je také pro krásnou pohodu Dance a Mirkovi z Valšova, kteří nám napsali a pozdravují. Thank you.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Zdravíme teď pana Jirku do Jeseníku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, děkuji za vybrání písničky. Zdravím všechny věrné posluchače Rádia Olomouc Českého. A prosím vás, dneska by se dožil, tuto písničku bych chtěl věnovat jednak paní Nadě Urbánkové, taky se narodila dnešní den, a svému zesnulému bratrovi Karolovi, který by se dožil 69 let. A taky zdravím Švagrovou do České Vsi, jestli poslouchá, že prostě jako tak jsem si na bratra vzpomněl a tak jako posílám písničku a všem věrným posluchačům a hlavně bratrovi a nebo Štíkovi a přeju hezké práci.
0: Děkujeme, pane Jirko, všechno jsme slyšeli a vybraná Naďa Urbánková by dnes také oslavila narozeniny, proto posíláme její písničku.

0: Českém rozhlasu Olomouc další věnování, řekne nám ho paní Jarka z Velkých Opatovic. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jarinka Jurková z Velkých Opatovic. Prosím, zahrajte, pane Tomášku, všem záchranným složkám, pečovatelům, hasičům, záchrance, policii za pečlivý v úterní u nás hořelo v ústavě pro postižený. Je to ústav Paprsek Velké Opatovice. Prosím o písničku od Věry Špinárové Tenkrát na západě. Moc vám děkuju a zdravím všechny šuplikáře, protože vás poslouchám, jsem taky postižená. Děkuji moc a přeji všem zdraví.
0: Paní Jarko, děkujeme, hezky vám zdravíme a věnování posíláme také do nemile těm, kteří uspořádali taneční zábavu, nachystali výborné pohoštění, děkujeme všem, zdravíme manžele Bečanovi, Navrátilovi, Růženku Šlehofrovou a všechny zúčastněné, píšou manžele Sedláčkovi. Věnování také našim přátelům Boženě Horníčkové do Litovle, Broni Stejskalové do Olomouce, Haně Kalábové se synem Jarkem Předmostí, Jirkovi do Litovle a dalším hodně zdraví a štěstí přeje Věrka Halousková s Adámkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Přáníčka z Českého rozhlasu Olomouc posílá také paní Olga z Haček. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc. Je to krásný pořad, který poslouchám, a hlavně písničky na přání. Prosím, zahrejte písničku do Luké pro paní Marii Chytilovou, která dnes slaví krásné narozeniny. Přejem hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, radost dětí a vnoučat. A také též zdravím vás všechny v rozhlasu. Děkuji za vybrání písničky, nashledanou.
3: A my posíláme písničku také paní Marušce z Červené vody, Věrce s Adámkem, Zdeně do Prostějova, i Hrochova, i Marii do Kroměříže. Zdraví Jana a Jiří z Roštění. Písnička patří také paní Bohunce Danielové do nemocnice v Šumperku. Hodně zdraví a štěstí přeje posluchačka Květa a ještě věnování s poděkováním za krásnou oslavu paní Aničky Vrbové v Olomouci. Píšou a děkují Boženka a Jarda.

0: Stále jsou tu písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a teď paní Majka Stršic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem to tak vyhodnotila, že nevím, jestli se 11. srpna, kdy mají Zuzany svátek, jestli se dovolám, tak volám už teďka. A vybrala jsem tuto písničku, protože jedna z mých dcer je se zabývá tady tímto bohulíbým povoláním, je zdravotní klaunka a ona prostě to tak má, no, nevím po kým. Tak jo, děkuju moc a zdravím Mirku, držte Mirka, ahoj Miri. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a ta písnička samozřejmě se hodí velmi.

0: Českém rozhlase Olomouc přání paní Ludmily z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a poděkovat Mohelnické smyčce za dobrý oběd, co nám ovařili. Pak bych chtěla nechat zahrát panu Oldovi Cerákovi do Nemily, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovým do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc, sousedce lidi Jarolimové a lidi Ziglové a paní Andulce Hanzelkové do Doubravice. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezká z někde naschledanou, Gotwaldovi.
0: A já přidávám věnování paní Vlastě Beranové ze Štítů, která slaví narozeniny. Hodně štěstí a zdraví přejí Anetka a Viktorka. Svátek má náš syn Roman Přidal z Litovle. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání od srdíčka přeje maminka a celá rodina. A díky za pozdrav paní Majce Stršic posílá Mirka ze Štemberka.
2: Mám prostě od

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc mají před sebou poslední telefonický vzkaz pro tuhle hodinku. Zdravíme paní Věru do Bedihošti. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Věra Smolková z Bedihošti. Prosím vás, a ráda bych nechala zahrát nějakou písničku. Nechám to na vás, pro pana Tondu Pospíšila, aby se brzy uzdravila, je zdravý a žije se mu v pohodě.
0: Paní Věrko, děkujeme, zdravíme do Bedihošti, do všech koutů a konců. No a tu písničku posíláme také k dnešním 60. narozeninám kamarádovi Milanovi Borkovi do Lobodic. Hodně zdraví, štěstí a stále dobrou náladu přejí Karel a Petr. Písnička také Katce a Lucce k dnešním narozeninám. Holky, všechno nejlepší, štěstí, zdraví a lásku a ať se vám daří, přeje babička Liborka. A ta písnička je také naší mamince Olince Svítkové z Nového Malína. Přejme jí ke včerejším 75. narozeninám vše nejlepší. Rozdáváš radost, úsměv i rady. Užívej si života pořád s námi a máme tě rádi. To píše tvoje rodina, děti, Jana, Vlastík a Lenka. No a další hodinka písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc bude zase dneska po 17., kdy budeme hrát na vaše přání dechovou a lidovou hudbu.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 13 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Silnice u jezdeckého areálu ve Ptení na Prostějovsku prochází rekonstrukcí. Ochránci přírody podporují prodloužení přechodné ochrany oblasti bývalé skládky pod Cvílínem v Krnově. Odpoledne čekejte slunečno s teplotami okolo 30 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy základní školy. Rozhodně proti je 13% lidí, ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas.
5: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
6: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
5: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Dělníci opravují ve Ptení na Prostějovsku silnici v lokalitě Boudy. Podle místostarosty Martina Horáka z TOP 09, zvoleného za KDU-ČSL, byla komunikace vedoucí směrem na Stádlisko ve velmi špatném stavu.
7: Ve chvíli, kdy jsme to teďka odfrézovali, tak jsme vlastně viděli, co je ten důvod té špatné silnice. Byla to nějaká extrémně stará dešťová kanalizace, která tu vodu tam propouštěla pod tu silnici, vymývala ty základy té silnice a ta silnice extrémně trpěla.
3: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky doporučuje prodloužit přechodnou ochranu oblasti pod Cvílínem v Krnově. Vyskytuje se tam totiž kriticky ohrožená ropucha krátkonohá a platnost ochrany končí v závěru srpna. Areál v minulosti sloužil jako pískovna a skládka. S městem o lokalitě jednala i Klára Hercogová z agentury ochrany přírody a krajiny.
8: Zároveň je potřeba dělat na lokalitě aktivní management pro podporu ropuchy krátkonohé, aby se jí tam do budoucna dařilo. Lokalitě je potřeba dovést nějaký písek, ropucha krátkonohá potřebuje proto, aby se mohla zarotávat a také, aby se zabránilo sukcesi.
3: Jde o postupné zarůstání a další proměnu území. Město o ochraně území bude rozhodovat příští měsíc. Před 81 lety zhodili Američané atomovou bombu na japonské město Nagasaki. V pořadí druhá a zatím poslední jaderná bomba použitá ve válce zabila až 80 tisíc osob. Předtím Američané bombardovali také Hirošimu. Údery na města uspíšili japonskou kapitulaci a konec druhé světové války v Tichomoří.
4: Počasí.
3: Poledne bude na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 23, fouká slabý jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc je v okolí 280. kilometru uzavřen levý pruh. Cestáři tam opravují vozovku, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
9: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: No, bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku, no a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi, to byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A no a takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger od toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někde něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu, nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Hvězdo má párko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký.

0: vidět. A Riegel se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně, a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy, a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak, a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
0: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
2: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
0: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce, a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
2: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
0: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme

0: stejně staří a vídáme se prostě.
1: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
1: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
0: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero, ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny.
2: Ano, ano, skutečně, tohle pero psalo dějiny, nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelné.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rígr byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličkého pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rígr pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rígr byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože on měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Rígrovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Rígrovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zhlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Rígrů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rígr?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Riegerů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Začala tramvajová výluka mezi Olomouckým hlavním nádražím a místní částí Pavlovičky. Epidemie žloutenky typu A na Jižní Moravě zpomaluje. Český motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v seriálu. Zítra má být převážně slunečno, přechodně čekáme mraků víc a místy se objeví přehánky anebo bouřky. Teploty tropické, až 35 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. V Olomouci musíte ode dneška až do konce měsíce počítat s výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky. K přerušení provozu došlo kvůli opravám vyhýbek před železniční stanicí a výměně kolejí na tramvajové smyčce Fibichova, vysvětlila mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Tramvajová zastávka hlavní nádraží v obou směrech nebude obsluhována a bude nahrazena tramvajovou zastávkou kosmonautů. Stavební práce ovlivní i některé autobusové linky. V přednádražním prostoru dojde ke změně v obsluze u autobusových označníků. Náhradní autobusová doprava s označením X bude zajištěna v úseku hlavní nádraží Pavlovičky a zpět.
1: Epidemie žloutenky typu A na Jižní Moravě trvá, i když minulý měsíc se tam nakazilo nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
3: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
1: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech amerických. Na další ze série tradičních promenádních koncertů dnes mohou zájemci vyrazit na Ryprovu promenádu v Jesenických lázních. Vystoupení začne už za hodinu a představí se na něm Jesenická dvanáctka. Kapelu představuje její člen František Surmík.
4: Jesenická dvanáctka je jedna z nejznámějších a nejdéle trvalejších, vznikla z dechové hudby ČSAD. Dá se říct, že prioritou repertoáru jsou jihomoravské i slovenské lidové skladby. Věnuje se taky ukázkám big bandových skladeb. Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač se stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po 16 letech. 24-letý závodník ovládl britskou velkou cenu v Silverstoneu. Navázal tak na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve španělské Valencii. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer přechodně zvětšenou oblačnost a místy se vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 27. Mírný jižní až jihozápadní vítr při bouřkách zesílí a večer se změní na západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli stavebním pracem je uzavřená silnice z Bystročic Žerůvek na Olomoucku směrem na Hněvotín. Objížďka vede přes Olšany u Prostějova a Lutín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne a třeba i dobrou zábavu přeje Tomáš Kedzior u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Té zábavy bude hodně za 2 hodinky, kdy otevřeme hvězdné návraty a naším hostem tentokrát bude imitátor, herec a bavič Petr Martinák. Ale do té doby si možná také trošku pobavíme v soutěži Hřebíky. V ní vám za chvilku nabídneme také skvělé výhry. Chystáme Strečka Křopala, ten bude o 2:30 a také písničky o vlacích, nádražích a třeba i nádražácích pořadu na cestě po 15. hodině. Tak to je naše nabídka, přejeme dobré odpoledne.

0: Vraťte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Bavte se a vyhrávejte. Máme tady skvělou knížku s názvem Sklářka z Benátek. Vydavatelství Kazda, je to román o odhodlání, vášni a tvůrčí síle. Je tady také dámské tričko Českého rozhlasu, černé velikosti M. Máme tady také několik audioknih i zajímavých CD s dobrou muzikou. Soutěžní telefon je 221 555 444. Otázky jsou připraveny, u mikrofonu je také Tomáš Kedzior i u telefonu. A zdravíme prvního, kdo se k nám teď dovolal. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, Věra ze Žulové.
2: Paní Věro, pro vás i ostatní mám tady vždycky tři soutěžní otázky, za tři správné odpovědi potom je výhra a samozřejmě následovat budou potlesky. Takže Věro, připomínám ještě pravidlo, že na otázku je limit 10 vteřin a teď už je to fakt všechno, tak soutěžte.
3: Já to zkusím od desítky.
2: Od desítky berete. Dálnice D8 vede od Prahy na Ústí nad Labem nebo od Prahy do Plzně nebo z Českých Budějovic k rakouským hranicím?
3: Já myslím, že do Plzně.
2: Dáváte Plzeň.
0: Jau.
2: To je jiná. Dálnice D8 vede od Prahy, ale nahoru, na Ústí nad Labem. Věrko, zdravíme. Naslyšenou. Kdo s námi právě teď soutěží? Hezké dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady je Vítěz z Velkých Hostin.
2: Vítěz, zdravíme. Všechny otázky, kromě desítky, byly...
4: Dobře, trojku.
2: Berete trojku. Ptát se na křestní jméno spisovatele Alojze Jiráska by bylo moc jednoduché. Ptám se tedy, jak se jmenoval Jiráskův otec. Také Alois, nebo Josef, a nebo Karel?
4: Já myslím Josef.
2: Dáváte Josef a je to dobře. Josef Jirásek, letopočty 1822 až 1901. Paráda. Co dál?
4: Čtyři.
2: Čtyřka. O kolik hodin má přestupný rok více než nepřestupný? Za A o 1 hodinu, za B o 12, za C o 24.
4: O 24.
2: Nic na tom nebylo, ale nachytat se dalo. Tak a Víťo, na závěr otázka.
4: Na pět.
2: Pětka. Pět. Problematický žák v seriálu My všichni školou povinní se jmenoval Jirka. Otava, Obruba nebo Oliva?
4: Oliva.
2: Jo? Vítku, a máte to doma, výhru. Já jsem říkal, že za tři správné odpovědi je výhra. Vám se to povedlo. Blahopřeju, pokračujeme v soutěži. Hezký dobrý den, kdo je s námi na telefonu?
5: Dobrý den, Ludmila ze Zašové.
2: Tak, zdravíme, otázky číslo 1, 2, 6, 7, 8 a 9 zbývá.
5: Takže jedničku.
2: Jedničku. Právě 9. srpna roku 1791 nechal císař Leopold II. Převést z Vídně do Prahy nejstarší a nejvzácnější z českých korunovačních klenotů. Který to byl? Za A svatováclavská koruna, nebo za B svatováclavské jablko, nebo za C zlatá lebka svaté Anežky České?
5: Já bych řekla, že to byla ta koruna.
2: Byla to ta koruna, je to úplně správně. A pokračujete k další otázce, dvojka. Když vezmeme od každé naší mince jeden kus, kolik to dá v součtu? 79 korun, 84 nebo 88?
5: 88.
2: No, je to tak? 50 plus 20 plus 10 plus 5 plus 2 plus 1 je 88 korun. Skvělé, takže to ještě jeden potlesk. No, odmělo. Teď tedy 6, 7, 8 a nebo 9.
5: Takže sedmičku.
2: Dáte sedmičku. Jak dlouho letěli kosmonauti při prvním letu ze Země na Měsíc? Myslíme tedy samozřejmě jenom tu cestu od startu na Zemi po přistání na Měsíci. Byly to 3 dny, nebo 4 dny, a nebo 3 týdny?
5: Já nevím, 3 týdny?
2: Tři týdny.
0: Jo.
2: Představte si, že to byly jenom 3 dny. To je co? Taková
5: tak
2: krátká doba. Ludmilo, ale potlesk za to předchozí. Zdravíme, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: A hřebíky Českého rozhlasu Olomouc pro vás mají poslední 3 otázky, takže přivítáme posledního soutěžícího. Kdo pak to bude? Hezký dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím.
2: Pane Milane, zdravíme i vás. Otázky mají čísla 6, 8 a 9 a je na vás, abyste si vybral.
6: Zkusím 8.
2: Dobře. Zvíře pojmenované Smilodon už pěkných pár milionů let nežije. Byl to pravěký typ mamuta, nebo kočkovitá šelma, anebo to byl kojot? Smilodon.
6: Tak to, no, cečko třeba.
2: No, to je kojota.
7: Jau.
2: Víte, že to byl ten šavlozubý tygr, toho si ale představit umíte, že jo?
6: No jo, teda. Děkuju.
2: No jo, Milane, zdravím, naslyšenou. A hřebíky nám končí, protože vyčerpali jsme ten správný příděl otázek tak, aby na každého vyšly právě a jedině tři. Tak se těšíme zase zítra ve stejnou dobu tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a věřím, že i zítra budete vyhrávat a správně odpovídat na naše otázky.

Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

Radim Zapletal ve své dílně v Lipníku nad Bečvou stavěl lodě pro řadu divácky úspěšných a oceňovaných filmů a seriálů, jako například Čarodějka, Aféra s náhrdelníkem, Mlhy a

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Neděle půl třetí Český rozhlas Olomouc uvádí pravidelnou rubriku oblíbeného kolegy.
1: Srpna roku 1932 se v Praze narodil Miloslav Švandrlík. Po základní škole navštěvoval takzvanou dělnickou přípravku, kterou zakončil maturitou. Dostal se na damu a študoval herectví. Toho však moc nebavilo, tož po půl roku přestoupil na režio. Za dva roky chtěl přejít na filmovou akademii. Tady mu to však nevešlo a tak nechal studia plavat a šel k vesnickému divadlu v Praze, kde se stal asistentem režie. V říjnu roku 1953 narukoval Miloslav Švandrlík na vojno k technickému praporu PTP, kde sloužil celých 26 měsíců. Po vojně byl krátkou dobu zaměstnaný co by vychovatel korejských dětí. Dlouho to však nevydržel. Nakonec se stal spisovatelem z povolání. Miloslav Švandrlík spolupracoval s celou řadou divadel a také časopisů. V humoristickém Dikobrazo velice často tvořil vtipy s karikaturistou Jiřím Wintrem Nepraktou. My, tenkrát mladí studenti, jsme se bavili jeho povídkama, který oplývali chytrým humorem. Jeho nejslavnější román Černí baroni a neb Válčeli jsme za čepičky napsal roku 1969. Když vešlo první vydání, to se po něm leda zaprášilo. Příběhy z vojny o PTPáko jsou na jednu stranu velice komický, ale na stranu druhou okazují prohnilý stav naše armády v 50. letech. Po vydání Černých barónů spisovatel nesměl jistou dobu publikovat. Teprv po sametové revoluce byl v roku 1992 román Černí baroni sfilmované a později vznikl dokonce i televizní seriál. Myslím si, že každý Čech zná Vojna Kefalína. Do této postavy vložil Švandrlík svoje prožitky, názory na vojno a na důstojnické štáb. Kefalín přechází i do dalších jeho humoristických knížek. Také postava majora Haluške, zvaného Terasky, je vlastně oběťo a zároveň spolutvůrcem absurdního vojenského systému a také tehdejšího režimu. Snáď se lidi milí, tento režim k nám už nikdy nevrátí. Major Terasky by řekl, čo bolo, to bolo.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vyhráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Skupinu Kolibříků v úlet, která také před časem koncertovala ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc, a z jejich povedeného vystoupení jsme do dnešní rubriky vybrali skladbu s názvem Propadám.
2: Propadám níž, propadám dál, propadám víc, než sám by si spřál. Propadám hloub a propadám výš, nepochopíš. Ty se bojíš se smát, ty se bojíš si hrát a jít na trh s kůží, no to jste vy muži. Jen jednou za rok

nádražích a různých podobných souvislostech budeme poslouchat po 15. hodině pořadu Na cestě. Písničky folkové, trampské, country, třeba i bluegrass bude z ní uvádí Jarka Nosková. No a Hvězdné návraty, tak ty vám nabídnou po 16. hodině opravdu spoustu slavných hlasů. Všechny, které umí napodobit imitátor, herec a bavič Petr Martinák. Přejeme dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Do Česka se letos do konce července dovezlo ze zahraničí víc ojetých aut než ve stejném období loni. Jeskyně na Špičáku na Jesenicku zřejmě už příští rok nabídne návštěvníkům audiovizuální expozici. Zítra má být převážně slunečno, přechodně čekáme mraků víc a místy se objeví přehánky a nebo bouřky. Teploty tropické až 35 stupňů, zprávy s Radim Švábem. Desítky tuzemských měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně, uspoří tím stovky tisíc korun ročně, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
2: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
0: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo z ciziny přes 94 tisíc ojetých vozů, to je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupná vozidla. V několika polských městech dnes budou lidé protestovat proti nenávisti. Chtějí tak upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začne v 17 hodin. Do ulic vyjdou občané například ve Varšavě, Krakově, Lublinu anebo Jelení hoře. Návštěvníky jeskyně na Špičáku u Supíkovic na Jesenicku budou při prohlídkách doprovázet moderní audiovizuální prvky, včetně videomappingu. K modernizaci prohlídkového okruhu za bezmála 19 milionů korun by mělo dojít v příštím roce. Cílem je přiblížit turistům poutavým způsobem historii a podobu podzemních prostor, uvedl mluvčí zprávy jeskyní Pavel Kejdoš.
3: Tahle kombinace umožní návštěvníkům lépe porozumět geologickým procesům, historii využívání jeskyně a také biologickým hodnotám. Stezka bude začínat již před správní budovou a naváže na ní zážitkový prohlídkový okruh jeskyní uvnitř s průvodcem. Očekáváme, že realizace tady toho bude příští rok. Sport.
0: Fotbalisté rezervy olomoucké Sigmy dnes ve druhém kole Moravskoslezské ligy porazili Bčko Slovácka 2-1. V tabulce jsou na druhém místě. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer přechodně s většinou oblačnost a místy se vyskytnou přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 27. Mírný jižní až jihozápadní vítr při bouřkách zesílí a večer se změní na západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na příjezdu do Velké Bystřice na trase od Olomouce se kousek za okružní křižovatkou střetla dvě osobní auta. Místo je průjezdné Kyvadlově. Podobná nehoda se stala také za Bydnavou na Jesenicku směrem na Velké Kunětice. A motorkář havaroval na silnici 44 v Jeseníku ve Smetanově ulici. Zasahují tam záchranáři, i zde buďte obezřetní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

prázdniny cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tuláku. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí Greenhorni.

úrezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Rybolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

0: už jede vlak.
1: Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Lidská sídla nabízí ptákům bohaté zdroje potravy. Je to však i řada pastí, které jako nebezpečné nevnímáme, přesto přinášejí smrt nejen ptákům, ale i dalším živočichům. Nádrže na vodu, duté předměty, velké skleněné plochy. Přitom odstranění bývá snadné. Jak vyloučit smrkící pasky u lidských sídel? Povíme si v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc s Evženem Tošenovským z České společnosti ornitologické. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák, Tomáško a obyčejný vlak.

na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempody vlak.

K vlakům patří i nádraží. Přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží. Yeah.

a když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

mě veze, poslední můj vlak mě veze. Teď vím, když pryč jsem spěchal, to, co jsem mi nehledal, doma jsem nechal, poslední můj vlak mě veze.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do konce září mohou lidé žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. V Písečné na Jesenicku pokračují opravy základní školy. Motocyklový závodník Filip Salač vyhrál poprvé v kariéře závod mistrovství světa. Zítra má být převážně slunečno, přechodně čekáme mraků víc a místy se objeví přehánky anebo bouřky. Teploty tropické až 35 stupňů, zprávy s Radim Švábem. Až do konce září můžeme požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online, anebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije přibližně 60 tisíc osob. Uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Podle jeho prezidenta Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
2: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba vzdáleným přístupem a podobně.
0: Lidé, kteří o změnu pojišťovny zažádají, se po splnění podmínek stanou novými klienty od příštího roku. Teploty budou zítra na většině území naší republiky stoupat nad 32 stupňů. O něco chladněji bude pouze na severu nebo severovýchodě země a také v části Vysočiny. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav, který tak o několik okresů rozšířil své předchozí upozornění na pondělní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Dělníci v Písečné na Jesenicku pokračují v rekonstrukci základní školy, poničila ji předloňská povodeň. V současné době pracují například na střešní konstrukci budovy. Celkově si opravy vyžádají zhruba 36 milionů korun. Hotové by měly být do letošního října, upřesnil nezávislý starosta Jan Konečný.
3: V současné době se provádí práce na fasádě, z části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
1: Sport.
0: Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve Velké ceně Británie. Na okruhu v Silverstone vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech. Salač pak pro televizi Nova Sport popisoval, jaký pro něj závod byl.
4: Je to šílený, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první a díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer přechodně zvětšenou oblačnost a místy se vyskytnou přehánky anebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce na trase Mohelnice-Lipník nad Bečvou na 275. kilometru stojí porouchané osobní vozidlo. A nehoda se došetřuje na Jesenicku mezi Pitnavou a Velkými Kuněticemi. I zde si dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Napněte uši, zesilte si rádio, už přichází
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
5: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
6: To či ono?
5: No, tak co?
6: Nevím, opravdu nevím.
5: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
6: To je od vás falešné, opravdu.
5: Tak si vzpomeňte, byl to Petr
6: Neotravujte mě pořád.
5: Petr Martinák nás bude bavit.
6: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe. A teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme, co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Petr Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, lidi, já ho znám, rozumíš? No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nie pozwoli. No i o.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je
2: krásný. Hotel Ritz je světový, to se ví, že světový společenský standard má a tak krásná apartma vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dá, jak jsem čet, ve světě velkém, velký svět se vejde celkem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu. Nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý. Což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ze scény, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Jo. Je, pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím, teda. No.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba

0: Žádná depka.
1: Ale to... To už vůbec ne, holičské, to si mě budou lidi plést sleninem. No, uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu. Ostříhejte mne hezky česky.
0: Ale to nejde, pane prezidente.
1: Proč?
0: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
1: Ano.
0: Tak?
1: Nevím, není to trošku demode.
0: Ale vůbec ne.
1: Nevím teda, poslouchej, holičský. Povídají si takhle lidi o mě tady?
0: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
1: Opravdu.
0: Ano, ano, ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit. Krásný. A propos, pane prezidente.
1: Ano, ano.
0: Mohl bych se vás na něco zeptat?
1: Ale samozřejmě, ptejte se.
0: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
1: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
0: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
1: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
0: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
1: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
0: No. To já miluju Itálii.
1: Ano.
0: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
1: Biblione,
0: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
1: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
0: Tak co, líbí, pane prezidente?
1: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
0: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku najednou, mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mi běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám

0: ovšem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
1: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
0: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
1: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
0: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
2: Jo, vy myslíte Radek, John.
0: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
2: No, já nejsem Radek, John.
0: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobnej. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
2: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
0: Vy nekouříte?
2: Ne.
0: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
2: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
0: A víte, že máte pravdu?
2: No.
0: Že ona je spíš víc podobná na vás? No. A který pak vy jste vlastně?
1: No já jsem Maďarič.
0: Badě co?
1: Maďarič.
0: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No. A co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
1: Maďarič.
0: Co říkáte?
1: Maďarič.
0: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
1: No já tady účinkuju.
0: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
1: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
0: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
1: No jistě.
0: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
1: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
0: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
1: Jinou písničku zpívám.
0: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
1: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
0: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
1: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
0: Pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a to je 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
2: No tak někdy, no.
0: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
2: No tak necháváme zahrát.
0: Ano. Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecná přání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak, to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak... To je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete
2: no,
4: říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obézní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a...

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra,
1: že? Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme novej rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulenc. Ne,
0: ne.
2: No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 Prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že, jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takovýho partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva, týden, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš,
5: to je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy nikdy, musím říct, jste hulváta. A vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko. Stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
5: Ale prase je taky zvířátko! A taky trpí!
0: A to už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Cizí jazyk by měl být podle více než 60% Čechů povinný na základní škole až od třetí třídy. Prostějovský magistrát nechal zpracovat digitální mapu městských hřbitovů. Na zámku v Čechách pod Kosířem se v pondělí uskuteční netradiční prohlídky. Zítra má být převážně slunečno, přechodně čekáme mraků víc a místy se objeví přehánky anebo bouřky. Teploty tropické až 35 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla v základních školách výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
2: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
1: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých osob. Horská služba si v první polovině prázdnin připsala v Česku 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů stoupl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem je i letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
3: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
1: Radnice v Prostějově zprovoznila interaktivní digitální mapu městských hřbitovů. Díky ní zájemci snadno najdou místo posledního odpočinku svých příbuzných či známých. Odborné zpracování celého projektu zajistila soukromá společnost, která se na tuto činnost specializuje. Prostějovský magistrát za to zaplatil téměř 1,5 milionu korun. V zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku připravili na zítřek pro návštěvníky netradiční exkurze. S průvodcem si projdou zatím neopravené prostory východního a severního křídla památky, včetně kaple, sklepa a ledárny.
4: Akce není vhodná pro děti do 10 let a osoby s omezenou hybností. Sebou by si měli vzít zájemci čelovku, mobil a pevnou obuv. Rezervace je předem nutná. Další informace jsou na webu a sociálních sítích zámku. Prohlídka s průvodcem začíná v 10.30 a ve 14.30. Opakuje se ještě 24. srpna. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Česká tyčkařka Nicole Krutilová se v americkém Eugene stala juniorskou mistryní světa. Vyhrála výkonem 445 cm. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer přechodně zvětšenou oblačnost a místy se vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, v jeseníkách okolo 27. Mírný jižní až jihozápadní vítr při bouřkách zesílí a večer se změní na západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici za Kostelcem na Hané směrem na Prostějov se střetlo osobní auto s motorkářem. Při nehodě došlo k úniku oleje, zasahují tam záchranáři. A na odstavené osobní vozidlo s karavanem si dejte pozor na dálnici D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na 288. kilometru.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: D35 Dechové a lidové písničky budeme hrát na vaše přání od této chvíle až do 18 hodin. U mikrofonu i u telefonu je Tomáš Kedzior a ta čísla do Českého rozhlasu Olomouc jsou 221 555 444, na to nám volejte, a 723 70 33 51, to je číslo pro vaše SMSky. A začínáme jednou klasickou hasičskou.

0: Českém rozhlasu Olomouc vítáme paní Marii z Věžek. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za přivítání. Já bych prosila pro sebe a pro kamarádku Jarušku Novotnou z Prahy pro zlepšení nálady v těchto párných dnech zahrát pěknou písničku. Za provedení za zahrátí moc krát děkuji. Těším se někdy zase na shledanou.
0: A těšíme se také našemu kamarádovi Romanovi Neugebauerovi z Domašova k svátku. Vše nejlepší přeje Radek a Hana s celou rodinou. Také Romanovi Peštukovi pozdravuje paní Šimková.

0: V Českém rozhlase Olomouc pozdravíme paní Boženu do Šumvaldu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane redaktore. A chtěla bych tato písnička poslat paní Žovce Čurdové, která má dneska narozeniny. Žovku, se posloucháš, všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví. A měj si krásný a ať ti chrání pana Maria Usavičné pomoce. To ti přijel já s celou mou rodinou. Měj si krásný a vám, pane redaktore, díky za písničko. Mějte se také pěkně, zůstávejte zdraví. A to posílám všem, kteří si rádi poslechnou tento program. Děkuji vám ještě jednou a nazledanou.
0: Naslyšenou, pěkná písnička. Zítra oslaví narozeniny pan Miroslav Kočí z obce Osík u Litomyšle a bude to 50 let. Vše nejlepší přejí kolegové z hotelu. Věnování je také na cestu domů Dominičkovi, taky mámě Alence, babičce Aleně a ženě Klárce. Pozdravuje a posílá Péťa.

0: Moravokrásná písnička, která doznívá na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, a vítáme paní Emilku ze Zábřeha. Dobré odpoledne.
1: Dobrý podvečer všem posluchačům Českého rozhlasu. Vám všem redaktorům, co krásné písničky nám posíláte, a také bych chtěla pozdravit paní Lidušku Gottwaldovou z Doubravice, pana Trháka Oldu z Nemile, moji sestru Zdenku, paní Špičkovou, moji kadeřnici. Ať se všichni máte hezky týden, ať začne vesele, hezky si to užijte, všechny zdravím, hezké podvečer všem.
0: Děkujeme, a bude to písnička. Děkuji. S názvem Tamhle je hájek.

Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: A vítáme v písničkách na přání paní Lidku z Jeseníku. Dobrý den.
3: Dobrý podvečer, pane redaktore, přeji vám a všem milým posluchačům. A dneska posílám písničku Zdeničkám, Pavelčíkové, Zdeničce do Holubic, Zdeničce do Hrochova, Jiřince do Sudkova, Mařence do Kolšova, Lidušce Síglové, moc děkuju za písničku, a Mařence do Hrabišína. Pěkně děkuju a někdy zase naslyšenou.
2: A přidáváme z Českého rozhlasu Olomouc také SMS-kové pozdravy. Tentokrát je to pro moji Toničku a vnučku Emu i pro mě pro radost, píše pan Mirek Pavlů z Rapotína. A také mé babičce pro dnešek i Jardovi, a ať si chvilku odpočine, pozdravuje pan Michal z Petrova nad Desnou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hrajeme na vaše přání a zdravíme pana Květoslava ze Senice na Hané. Dobrý den.
1: Přeji také dobrý den, hezké odpoledne a přeju ještě krásnější podvečer i večer všem posluchačům, zejména těm věrným. Krásně dneska začala naše písničková série, rád bych ní pokračoval s nějakou takovou, která do toho patří, a proto ji posílám za prvé Lidušce do Olomouce, která si vzpomenula na naši rodinu, na mě, takže jí pěkně děkuji a pozdravuji tímto také. Zároveň pozdravuji moji sestru Filoménku, čili Ménku do Vojnic, a onehdy jsme pomlouvali Honzu Vyňarského z Písečné s jeho spolužákem Ivanem Spurným, tak aby nám to odpustil, tak prosím, pozdravujte ho taky ode mne velice a mějte se všichni moc krásně a budu se těšit někdy naslyšenou. A vám děkuji za vaši přízeň. Mějte se hezky.
0: Tak zdravíme seniorský klub v Senici na Hané a posíláme Moravěnku.

0: V Českém rozhlasu Olomouc pozdravíme pana Ivana, který volá z Opavy Štáblovic. Dobrý den.
1: Jo, pěkné odpoledne, pane Tomáši. Dneska chci hlavně pozdravit paní Aničku v Bludově a poděkování za přání pro mě s pěknou písničkou i v manželce. Dále potěšíme všechny posluchače, a to bude paní Hanka na Lipině, paní Maruška se Štěpánem a paní Irena v Hulině, pokud poslouchá, tak všem pěkný pozdrav, hodně zdraví a pěkný pozdrav. A vám taky, pane Tomáši, díky za vybrání a užijte si to.
0: Děkuju moc. Pozdrav z jižních Čech, tentokrát od doma Žličanky.

0: Českém rozhlase Olomouc, hrajeme na vaše přání. Zdravíme paní Toničku z Rudoltic. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeji. Písničku posílám naší přízni Zdenku Švédovi do Horních Studínek. Měl narozeniny, ale prý to neslyšel. Tak to nevadí. Tak to napravuju. Písnička patří taky Jeníkovi Poláškovi ze Zborova, manželům Rakovým z Petrova, Regině Fojtíkové do Sobotina a paní Měrkové do Šumperka, která bude mít příští týden svátek. Pane redaktore, vám moc děkuju, mějte se hezky a nashledanou.
0: A já přidávám pozdravení do Bělé pod Pradědem panu Romanovi Neugebauerovi k svátku. Blahopřejí Ruda a Dátka od Hřiště a paní Mirce Kočí z Osíka u Litomyšle k narozeninám. Vše nejlepší přejí kámošky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A pěkně zdravíme paní Marii do Hrabišína. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Tomáši, vám i posluchačům. Já pozdrav s písničkou posílám pro radost a potěšení Marušce do Kroměříže, Lidušce do Rolníčkové do Olomouce, Břeťovi do Štítu, Pepovi do Šumperka a Jirkovi do Kunštátu. Děkuji vám za písničky, které mi posíláte, i ty pozdravy pěkné. A já vám zase vracím také a přeji hezký letní prožitý den ve zdraví, lásce, štěstí, spokojenosti i radosti. A mějte se moc hezky všichni a zdravím ještě všechny moje kamarádky, kamarády a přátelé rozhlasové i hrabišínské. A vám, Tomáši, srdečně děkuji a mějte se taky hezky. A naslyšenou.
3: Naslyšenou. Zdravíme do Hrabišína a písnička se jmenuje Srdíčko.

0: srdíčko nám doznělo a zdravíme paní Ludmilu z Čelčic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych touto písničkou chtěla potěšit své kamarády a přátelé a jsou to do Prostějova Jindřišce Slavikové, Kubesovým do Čelčic, do Klenovic Milušce Gibasové, do Pivina Věrušce Hélové a panu Jarošku Hyblovi do Přemyslovic a všem do nemocnic, do domova důchodců a všem, kdo jim nikdo nezahraje. Tomášku, já vám děkuji a někdy nashledanou.
0: A já přidávám ještě písničku do babic Kopičkovým, kteří rádi poslouchají, tak příjemné odpoledne přeje švagrová.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Úřady práce začnou příští týden vyplácet příspěvky sloučené do superdávky. Silnice u jezdeckého areálu ve Ptení na Prostějovsku prochází rekonstrukcí. Olomoucká vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy 3. zlato. Zítra má být převážně slunečno, přechodně čekáme víc mraků a místy se objeví přehánky anebo bouřky. Teploty tropické až 35 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Do té se sloučili dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
5: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
6: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
5: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
7: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4100.
5: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Dělníci opravují ve Ptení na Prostějovsku silnici v lokalitě Boudy. Podle místostarosty Martina Horáka z TOP 09 zvoleného za KDU ČSL byla komunikace vedoucí směrem na Stádlisko ve velmi špatném stavu.
8: Ve chvíli, kdy jsme to teďka odfrézovali, tak jsme vlastně viděli, co je ten důvod té špatné silnice. Byla to nějaká extrémně stará dešťová kanalizace, která tu vodu tam propouštěla pod tu silnici, vymývala ty základy té silnice a ta silnice extrémně trpěla.
4: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo z ciziny přes 94 tisíc ojetých vozů, to je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let.
1: Sport.
4: 17-letá olomoucká vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy ve Francii 3. zlato. Po kanoji kajaku je šampionkou také v kajak krosu. Fotbalisté pražské Slavie porazili dnes ve 3. kole šance ligy Pardubice 2-1. Nyní se hrají duely Hradec Králové, Baník Ostrava a Jablonec Slovácko. Od 20 hodin pak bude v akci Sigma Olomouc, která nastoupí na hřišti týmu Artis Brno.
1: Počasí.
4: Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně skoro jasno, odpoledne a večer i zvětšenou oblačnost a místy se vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 27. Mírný jižní až jihozápadní vítr při bouřkách zesílí a večer se změní na západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Porouchané osobní auto s karavanem stojí na dálnici D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na 288. kilometru. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
9: V těchto týdnech si připomínáme výročí zavraždění Václava III. V Olomouci a proto v počteníčku uslyšíme další část čtyřdílné detektivní série Romana Ludvy z dob temného středověku Krvavá Pavlač. Dva pátrači, dva středověcí detektivové mají plné ruce práce. Tak jak to bude pokračovat? V hlavních rolích účinkují Igor Bareš a Petr Kubes.

0: Vaše pícha je strašná, profesore.
1: Buď sticha, mnichu.
0: Držek látky z komořího šatů na místě, kde mě kdosi napadne. Vy jste dokonce svědkem útoku. Pak vám podstrčí pergamen, jehož text říká, že máte pátrat ve Vídni. A vy takové stopy přehlížíte. A vaši bohorovnost nic nezastaví.
1: Naše názory se ostře různí. To já rozhoduju.
0: To už jste říkal. Zjevně však rozhodně nejste pánem pátrání po vrahovi českého krále.
1: Odjíždíme.
0: Dát přednost vlastnímu názoru, který nevidí stopy cizí pravdy, přináší smrt. Za hloupou píchu se platí strašlivě.
2: Sílil ve mně stále neodbytnější pocit, že za Mnichovou umíněností se skrývá nějaký záměr. Pečlivě střežené tajemství, jež jakoby z něho v Praze učinilo mého pomocníka. Úmysl, s nímž se mnou vyrazil na pouť za vrahem svého krále. Krátce řečeno, z toho, jak se tvářil, choval, co říkal, a též jak to říkal, ve mně mohutněl pocit, že ví o okolnostech Václavovy smrti víc, než mi dosud řekl. V tom za mnou přispěchal komoří, že mám jít okamžitě ke králi. Vůbec jsem tomu nerozuměl. Přece jsme si řekli vše. Jakmile jsem s mnichem po boku vstoupil do audienčního sálu, výraz ve tváři krále Albrechta mne zcela odstřihl od úvah nad mým záhadným pomocníkem. Nedůvěra, nevraživost, jež se propadaly do neskrývané zlosti. Avšak neuniklo mi, že mnich je na rozdíl ode mne zcela klidný.

0: Bravo, tak přece jen jste sedlácký Janek z Bílého vršku. Nicotná česká veš v habsburském kožichu, v patách s pomlouvačným mnichem, jehož žluklý dech slouží českému pohanství.
1: Ale to přece není...
0: Dostupáhnoucí hububce! Znáte to, profesore, že? I toto. Nemám pravdu?
2: Vůbec nevím, co to je.
0: Ale ty to poznáváš zcela jistě, mnichu. Pro vás, kterým si měl včera v tomto sále převázanou svou kutnu.
1: Někdo mi ho v noci ukradl. Musel jsem si u vašich sluhů vyprosit jiný.
0: Ta dýka je od krve. Spolu s provazem, který patří tobě, mnichu, ji našla noční stráž. Pár kroků od tvé ložnice.
2: O mnichově provaze nic nevím, králi. Ale odjít se, ano. Ukaž. V noci ho ve spánku někdo napadl, ale já jsem útočníka vyrušil, proč stihl mnicha pouze zranit. Neviděli jsme mu do tváře, marně jsem ho pronásledoval.
1: On to byl.
3: Já v výsosti...
0: Ty drzí mnichu! Obvinuješ mého komořího, že tě chtěl zabít? Důkazy! Chci důkazy!
1: Jistě. Důkazy.
2: Mnichu!
1: Chce-li král důkaz, má ho mít.
2: Tvých drzostí už bylo dost, mnichu! Počkej venku!
1: Ale...
2: Neslyšel jsi!
0: Vtělená sprostota, ten váš pomocník, profesore. O jakých důkazech to mluvil?
3: Stala se taková divná věc, výsosti.
2: Ano, tuze divná. Když dovolíte, pane komoří. Tento pergamen někdo podstrčil pode dveřmi do mé ložnice poté, co byl napaden mnich.
4: Olomoucium error logici Austria celus regis investigatio sice nunc duplex esti. Solum comoratio vindobone justitiam sanabit.
2: Na rozdíl od mnicha, já tento text za důkaz proti vám nepovažuji. Naopak.
0: Mnich obvinil mého komořího, profesore. Co měl na mysli? Že je to psáno latinsky? Komoří není jediný na mém dvoře, kdo zná jazyk vzdělanců. Já umím latinsky též. Že by to nakonec měl být důkaz proti mně?
2: Myslím, že mne chce někdo stůj co stůj odradit od pátrání v Olomouci. A tak se mě pokouší zdržet ve Vídni co nejdéle.
0: Ano. Kdybych s tím, co se tu říká, měl něco společného, přece bych po vás nežádal, abyste vraždu českého krále vyšetřil.
2: Mnich je zaslepený nenávistí, pane.
0: Zaslepený? Měl byste okamžitě odjet, profesore. Zdržel jste se falešnými stopami dost. Zabezpečím vám cestu do Olomouce tak, abyste tam dorazil bez obtíží a co nejdřív.
2: Děkuji, králi. Podám vám zprávu.
4: Politika může strhávat mocného vládce ke křivým úvahám, profesore.
2: V skutku?
0: Opravdu mě jde o vypátrání Václavova vraha. Král totiž nikdy neví, kdy vrah jeho nepřítele tasí dýku proti jemu samotnému. Tu dýku si vezměte sebou, profesore. Nechť vám stále připomíná, jak krvavá hra se tu hraje. Hodně štěstí. Něco mě říká, že ho budete potřebovat.
5: Vyhnal jste mne jako zloděje. Proč jste mu neřekl o tom kusu látky?
2: Obvinuješ-li komořího, obvinuješ Albrechta.
5: Přesně tak.
2: Stačilo málo a poštval by na nás psi. V takové chvíli je vhodnější mlčet, mnichu.
5: Chcete zjistit pravdu nebo vhodně mlčet?
2: Dost těch sprostot.
5: Protože Albrechtovými intrikami to zdaleka nekončí.
2: A co chceš ty, mnichu? Svést mne z cesty? Umě tajit, že víš o královraždě víc než kdokoliv jiný? Já jsem teď tvůj pán.
5: A já nechci skončit jako ten Durink. Co vy, profesor?
2: Vyrážíme do Olomouce.

skále, do níž jsme vstoupili, tiše voněla domovem Hošíka, jímž jako bych snad nikdy nebyl. Ta její měkkost a sladká souladnost, jenom se v ní schoulit a zakrýt se voňavou loukou vzpomínek. Mezi mnichem a mnou plálo podrážděné mlčení, stvrzované tlukotem kopyt našich koní. Byla už tma, když jsme dorazili k jakési krčmě. Nápis na vývěsním štítu vyloudil na mé tváři hořký úsměšek. U šťastného poutníka. Ano, zjevně dokonalé štěstí unavených pocestných. Byla to temná přízemní barabizna z tlustých hrubých klád, křivě dosedajících na klikatou kamennou podezdívku. I malá okna byla temná. Sotva jimi prosakovalo vychrtlé světlo loučím.

0: Tak se hni, mrko! Ne! Pojď, nebo... Stáhnu z tebe kůžu, Herko!
1: Musíš toho koně tak řezat?
0: Kdybych ho zabil, tobě potom nic! Dělej! Hni se! Svinio jedna!
2: Mnich byl samé překvapení a některá z nich uměla při vší bídě i potěšit. Krčma byla uvnitř stejně nevábná jako zvenčí, což však nijak nebránilo umaštěnému majiteli vypočítávat výhody noclehu divné královského. A dvě špindíry, jeho žena a dcera, mu chutě přizvukovali. Usínal jsem ztěžka. Sladký spánek jako by neuměl zakrýt dráždivé myšlenky, v nichž se míhal latinský text, krvavá dýka, mnichovy šrámy, výhružné narážky i nečekaný soucit a též Albrechtův vychytralý pohled provázející intrikánské

0: Král. Král s dýkou v srdci.
1: Suchu.
0: Měchu. Hradní ochos. Krev. Všude.
1: Probuď se.
0: Pavlač.
1: Slyšíš?
0: Teče proud.
1: Slyšíš?
0: Krajina, hrad.
1: Krajina. Mluvíš o Moravě?
0: Pavlač se topí v krvi.
1: Jaká Pavlač? Jaký hrad? Olomouc?
0: Těžký lesk královi krve. Král, jak pán Ježíš na kříži, ukazuje za sebe.
1: Co za sebe?
0: Hory, nížiny, řeky
1: v jednom.
0: Řeky na vrcholech hor.
1: Řeky na vrcholech hor, to je co? Co to je?
0: Nad vším je koruna. Koruna z hrnců.
1: Koruna z hrnců, měchu.
0: Jména českých pánů. Hrnce jsou kostky, metá se los.
1: Hrnci se metá los, co ještě? Taková divná komedie. Měchu, probuď se!
0: Co?
1: Slyšel jsem tě ze sousední ložnice.
0: Co se stalo?
1: Vlastně nic. Mrtvý král s dýkou v srdci na Pavlači plné krve, asi na Olomouckém hradě. Pak se nížiny podivně mísily s horami na jejich vrcholech, aby toho nebylo málo, tečou řeky a nad tím vším koruna z hrnců se jmény českých šlechticů. A ty hrnce jsou kostky, jimiž se metá los. To jsou ty tvoje vidiny? Hrnce jak kostky?
0: Nevěřící Tomáš. Všecko se to v skutku událo.
1: I hrnce se jmény, co skotačí, jak živé, jenom promluvit.
0: Král si nechal vyrobit hrnce z kameniny, dal na ně napsat jména českých šlechticů a pak je vztekle rozbíjel. Mezi těmi šlechtickými rody byly třeba Ronovští a Valdečtí.
1: Mnichu. Od počátku si o tvých vidinách ještě těší na Pražském hradě hloupé pozornosti, myslím své. Ovšem potom, co jsem teď vyslechl, si o nich myslím ještě něco mnohem horšího.
0: Volné kusy krajiny a svoje četná panství Václav v Připitkách ochotně rozdával synkům šlechtických rodů. Jejichž jména zdobí hrnce i s podepsanou darovací listinou.
1: I v Německu se proslýchalo, že mladý český král je v opilství hloupě štědrý a rozdává svoje državy přátelům z řad české šlechty.
0: Pak prozřel pod vlivem rádců i mým a chtěl rozdané majetky zpět.
1: Počínání hodné krále.
0: Většinou však marně. A tak aspoň rozbíjel hrnce se jmény těch, jež si darované hodlali ponechat.
1: Budíš. Řekni, mnichu, co tato tvá vidina znamená? Co chce říct?
0: Podědil též značné dluhy po otci. A království bylo silně zadlužené právě i u české šlechty.
1: Mně z toho vyplývá jediné, že za vraždou může stát česká šlechta. Tedy už nikoli Albrecht, jehož si dosud tak neodbytně obvinoval. Mluvil si o pánech z Ronova a z Valdeka. Co další rody? Máš nějaký důkaz, že by některý český šlechtic z obavy, že přijde o darované majetky, chtěl nechat zavraždit krále?
0: To nemohu tak jednoduše říct, profesore.

0: Vracel jsem se do své ložnice s hlavou plnou těžké tmy z mnichových vidin, jejichž obsah nepřinášel nic nového. Když jsem otevřel dveře, tma na mne dopadla jak kovadlina. Všecko bylo zpřeházené, všude nepořádek, moje věci roztahané po podlaze. Ztratila se dýka, kterou byl napaden mnich a kterou mi Albrecht věnoval s vychytralou průpovídkou. Nechápal jsem to. K čemu může někomu být? Avšak něco přibylo. Další pergamen s latinským textem. Na první pohled se zdálo, že ho psala stejná ruka jako ten první. Tentokrát se text rýmoval velmi prostě. Vrazy jsou bez tváře, smrt na ně krátká, všichni ne muži, marně krkavec kráká. Pár okamžiků jsem prázdně zíral před sebe. Venku svítalo, za to ve městě škla tma, černá jak odsazí. Šel jsem vzbudit majitele krčmy.
1: Vzácný pane, že se tu krade? No co to říkáte?
2: Máte nejlepší pokoj plný slunce.
1: Ano.
2: Nejlepší jídlo ještě teď prohřívá vaše vzácné útroby.
1: Ano.
2: A víno tak sladké nemá ani král.
1: Ani král.
3: Sladké.
2: Spal jste v prachovém peří líp než v posteli s nebesy.
3: Na nebesích jste spal.
1: Buďte sticha u všech jasů.
4: Naše dceruška, to ubohé dítě, vám posloužilo.
2: Stačil jediný pohled? A už sloužila.
4: A posloužila by ještě víc. Dítě nešťastný.
2: Úplně nejvíc.
1: Kdo se hrabal v mých věcech?
4: Jo, tak by vám posloužila, až byste byl teprv na nebesích.
3: Ale tatíč, mezi obláčky.
4: Ty její obláčky?
2: Jo, úplně.
4: Tak plný.
1: No, spíš bouřková mračná.
4: Dost!
0: Chci znát jména hostů, kteří se ubytovali včera pozdě večer po našem příjezdu.
4: Po vás? Už jenom dva muži. Každý přijel zvlášť.
2: Nějaký měšťan z Uher, jméno nedokážu ani vyslovit. A po něm ještě takový zubožený člověk v rytířských, ale otrhaných šatech.
4: Z Durinska. Říkal, že pochází z Durinska. Mluvil německy, česky jenom pár slov.
2: Konrad, jo. Tak se jmenoval z Bottenburku?
4: Ale ne, z Bottenbádu.
0: Konrad, z Durinska?
2: Z Bottensteina.
4: Jo, to je ono.
3: Jo, z Bottensteina.
0: Cože? To jste se jistě zmýlili.
4: Ale ne. Představil se tak, pane.
0: Chci s ním mluvit hned. A zavolejte mého průvodce.
3: Já půjdu.
4: No to, jak si nepůjde, pane. Ten Düring odjel ještě v noci. My jsme ho varovali, že je to nebezpečné. Ale nedal si říct.
3: Vzácný pane, mnich není ve své ložnici. Nemá tam ani věci a ve stáji chybí jeho kůň.
0: Nechte mne o samotě.
2: Ale jistě.
4: Samozřejmě, jak je ctěná libost.
3: Vzácný pane, nikomu bysme nedovolili, aby se k vaší komnatě jenom přiblížil.
0: Co tu ještě chceš?
3: Nikdo nemohl projít ani kolem dveří. Já jsem furt strážila.
0: Tobě jediné, to věřím.
3: Ještě pozdě večer byla vaše klícka panensky netknutá. Stejně jako je ta moje.
0: Bože můj.

Skutečnost a přelud se prolnuli a sevřeli mne rukou nerozdělnou. Jakoby byl přelud Konráda z Botnštejna vyvolán mnichovými vidinami, jež toho řekli málo, a druhým latinským textem, Bůh ví, jak se objevivším mezi mými věcmi. Co to má být? Nájemného vraha Konráda z Botnštejna zabila králova stráž. Kdo si se tu ubytuje na jeho jméno a v půli noci zmizí? Lze hostinským vůbec věřit? A k tomu mnichův bezeslovný odjezd, nebo spíš útěk? Pádně mne utvrzoval v tom, že můj průvodce ví daleko víc, než dosud řekl. Rozhořely se ve mně dávné pocity, jež jsem mýval ve své domovině jako jinoch. Zamlženost, chaos, nečitelnost dějů i věcí v maličké zemi. Jako bych bloudil labyrintem, jenž se stáčí sám do sebe jako šnek. Potom se však může stát cokoliv. Všecko je možné. Jsem ještě Johann von der Weisskopf, nebo už zas Janek z Bílého vršku. Jak si udržet jméno? Proradný mnich. Vší silou jsem musel potlačit touhu vyšvihnout se na koně a pronásledovat ho, ať jel kamkoliv. Avšak, co když se pravda tiše choulí právě tady? V té špinavé díře se strašnými majiteli a jejich strašidelnou...

0: Radim Zapletal ve své dílně v Lipníku nad Bečvou stavěl lodě pro řadu divácky úspěšných a oceňovaných filmů a seriálů, jako například Čarodějka, Aféra s náhrdelníkem, Mlhy Avalonu, Vikingové nebo Hra o trůny. Aktuálně se podílí na tvorbě koprodukčního snímku Válka s mloky, který kombinuje reálné prostředí s animací. Suchozemce, kterého práce vede na vodu, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
2: Dobrý večer, dnes vám bude hrát a zpívat skupina Alibaba. Příjemný poslech.

0: Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba, kterou jsme natočili v rámci 200. koncertu série Živě letos v červnu v olomouckém letním kině. Na kapelu zbyla ta nevděčná úloha vše začínat. Lidé se částečně teprve scházeli, ale v publiku už jich seděla poměrně slušná řádka a tak kapela si to mohla pořádně užít a navíc představit i své nové album Furt stejný.
1: Můžeme hned.

Čím jako pes, poohlodaný kosti třeba zelva a volnej gatích, do kterých bych vlez.

0: Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba, která pro vás má ještě jednu písničku.
1: Přes ves běží Pačův kluk a všude vykládá, že pejček sebou divně cuk a zdrhne.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Začala tramvajová výluka mezi olomouckým hlavním nádražím a místní částí Pavlovičky. Stovky tisíc korun šetří některé obce v Česku společným nákupem energií. Jeskyně na Špičáku na Jesenicku zřejmě už příští rok nabídne návštěvníkům audiovizuální expozici. Zítra má být převážně slunečno, přechodně čekáme víc mraků a místy se objeví přehánky anebo bouřky, teploty tropické až 35 stupňů, zprávy s Radinem Švábem. Olomouci ode dneška nejezdí tramvaje mezi hlavním nádražím a místní částí Pavlovičky. Výluka kvůli pracem na kolejích potrvá až do začátku nového školního roku. Před železniční stanicí se omezení dotkne i autobusových zastávek, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: V prostoru před nádražím nebudou obsluhovány označníky C, D a E. Autobusy, které běžně jezdí k těmto označníkům, budou obsluhovat zastávky G, F, I a J. Změna se týká linek 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 31, 50, 51 a 52.
1: Desítky tuzemských měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
3: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
1: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu vystřídá, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech amerických. Návštěvníky jeskyně na Špičáku u Supíkovic na Jesenicku budou při prohlídkách doprovázet moderní audiovizuální prvky, včetně videomappingu. K modernizaci prohlídkového okruhu za bezmála 19 milionů korun by mělo dojít v příštím roce. Cílem je přiblížit turistům poutavým způsobem historii a podobu podzemních prostor, uvedl mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
4: Tahle kombinace umožní návštěvníkům lépe porozumět geologickým procesům, historii využívání jeskyně a také biologickým hodnotám. Stezka bude začínat již před správní budovou a naváže na ní zážitkový prohlídkový okruh jeskyní uvnitř s průvodcem. Očekáváme, že realizace tady toho bude příští rok. Počasí.
1: Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně skoro jasno, odpoledne a večer i zvětšenou oblačnost a místy se vyskytnou přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 27. Mírný jižní až jeho západní vítr při bouřkách zesílí a večer se změní na západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem na Mohelnici na 267. a půltém kilometru stojí porouchané auto, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé k panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní. Ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezizubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů, takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub, takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany té pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivé zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďku bych to mohl jako si splíct a mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se

0: nechali hojit. Při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
0: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky. Tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát a zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
0: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
0: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
0: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
0: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Aleno, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá,
3: začala,
1: že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Švída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam oříšek.
1: Takový dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte, jak malýmu dítěti, no. A

0: Jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, hodně si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
0: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste děkuju, přišli.
0: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Pochod po stopách vězňů s Osvětimi. Národní knihovna otevřela výstavu hebrejských knih, které uloupili nacisté po celé Evropě. A kde pátrat po svých předcích? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Do 30 kilometrů ušli po stopách jednoho z nejdramatičtějších útěků 20. století účastníci letošního prvního pochodu po stopách hrdinu Vrba Wetzler Memorial. Jedná se o trasu z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny. V dubnu 1944 tudy prchali dva slovenští židovští vězni Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. V Žilině pak nadiktovali židovským představitelům zprávu, která jako úplně první popsala, jak tábor v Osvětimi fungoval. A my už jsme přes Zoom ve spojení s účastnicí pochodu historičkou Gabrielou Havlujovou ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý večer. Vy jste během 6 dnů urazili 130 kilometrů. Jak se vám šlo?
1: Bylo to dost náročné, protože nejenom v Čechách, ale i v Polsku panovaly vysoké teploty a navíc ten terén polských Beskyd není úplně jednoduchý. Na druhou stranu jsme si pořád opakovali, že pořád jdeme v dobrém vybavení, máme dostatek tekutin a máme nesrovnatelně lepší podmínky, než měl Vrba a Wetzler.
0: Jak tedy pochod po stopách Vrby a právě Wetzlera probíhal?
1: Tak musím říct, že občanské sdružení to má perfektně zorganizované. Ty pochody probíhají už od roku 2014 a v letošním roce se jdou dva ty pochody. Jeden se jde ještě v srpnu, takže tam je perfektní zázemí, je tam doprovodný vůz, takže člověk netáhne všechny věci na zádech, což v tom terénu by bylo i dost náročné a každý den se vychází v 7.30. Zhruba kolem 6. hodiny večer se dojde na nějakou horskou chatu nebo ubytování, které je skromnější povahy, ale je možnost se vysprchovat, dát si třeba polévku, takže ty podmínky jsou jednodušší, než byly v roce 1944.
0: Kolik vás celkem bylo a kdo všechno se pochodu zúčastnil?
1: Musím říct, že mě překvapilo, jak ta skupina byla pestrá. Šlo nás 30. Řekla bych půl na půl muži, ženy. Nejstarší ženě, nejstarší účastnici bylo 77 let. Byla to pošťačka z Banské Bystrice a musím říct, že nás všechny překvapilo, že vlastně měla možná nejlepší fyzičku z nás všech. Nejmladší účastnici bylo 26 let, to byla zase dívka z Košic a byla i mezinárodní účast. Účastnili se 3 muži z Londýna a jeden z Izraela.
0: Co bylo pro vás osobně na tom pochodu nejdůležitější nebo co jste si uvědomila při tom?
1: Velmi působivé bylo čtení z obou knih, které Vrba i Wetzler napsali a my jsme zastavili většinou na těch místech, kde se třeba scéna odehrávala, takže to bylo velmi působivé. A pak, co určitě nezapomenu, tak je i ta soudržnost v rámci toho pochodu, že člověk mezi neznámými lidmi našel přátelé a mnoho chvil vlastně nám byli oporou jeden druhému pomáhal třeba, když byly různé potíže s otlaky a podobně. A člověk si vlastně uvědomí, že na tom světě není ještě tak špatně.
0: Pokud vím, vy jste takový pochod po stopách hrdinů neabsolvovala poprvé. Už jste šla po trase pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Krivic. Proč je důležité takové pochody absolvovat?
1: Čím déle se věnuji historii, tak si uvědomuji, že právě takové, dá se říct, poutě pro mě znamenají mnoho. Hlavně je to takové zastavení, možná i fyzické zničení, ale zároveň ta hlava má čas vypnout. V té dnešní uspěchané době člověk, když na 7 dní jde mimo svou komfortní zónu, stráví čas v lese, chůzí, částečně teda se zničí fyzicky, ale velmi mě to vždycky obohatí na té duši.
0: Říká historička Gabriela Havlujová ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Moc děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.

Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Úzkostné zvolání žalmisty, který zakouší Boží vzdálenost, slyšíme v podání slavného kantora první třetiny 20. století Josele Rosenblata.

0: Národní knihovna má ve svém fondu unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderních dějin, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Michaela Vetešková natáčela s autorem výstavy, judaistou Jiřím Blaškem.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do zprávy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mishne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
0: Píseň Mojšele hraje francouzská skupina Les Yeux Noirs.

0: Když se řekne rodokmen, většina z nás si představí zaprášené kroniky, zašlé matriční knihy nebo staré fotografie. Díky moderním technologiím ale může pátrání po předcích vypadat i jinak, pokračuje Leo Pavlát.
1: Pro mnoho židovských rodin není pátrání po předcích a příbuzných jen koníček, ale stojí za ním snaha znovu spojit, co přerušila emigrace nebo Shoah. Právě na tomto rozhraní technologií, archivů a rodinné paměti pracuje izraelská genealogická platforma MyHeritage, doslova Mé dědictví. Roku 2003 ji založil softwarový inženýr Gilad Jafet. Jak později k jejím počátkům řekl, měl jsem vášeň pro rodinnou historii a chtěl jsem ostatním usnadnit uchovávání, dokumentování a sdílení osobních příběhů. Dnes je Giladu Jafetovi 56 let a společnost dál vede jako její výkonný ředitel. Co si pod MyHeritage představit? Uživatel může s pomocí této platformy sestavovat rodokmen, vyhledávat v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, v přistěhovaleckých seznamech, novinách, ale i ve sčítacích operátech, tedy záznamech ze sčítání lidu, které ukazují, kdo v určité době žil v jedné domácnosti. To je pro genealogii velice cenný údaj. Zájemce nezíská jen jedno jméno, ale často i sourozence, adresu, povolání nebo místo narození. Zároveň si ale nesmíme myslet, že MyHeritage umožňuje volný vstup do libovolných matrik nebo že nahrazuje státní archivy. Platforma nabízí, co bylo digitalizováno a licenčně zpřístupněno. A tak tomu u všech existujících údajů není. V každém případě MyHeritage má k dispozici i vlastní katalog záznamů z České republiky. A třeba dodat, že k zájemcům o služby je vstřícná. Předplatné se týká jen důkladnější práce s databázemi a pokročilými funkcemi. Platforma MyHeritage však současně nabízí ještě víc, totiž DNA test, a to jednoduchým stěrem z vnitřní strany tváře. Sada k tomu je nabízena i na české verzi webu. Výsledek pak ukáže genetické schody s jinými uživateli a odhad etnického původu, což souvisí s takzvaným genetickým regionem. Nejde o stát či přesnou adresu předků, ale o vymezenou oblast, ve které se u větší skupiny lidí opakují podobné genetické znaky. MyHeritage se přitom může pochlubit, že eviduje plných 2114 takových regionů. V tomto bodě se navíc technologie někdy spojí se silným lidským příběhem. Izraelský server Ynet letos popsal příběh Adriany Turk z Austrálie. Jejíž židovský otec před válkou emigroval z Německa a ona měla za to, že celá jeho širší rodina zahynula během Shoah. DNA test prostřednictvím MyHeritage však vedl k objevení nejméně 50 žijících příbuzných z těch, kteří okupaci přece jen přežili, či Německo také včas opustili. Dnes žijí v několika zemích. Právě takové nálezy činí s platformem jako MyHeritage víc než jen technický prostředek. Stávají se pomocníkem při hledání nepoznaných či zdánlivě neexistujících rodinných vazeb.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Pracovní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu přijalo v loňském roce 67 vlád, měst, univerzit a organizací. Definici, ke které se český parlament připojil již v roce 2019, používalo k letošnímu 1. lednu více než 1300 institucí na celém světě. V plzeňské velké synagoze je ještě do konce měsíce možné zhlédnout výstavu Shoah, holokaust plzeňských židů. Připomíná tragické osudy více než 2600 deportovaných z Plzně a okolí. Konce války se dočkalo pouhých 209 z nich. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Strážci v Krkonoších dnes ráno udělili na Sněžce více než 20 pokut. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Výuka cizího jazyka v českých školách by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Strážci Krkonošského národního parku dnes brzy ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. hodiny ráno se totiž na nejvyšší České hoře sešlo asi 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
5: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
6: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem a musíte jít pouze po značených turistických cestách.
5: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
6: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, které se ukazuje, že do Horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
5: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města totiž jezdí pravidelně transfuzní tým z novojičínské nemocnice. Dosud byly možné pouze odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září, říká mluvčí nemocnice Andrea Jelůvková.
7: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy sráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno a pouze ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle kolem 12. A zítra přes den polojasno až jasno. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokální přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni. A meteorologové opět varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního vozidla a motorkáře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. a já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku, no a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger od toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politický aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někde něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu, nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
3: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
2: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
3: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
4: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
3: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park. Měl to rád prostě.
4: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
3: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý.

0: Byl dědičný?
1: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
0: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
1: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, naschledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavil a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero, ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličkého pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, i ho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vyvodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Úřady práce v celé republice začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně odpoledne a večer čekáme přes den slunečno, horko i dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději příští týden ve středu.
2: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
2: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4 tisíce 100.
2: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Ve znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu téměř za 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají 1,5 roku a neměly by nějak ohrozit běžný provoz zařízení, říká ředitel nemocnice Petr Liškář.
5: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem, prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
0: Za dalších 45 milionů pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou, říká autorka projektu Diana Gul.
6: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy. Sport.
0: Motocyklový jezdec Filip Salač se po dlouhých 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa, když dnes odpoledne ovládl britskou velkou cenu. Po startu se sice propadl až na 10. pozici, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až jasno, ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno, od severozápadu přeháňky nebo bouřky a mohou být i silné. Maxima zítra 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále hustý provoz těsně před Prahou, a to od exitu 41 Divišov do omezení na kilometru 24. Zdržíte se zhruba 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
7: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí až středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo, je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo, a jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny, se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvořítko.
1: Na pyrohy, takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš Nedruda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opeštíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažen, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zasiluje to ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážen Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuji Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví.

0: to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
1: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
2: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
1: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
0: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
1: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
2: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
3: Takže suroviny se dají tady do toho. Do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
4: To jsou brambory asi na závěr.
3: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
4: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
3: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
2: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
1: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
2: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
5: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
6: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jaká, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a ty já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med
2: a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jestli přečtete složení, to mě zajímá, to tam mají v češtině opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: vyspadne? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. Hmm. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako Unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: A s Kánou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někdo v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to. Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic. Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Hasiče zlikvidovali požár domu v centru Liberce. Do konce září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. A zítřejší počasí před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a také dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil. Dobrý večer. Dnešní večerní požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet také přes noc, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
4: Do 6. hodiny raní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
3: Při zásahu byli zraněni 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se nic nestalo. Do svých bytů se ale dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Zatím není jasná příčina požáru. Do konce září mohou zájemci požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na jednotlivých pobočkách. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování.
5: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
3: Písečné na Jesenicku pokračuje rekonstrukce základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době dělníci pracují například na střešní konstrukci této budovy. Celkově si opravy vyžádají přibližně 630 milionů korun. Hotové by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
6: V současné době se provádí práce na fasádě. Zčásti je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
3: Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek meziročně více turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. Je to přibližně o 60 tisíc více než za stejné období loni. Za celý rok 2025 pardubické letiště odbavilo celkem 204 tisíc pasažérů.
0: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Slávisté dnes porazili Pardubice ve 3. kole 2-1 a Severočeši vyhráli nad Slováckem 1-0. V dalších duelech Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a brněnský Artis podlehl doma olomoucké Sigmě 1-2.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno, jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle 12. Zítra přes den polojasno až jasno. Ráno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Od severozápadu na frontě lokální přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni a meteorologové varují před silnou zátěží teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy je i teď místy hustý provoz, a to před omezením a také v omezení u Šmejkalky. Je to na kilometrech 26 až 23. A na dálnici D4 s Příbrami do Prahy je to naopak za sjezdem u Řitku už bez delšího zdržení. U Jíloviště na 9. kilometru zůstává průjezdný jeden jízdní pruh. Omezení tam má skončit o půlnoci. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
8: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
7: Byl to Franta Univerzál.
8: Co kdo?
7: No, náš komik.
8: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
7: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
9: Já jsem doktor Vobtáhlo.
7: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
9: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
7: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
9: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
7: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
9: Ale že koukám jako blázen.
7: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No všem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: Říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malej blonďák. To je,
2: ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no, já už vím. Jo, jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kviz snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no, počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no, ostrov u Dare Salámu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dare Salámu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je?
1: S banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to popletl.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo.
1: No.
2: Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna má.
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No,
2: a uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat rád ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele!
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si je ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám ukulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vysílač je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmana s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzman?
2: Je, ale jo, to jo.
3: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jel papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to teda ten papoušek neřekne, než jsem osně.
3: No, aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlaušek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo.
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo. To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ti zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: V František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holcmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holcman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holcmanova nechápavost pak vytáčí vaší bráně.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl ne, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
0: No, tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, to je
0: přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte, tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, jsem

0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: ečvíčov,
1: zkrátka to je zkratka a přijde sem, zkrátka.
0: No to číslo.
1: Ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napíšte družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy
1: rozvodu.
0: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, no. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro ní za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijel manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vám, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena, budíš, ale...
1: Divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co.
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básni?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, zvukáte, že jste složil básni.
2: No to mi mimo to, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básni jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, když, prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. O, jdeme. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když dozněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jak i nocí temnou křída šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý a zlý se měla v noci trudy, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žvrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křik, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem, proto dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: No, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, lejka nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale poženaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtá. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete.
1: Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No to různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceto. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. Různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je. No,
1: ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
2: tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slas?
2: No, slas, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej. Jo.
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo.
2: A co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím.
2: Jo.
3: Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný bodí, že víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3x, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: že? To bych teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je víte. Pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do jedné hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my Češi máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit, nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/linka a připomínám v neposlední řadě, jako vždycky do třetice, i náš klasický e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

to na burek, ja taki porcelan. Some people are the rain box.

0: Okay. Sí.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čirinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáků, jo?
1: Aha, jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam vys pro ty letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Takže, oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, běž koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bude to mesný, víte?
1: Jo.
2: Mesný, no, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby měli trochu, aby byli vyhládli, jo?
1: Ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně, všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má včely, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metrák cukru, ale musím opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíc krát, takže když to stojí 10 korun ten cukr, tak to si dá koupit metrák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že ho potřebujete opravdu hodně, ano.
2: No, 35 včelky tam má,
1: no,
2: tak takhle,
1: je.
2: No. Mm-hmm. Ale co, víte co, tady jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zdávají, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, takovou techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000,
1: mm-hmm.
2: a oni říkají, že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů,
1: jo,
2: to jsou na železo kotouče, nebo pak jsou takový ty ocelový kotouče, kterými se řeže cihla a beton, jo.
1: Mm-hmm.
2: No. Tak vám musím říct, že už tady toho mám plištelářů a furt něco od nich vemu, jo. No a to jsou aj některé drahé věci, za 60 000 lejzry a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
2: já
1: že?
2: Já to potřebuji pro firmu, tak to beru.
1: Uh-huh.
2: A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinačí, jedna byla do betonu, jedna jenom na doci, hej, a to.
1: Uh-huh.
2: A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě to volal, ten dealer, jestli by mu to prodal, že to chce prodat někde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem měl nějaký ty vrtačky a ty kotouče a všechno,
1: co
2: to potřebuji. Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
2: Že jsi taková dobrá duša.
1: Jo. Dobrá duša. Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
2: No. Tak v některých věci takové šroubu a remíku a toho tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo. No, takže
1: vysloveně věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což má asi logiku, že jo, v tomto případě.
2: No, takové tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí ho sami, jo.
1: Takže máte radost, jasně.
2: A chud na bizi, jo, nějaký rukavice a takové věci, no tak to beru, no. A tak, já myslím, že oni jsou se mnou spokojení, já s nima teda jsem spokojený.
1: Vy s nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, protože vydáváte své peníze. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
2: No tak děkuju, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: lásko, vážne, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední rally určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to nevadí.
2: To vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolala teď úplně zase k další někomu další.
2: Do třetí se všeho dobrýho.
1: Do třetí se všeho dobrého, takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka, ano, paní Jitka. Aha.
1: Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodeje.
2: A tam to bylo nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní téma. Obchody. Téma jsou letní výprodeje, vám to povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, no, protože...
1: No.
2: Protože si, můžu pomluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky, ve starých Tachatických a v Ostrově.
1: Ano.
2: Takže vím, co se děje, jo. Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A... Tady vlastně ve Vodňanek, to jsou taky letáky, všude možně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned víte,
2: udělala,
1: co uvařit. Ano.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a také jsem to smíchala jako kompot.
1: No, krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no výborně, no vidíte to, takže když
2: ono to je, ono to je, když je mrkev, se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to nastudeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompot na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě nám to navíc v létě zdravá dobrota. Takže vy si poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve slevě,
2: protože jsem vyučená kuchařkou,
1: no
2: takže už přemýšlím, jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a on vlastně já musel by tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom a budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, co jsem s tím chodil z Prachatic, vlastně hraje na harmoniku, takže mám se na něho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který ho byl ten Michal, takže Michal z Prachatic vozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak to je krása.
2: Protože
1: tak...
2: on tam má přítel vlastně dělal v Německu na farmě. Tam si podejte krávu a ty, co tam vypěstují, udělají jídla zadarmo tím věřícím a takhle.
1: Ano,
2: a pak
1: ano.
2: Tam je taková jako muzika prostě a mě hned dali do ruky nějaký nástroj. Takže jsem zase tam, jo, takže oni tam vaří červený řepy. Vám přítel vám to řekl, já to nevím, jak... Hara Krishna se to jmenuje.
1: No tak to je krása.
2: A je to tady, když jedete Prachatice Volady Hajtmíle a 17 kilometrů za Hajtmílí.
1: Jo, za hranicemi.
2: No,
1: vidíte to, tak jsme
2: takže
1: se...
2: tam jako, a moc to bylo tak krásný, že jsem vlastně kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odsaď půlnoci.
1: Jo.
2: No.
1: Líbilo se tam.
2: No a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to tenhle... je krása.
2: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře.
2: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
2: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměný klobouk.
1: Jo.
2: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměný kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Tak jste se našli potom.
2: Prostě.
1: Jasně.
2: No a hlavně, že jsme se našli.
1: Tak to je
2: no,
1: dobře.
2: Tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je
2: Poluju.
1: Dobře. Tak, paní Věro, moc vám děkuju, no? Ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
2: Vám taky paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
2: Na vás budete mít svátek, tak
1: jo. Tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
2: No, do třetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
2: se... Včera bylo nějaká železnice,
1: určitě se dovoláte i znovu.
2: To jsem taky měla, no a předtím taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte se hezky, hezký večer nedělní. Naslyšenou, děkuju za návštěvu. No a my popojedeme, protože nachystán je Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Jste to slyšeli? Srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, my vás zdravíme obětušku a všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A tomu tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou větnamci a přijde leták, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný. Aha. I já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujeme.
0: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodeje čekáte, nebo jedete pak někam v Libuško do nějakého obchodního centra velkého třeba?
1: No tak to se tam nedostaneme, jako bohužel.
0: Nejedete, že byste sedli na autobus a popojili, třeba co se týče oblečení, boty, obuv nebo cokoliv.
1: No. To jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti redaco, jako to, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
0: Jo, tak to je samozřejmě tak potřebná věc vždycky.
1: Ano.
0: Jo, já vás poslouchám, nebojte.
1: No, já myslím, no tak takovýhle věci, no. Tak, když je to možnost, tak to využívám.
0: Tak a zkušenosti s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
1: Ne, tady aušus žádný není.
0: Žádný není, tak to je dobře.
1: Ne, to jako bych nekoupila, že jo? To jako ne, tak to je celku dobrý, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
1: Libuško, buďte hodně zdravá, vám přejeme obě.
0: Děkuju.
1: Šťastnou cestu domů, no.
0: Děkuju moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu. Naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, jinak telefon samozřejmě k nám stále stejný. 731 800 900 a teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tím horším toho špatno. Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žilo. Já jsem zažil něco podobného, že byli obchoděláka v slevy.
1: No.
0: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu. A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám. Já jsem v obchoděláku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
1: Jo.
0: Takže jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic, protože nebyl jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
1: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
0: No kvůli kremáčkům, protože jako... Říkal, že je chtěla kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
1: Aha, jo.
0: Takže to je ta špatná, jo?
1: No
0: a teď řeknu ty dvě dobrý.
1: Dobře.
0: Takže první dobrá ta byla na Fortelu, to je obchod nářadím, na Lascích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou. A tam jsem udělal velmi dobré kšef, protože tam byla golasada, já mám dílnu sukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
1: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
0: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů. Krásná velká sada, původně cena, když jsem se díval do kladekologů, byla 4 000, jo? Takže, jako, když ji budu potřebovat jednou za dlouho, tak bych v principu bych si ji nekoupil, ale protože ji slevnili na 800, tak jsem po nich měpnul a mám ji doteď doma, když
1: no,
0: si potřebuje jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí, kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
1: Jo.
0: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. Prostě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele. A my jsme jeli do Velké Bystřice, do Makra, a já jsem tenkrát kupoval do dílny okružně pilu od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000. Ale on, protože mě vzal sebou, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný.
1: Jo,
0: a ten podnikatel sebou může vzít jednoho člověka, tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval. Takže to je druhá dobrá zkušenost.
1: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to? Sledujete tyhle ty akce?
0: No přijde na to, co potřebuju, že to je...
1: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
0: Jo, třeba když potřebuji, ale i oblečení, někdo, tak určitě nemusí mít všechno značkovi, tak jdu třeba do frcu, tam je to taky levnější, takže to z frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ho můžu mít za 100, jako, a tu jste.
1: Seženete a vyřešíte zkrátka.
0: No, a ještě závěrem bych chtěl říct, jednak teda pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
1: Ano.
0: A jak říkám, moc vám teda děkuji, že jste mě vzal.
1: Není vůbec
0: a
1: zač.
0: Snad se teda zas brzo dovolám a držte mě palce v žebíkách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15, anebo 10, co byste typlo?
1: Tak to opravdu nevím, o čem je řeč.
0: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
1: Bylo to 15.
0: Nevadí, pohořel jsem už mnohokrát.
1: Jo.
0: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na ničím pohořím, tak si to napíšu. Mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo za dlouho, že jsem dostal tu stejnou otázku.
1: Jo.
0: Jsem si to přečtal, měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko.
1: Dobře.
0: Tak moc vám děkuju a nashledanou.
1: Mějte se moc hezky, Roberte, krásnou noc, hezký nový den. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.

0: Kdo má tě rád a Lucie Vondráčková. Tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A co se týče těch slev?
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá, no.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no,
1: tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky a to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat. To máte pravdu, to možná u některých
1: věcí. Ale to je plný a jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedená. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějaký německý mlíko, který je kvalitní a je dobré, opravdu je dobré, tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky, jo, tak to naskládám do lednice a mám nakoupeno a co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici, jo, takže potraviny nebo v oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké výprody.
1: Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.
1: A kalhoty si nechávám výhradně jako šít. Jo? Takže, a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tedy galeje.
0: Jak to?
1: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
0: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat zkrátka.
1: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb, je v obchodě se zdá, je to dobrý, je to kůže, je to dobrý, jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohleto všechno obnosí.
0: Jasně.
1: Já ráda chodím v černým, každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvo, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi zřejmě.
0: Takže asi tak, dobře.
1: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to, norkový, ten, to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám Mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
0: Jasně, a je vyřešeno.
1: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, ať je to oblečení.
0: Takže přemýšlíte o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
1: Určitě.
0: a tak dále.
1: Člověk musí používat mozek.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: No.
0: Dobrá, tak paní Stanko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
1: já
0: závěr neděle.
1: Taky.
0: A zase
1: děkuji
0: příště u nás.
1: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
0: Určitě,
1: tak
0: léto ještě bude pokračovat.
1: Užijeme sluníčka.
0: Ano. Mějte se moc hezky. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce, skoro před půlnocí, pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěla říct, že jsem teda úplně naprosto imunní. A teda my už jsme asi, jsem imunní natolik, že nám asi žádný letáky ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím samozřejmě. Ale jako extra... Navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujeme. Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na podzim.
0: Jo, už tam jsou bundy na lyže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám
0: no.
1: A takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale ano, ano. Jeden řetězec to má šikovně jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý. A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude jinde, to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě,
0: ano, ano, ano,
1: zahraniční
0: ano.
1: Traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě.
0: Až po té slevě,
1: Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte
1: ale
0: u těch nákupů, ano, ano.
1: A se nám jde o tu s manželkou, o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: je možná
0: je, proč ne? Ano, ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: jsou tak všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme, neutráceli zbytečně prostředky, které potřebujeme, no a chovali se tak nějak ohleduplně a udržitelně k planetě, abychom nekvalitovali zbytečnosti. Takže to jsem měl asi já k tomu tématu těch...
0: A jinak z těch sortimentů vás tady zajímá úplně nejvíce právě ten oblečení a tento typ jaksi výprodejů a věcí a zboží.
1: Tak,
0: nebo...
1: tak já jsem opět imunní. To spíše věc mojí manželky. Přijdou tyhle věci spíš jako na manželku. Mě asi zajímají spíš ty věci z takových těch hobby marketech, když
0: jasně,
1: to řeknu,
0: tento
1: ty věci
0: typ.
1: Kolem tý zahrada a dílna, takovýhle věci. A já jsem teda ujetej do hudebních nástrojů, tak tam taky jako fungují letní výprodeje.
0: Tam se dělají letní výprodeje?
1: To víte, že jo.
0: No, jakože na zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně
0: to
1: v každý.
0: Koukám. No ale tak je pravda,
1: ale když
0: že...
1: když to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom, jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o, jako o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tak... tady na mě tady signalizuje i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je.
1: Máme jich doma jako strašně a to ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás
1: hry.
0: To.
1: A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já... Je to z mých, jedna z mých manželských povinností.
0: Ano, ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dělá i Přáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní, jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde ona právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás krátka nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky. Ne?
0: Ano, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju, pozdravujte vaší paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu, hezký večer.
1: Jo, taky já ti děkuju, hezký večer, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Petra Janu a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Uh-huh. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do skránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný skránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nehledám. Nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, no.
0: No a co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, hlejte, já mám tady takový zásoby prádla ze všeho, ještě když se ženou tady, takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak...
0: Neřešíte?
1: Ne. Hmm. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: Tak. No, musím, no.
0: Tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě váš styl života a je to.
1: Nemám s tím problém, no. A když je to potřebuju speciálního, tak mi dcery poraděj, jako.
0: Jasně,
1: jo.
0: Přijdou, pomůžou.
1: Nějaký spotřebič nebo tak to mi poraděj, jako, no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano, ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte, ne.
1: Já se s ním peru, jo, a to. Ne.
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu. No, osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No, a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře. Tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No
0: a jinak, ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně, jo?
1: No, jasně, děkuju. Já hodně komunikuju s kolegou Honzou Macounem. Já. Tam z toho kraje, z těch Pleší u Karašově Řičice, já tam hodně často jezdím.
0: Aha.
1: Jo.
0: Tak máte spolu téma.
1: No a jenom po telefonu komunikujeme, nějak ne?
0: Ano, rozumím.
1: A je v pohodě, no.
0: Dobře.
1: A jinak jako jde to, jsem v pohodě, spokojený.
0: Tak to je dobře. Jinak moc děkuju, mějte se krásně, hezké dny, hezký večer a zase příště.
1: Hezkou noc a dobrou.
0: Nápodobně, dobrou noc.

0: to byla skupina Beach Boys a písnička California Dreamin.
1: Noční linka.
0: No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna, no a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili, pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky, pokud vás čeká den dovolenkový, prázdninový, tak samozřejmě, ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte? No a máte pocit a i zkušenosti, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? A co rádi třeba právě v letních výprodejích nakupujete? Je to třeba převážně oblečení, obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo pro dílnu, nebo to jsou věci sportovního typu? Říká se, že Češi mají slevy a výprodeje velmi rádi, no ale v některých zemích, já myslím, jsou na tom podobně a ne-li ještě mnohem více, co se týče právě tou láskou ku výprodejům, mohli bychom jmenovat třeba Spojené státy americké a tak dále. Takže řeč bude o tom, jaké jsou vaše zkušenosti a názory, zda se podle vás dá výhodně ve výprodejích nakoupit, anebo jestli máte třeba i jiné způsoby, jak ušetřit. A telefon k nám i na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc. Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím, samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. A tak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit, že musí jít trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně včera. A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct snad v Kauflandu, no. A prostě, jasně, potraviny takový to, co potřebuje člověk. A pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem se tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, který mělo podpěru vlastně pod tyksi, pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic, někdo to vlastně jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor. No, a já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobře, tak si to, tak jestli, a prohlížela jsem to. No, tak jsem to dala do koščíku a říkám si, no zeptám se třeba u kaci, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela ke kase a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, no vím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slavu dají, no což oni schovývají, ne, no slavu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídali, že, nebo tam vlastně ta za tou kasou ještě tam byl nějaký, jo, a nějaký pán, jako taky vlastně z personálu. A že teda, jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený. No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slavili tak na 10 korun, to oni prej nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku. No a pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říkala, no tak to nepůjdu. Ale že by mi to třeba jako by nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to, někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se...
0: Jasně, dobře, ale já vás to držímku, Věro, přesměruju, no, protože to tady my nevyřešíme. Zkrátka, když je to zboží odepsané, tak není jakoby v prodeji, takže asi mají pravdu, no, že nemůžou, no. Ale mě jde o ty slevy, jestli nakupujete ve slevách, jestli je využíváte.
1: No to vlastně bylo ve slevě, ale no tak jako jasně, já tak chci s tím taky třeba říct, víme, že to nevyřešíme, to já si tak vysoký požadavek ne to, ale jenom, že prostě kolik toho zboží musí jít na tu někde tamhle prostě...
0: Jo, to vás trápí, jako že to jde zkrátka
1: no,
0: do odpisu.
1: To, tak, no tak když byste třeba taky bydlela u skládky, možná by vás...
0: Ještě se vás zeptám, že ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
1: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako... To,
0: jo, nemáte, že by jako, převládalo třeba nevím, oblečení, to, nebo...
1: Přeci, vlastně by měl člověk jakoby vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, ve svým podstatě. Takže no. Jako nekoupit, jak si tak nějak mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako myslíte se chodit dívat jen na ty slavy, jenom tak, jestli mě něco zaujíma, ještě si to koupím, už to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
0: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá jo. Konkrétně, nebo nezajímá a tak dále. Ale...
1: Tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem odpověděla. No.
0: Určitě.
1: Tak nějak prostě.
0: Dobře, tak každopádně.
1: Myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já jsem myslela, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
0: No tak to samozřejmě, to s tím souvisí. Jestli někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recyktuje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Všem, hlavně zdraví, naslyšenou.
0: Přesně tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nenaučíš.
1: Michal Tuční, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce.
2: Můžu, já můžu.
1: Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, nebo hezkou noc.
2: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
1: To nevadí.
2: Ale mě to zaujalo, tyhle nákupy, no. Naplněné věci, protože já už jsem 83 letá babka, taková už, víte, malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblí. A já, když něco je zlevněného, tak tam letím. A koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu doma a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
1: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiný.
2: Ne, to nejde to vrátit, ne. To by se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady. A já jsem leta prodávala, takže mě všude znají.
1: Aha, to máte těžší o něco, ano.
2: Tak to mám o to těžší. Mhm. A to samé je to v potravinách. Já jsem sama, mám lednici velikou, narvanou, že tam někdy nemůžu dát ani nanuka. Ale když mají levnější maso, já ho musím koupit.
1: Jo.
2: Já jsem nenormální.
1: Nedávám to prostě, ano.
2: Nedá mě to, vždycky si říkám, nejdřív spotřebuju, co tady mám. Protože když, říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
1: Ano, to je pravda.
2: Je tady všechno, tady Kaufland, Penny, Tesco, Lidl, všechno ve dvoře máme, jo.
1: Ano, ano.
2: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
1: Ano, ano, rozumím. No a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potravy?
2: To si prohlížím.
1: Sledujete, jo?
2: To si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
1: Ano.
2: Ale že bych musela koupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne. Hladí neumírám, jo?
1: No je.
2: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela jako nějak počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
1: Jo, kam se to vejde.
2: Kam se to vejde, jo. No tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ty přinesou ty prospekty a už to studuju.
1: No tak dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás určitě.
2: No ano, ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
1: tak znáte,
2: jsem,
1: to zákulisí, ano.
2: Krámě, akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To jedině mě
1: No, mrzí. To se někdy stane, to se bohužel stává, no, nejenom třeba v obchodech, no, tak, já vím.
2: Ale s tím člověk nic se nadělá, no.
1: To tak někdy je, to je fakt. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený, nebo nemá náladu, znáte to.
2: Ano.
1: Takže tam
2: ono.
1: Může být spousta důvodů.
2: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
1: Nebo, tak.
2: A tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je protivnej. No.
1: Ano.
2: Zkrátka musíme to brát na všechny strany, ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levného sehnala, pak přijdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, jedna, dvě.
1: Je to vyřešený, raz, dva, tři, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
2: No dobře, paní, to jste hodná.
1: Paní Evo.
2: To jste hodná. Aspoň někdo bude se mnou soucítit.
1: Určitě. Jinak děkuji moc, mějte se hezké dny a ať se vám daří.
2: Taky, mějte se
1: dobrou
2: hezky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Ještě jsem vám nevolala, tak aspoň jsem si to jednou zkusila.
1: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
2: Dobře,
1: tak
2: ano.
1: Jo. Dobrou noc.
2: Taky. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: Určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, nebo možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera, v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kupónu, je, já nevím, třeba má 3, 4, a je tam, může jeden uplatnit nebo dva, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva, a když tam, tak mi, když něco potřebují, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to z celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam, naposledy jsem si tam koupila

0: šníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy my vymetáme sklady. No, no a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečetla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě. Pak vám dají tu slevu. Jinak, a ještě podotýkají, že teda co je ve slevě, v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
1: Jasně.
0: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný. Mm-hmm. I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc ne. Jak, a vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření. Akorát teda třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme.
1: Třeba ano, ano, ano.
0: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
1: džem. Na výrobu zkrátka, ano.
0: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
1: Já to ani nemá cenu, že jo?
0: Moučních červů, já se bojím, jo.
1: Jasně.
0: Takže to já si a říkám, bída není, a když to kilo, dvě potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
1: No tak máte pánečku pomocníka.
0: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby bylo, a když nebude na příště, nebo když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, typu těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké.
1: Rozumím.
0: Takže jinak říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
1: mm-hmm,
0: a že si koupila 3 šaty letní a říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
1: No prosím.
0: Ona trochu zhubla, takže teďka
1: má radost teď z toho, jo.
0: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. A říkala, že za ty troje dala 2 500. No, že to všechno jsou prací.
1: Mm-hmm. Takže nakoupila dobře, má radost,
0: No, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu omakat ten materiál.
1: Ano.
0: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou uchytý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila 3 šaty ve prodeji v nějakým butiku.
1: Tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
0: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty. Takže tam byli, tak nakupovali, no.
1: Takže, mm-hmm, tak to je dobře. Dobrá, Aničko. Tak taky moc krát děkuju.
0: Já bych měla možnost, že bych to využívala.
1: Tak by si využívala, tak byste využívala určitě.
0: Když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
1: pomůže.
0: Ona mi
1: tak to je super.
0: Proplatí.
1: Tak to je super.
0: Doplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co
1: ano.
0: On, kupon.
1: Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně přeju krásnou noc a budu se těšit zase příště v Noční lince. A moc děkuju.
0: Zdravíčky.
1: Jo, taky, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando. Doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů doposud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv roční období.
0: Jo, prostě sledujete. No.
1: A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využilo.
1: Určitě, no. A nás určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme si to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky a vlastně to všecko, co tam koupíte, tak tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam, jako kolikrát se dokážu pěkně prošoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky, a jinak je to všecko pod stovku, no, a jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošení, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí, ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží?
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám se chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Takže jo, takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, co a jak. Tak to je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno.
1: Tak to byla úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně,
1: a
0: jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Takže vlastně podpoříte dobrou věc tím, ano. Že ještě ano, jednou ano. Tak vás zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně,
1: jo,
0: ať máte
1: děkuju.
0: Radost. Jo?
1: Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: No a podobně. A zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na Libor Janda a 10 prstů pro život, tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jak živa mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Ten nám se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neobnívám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch zmražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusného. Nedopečeného, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ty peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu a nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když přesně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másla nebo takovýhle těch, tak na to si dávám pozor, mléčné výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím,
1: jiná,
0: rozumím.
1: Vzhledem ke mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měněj potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velký zásoby, protože mám obavy, že by to skončilo na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurty a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období, a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. A takhle, protože mám o sebe strach.
0: Rozumím, takhle. Rozumím. Tak, no. Paní Magdaleno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc, ať se vám daří.
1: A já krásný týden a budu se těšit do příště.
0: A budu se taky mějte těšit, se mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byl Václav Neckář. No a Václav Neckář dospíval a jedna hodina se přiblížila, takže ještě letmý pohled do pošty. Pan Franz k tématu dodává. Odmítám slevy. Otáčím se na podpatku 180 stupňů, nevidím a neslyším tam, kde cítím, že jsou zájmy mne ovládat jako marionetu. Cítím zde metamorfózu trhu na jedince, kterého zbavuje svobody a vytváří z něj asociála. Nakupovat ve slevě mě osobně degraduje. 30 let jsem živnostníkem a nikdy jsem žádné slevy neposkytoval. Cena je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám, jinak z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech. Zdraví noční linku, pan Franz. Tak, pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winkler, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, říkal, no ne, to, podívej se, je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce a řekne, je to konec konců ruční práce. Takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravej pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winklářovi. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jana Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
4: No, podívej se, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? To médium a to mě blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlado, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
4: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště. A on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
5: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, kdy jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prv řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
4: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
4: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
4: A to byly velké dveře do sklepa.
6: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
4: a rád.
6: Já rád a že to tělíčko je takový jako dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
7: Ale chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovco, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdraví. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju. Ona říká, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo. A tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, abych to namaloval ještě líp. Já povedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijede na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
4: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? No. Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70 nám se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím.
4: No dokonce. Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stál za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stál za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Jednou, já bych... Promiň.
7: To je, že jsi mě ptala, máš to připravený.
6: Nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám, tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, Ježíš, kluci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a po tom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, zahodil je a byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, Ježíš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
4: Je krásný. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortika, už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže, no, kde jsme to byli? No.
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
4: To rád slyším.
8: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starej, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní pamětí připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavili pyramidy. A protože nám se nechce nosit kameni nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholik částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strejček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strejček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí, od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe. Ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná a v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně

na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se rezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval se spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s vámi?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych sel do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, ano. Já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé.
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost o úzka, o ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dá za 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to valižné moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace? Vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let, já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní,
3: ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda.
2: A která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě procourat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety
3: se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch tohle, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: nic. Kresbě,
3: grafice. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajgu o kapitolských husách. jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-prahusa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem vodního dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A co každý zaslouží? Tak to je pravda, no, ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No, ale relativně, jestli to je na rok, na 100 let, nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím, zhůru jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No, zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No, ale co se dá dělat? Táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.